Tolik Cloyd, alias Kate Lloyd z Británie, která hodně sama za svůj vzor a vůbec inspiraci často cituje třeba Forteta, ale to byla ukázka Saturated z její debutové desky New Love a na značce Anjuna Deep. Vyšla ještě těsně před prázdninama, ale půlce teďka ještě července chci říct, vyšla i tato třetí už studiová deska indie popového elektronického dua Foamboy, který tady jsme si hráli už v těch předchozích dvou deskách. Tohleto duo z Portlandu tvoří producent Will Bakula a zpěvačka Katy Oisek. A příjemný jejich právě takový syntezátorový pop. Už oceňte z skladby Summering. Tohle je jejich deska Stupid Hot, Foamboy.

Tolik americké duo Phoneboy na své novince albové s názvem Stupid Hot, teďka z července. Já jsem vybral skladbu Summering, kterou jsem zjistil, že už tam vyšla jako single v loňském roce dokonce, ale moc příjemná věc. Každopádně my si ještě dáme tohleto také duo HKD Picoccio. Byl Alex Hakes dříve z projektu třeba Einstein Newbouten a jeho družka De Picciotto, tak. Jejich společný projekt Hake Picci, De Picciotto na novince albové Lichtung, tomhle tom jejich společném dalším albu, které tvoří už více než dekádu pod tímto názvem. Dneska Lichtung na značce Mute Records a ukázka Ernte Dank. To jsou Hake de Picciotto.

to byla už to byla ukázka Ern Tedank od Dua, Alexander Hake a De Picciotto, nebo jejich projektu Hake Picciotto. Deska Lichtung, jejich, no nevím kolikáté, ale myslím, že minimálně jako už šestá deska to bude, po té loňském albu Ship of Fools, vyšla na značce tentokrát Mute Records. Každopádně čas se novinek zde naplnil, který opět trhli rekord. Zahrali jsme si zase více než 80 releaseů a vy ten kompletní playlist také najdete v tuhle chvíli už na stránce Rádia 1. Tohle už je ukázka také z kompilace, která vyšla tenhle týden na britské značce The Soundgarden Nicka Warrena. Vy si tuhletu sérii docela pravidelně zde představujeme i v profilovém pořadu intro. Uvidíme, jestli příští týden třeba to zase klapne. Za chviličku šele intro se Sega Bodega. Tohle je však ukázka z kompilace Summer Collections 2026. Právě tohle bristolského vydavatelství Nicka Warrena The Soundgarden, která nabízí celkově 13 nových exkluzivních nahrávek. Tohle už je jedna z nich od Manuela Ventresky, skladba Lydia Sun.

Tak to byla ukázka z kompilace Summer Collections 2026, další díl této série, která vychází jak v zimě, tak i v létě. Přiznat se Nicka Warrena The Soundgarden a organický DJ a producent Manuel Ventresca v ukázce exkluzivní Lydia Sun, možná pozvánka také na příští týden do pořadu intro. Každopádně kompletní playlist dnešních novinek najdete už na stránce Rádia 1 pod pořadem právě novinky na alternativní scéně. Teď už míříme za druhou částí v pořadu intro, který představí tohle talentovaného avant-popového elektronického producenta Sega Bodega.

opět příjemný, ničím nerušený poslech při pravidelném už noční pořadu intro, který dnes nabídne tu druhou část o producentovi žijícím v Londýně, původně však irským rodákovi s chilskými kořeny Sega Borega. Jinak jeho vlastní jméno je Salvador Navarrete, ostatně, jak jste slyšeli v první části, podle svého jména Salvador nazval také své debutové album. Tohle však byla už úvodní singlovka, která vyšla jako první single z jeho druhé studiové alba s názvem Romeo v září roku 2021, když ještě na jaře se objevila také skladba Heaven Fell Reprise, která ostatně teďka také z ní pode mnou, tak každopádně my si můžeme říct, že tohleto druhé studiové album mělo název Romeo a vyšlo nakonec pak až o dva měsíce později, v půlce listopadu roku 2021 na jeho vlastní značce Nux opět, tomhletom labelu a vůbec kolektivu, který založil už Sega Bodega v polovice té minulé dekády. No a na rozdíl od toho temného syrového debutu Salvador přináší toto album více takovou eterištější, emočně takovou nabuzenou desku s opět prvky experimentální elektroniky, toho avantgardnějšího popovějších vlivů, možná zpřesají do toho R&B, ale ne tím stylem plně komerčním. Každopádně, my si dáme z tohoto jeho druhé desky Romeo také ukázku toho druhého singlu, který se objevil také koncem září pod názvem Angel on My Shoulder, a tohle je už Sega Bodega v dnešním pořadu intro, druhá část. Playlist a info budu, nebo už najdete také na stránce v tuhle chvíli Rádio 1 pod pořadem intro.

Posloucháte intro dnes se Sega Bodega, druhá část o tomhletom talentovaném a musím říct velmi inovativním elektronickém producentovi z Londýna. Každopádně to byla už také singlovka I Need Nothing From You z října roku 2021, která vznikla ve spolupráci také s hudebnicí a zpěvačkou BA 1991. Každopádně tohle koncepční album, deska Romeo, vypráví vlastně fiktivní, milostný příběh vztahu mezi právě producentem a mýtickou dívkou jménem Lucy. Odkaz na určitě Lucifera. Každopádně Lucy je název i závěrečné věci na tomhletom albu, která skladba, která zní také pod náma. Každopádně, jak sám Sega Bodega vlastně říká, Lucy je bytost stvořena čistě ze světla. A vlastně to album mapuje tuhle tu metaforu skrze intenzivní emoce, euforii a zároveň i úzkost a finální ztrátu téhleté lásky. Na obalu najdete samotného Sega Bodegu s tohletou světelnou osobou nebo bytostí Lucy. No a my si dáme teď už z této jeho druhé studiové desky, která vyšla, jak jsem řekl, v listopadu roku 2021, ještě jednu ukázku. Doplním, že na desce spolupracovala třeba i francouzská herečka, zpěvačka, hudebnice Charlotte Gainsbourg a také právě venezuelský producent žijící v Londýně Arca. Právě tuhletu spolupráci v ukázce Cicada nabízím z desky Romeo Sega Bodega na této jeho druhé studiovce, která vyšla opět na jeho značce Nux.

give me my time.

Posloucháte pořád intro dnes se Sega Bodega, tímto původem irsko-čilským hudebníkem, tvořícím však už od počátku minulé dekády v Londýně. No a my jsme si dali Oliver Coates remix z kaby singlovky I Need Nothing From You z desky Romeo, která vyšla z kraje roku 2022. No a ten týž rok se ještě Sega Bodega také vydal tuhletu skladbu s názvem Kepko na snadce Nax, která ostatně poté dostala, myslím, že i pak remixovou práci od producenta Boys Noise, tak na to následující rok, ale my si teďka dáme už z klubu Kepko v originále Sega Bodega.

Nádherná remixová práce tentokrát od Sega Bodega, producenta pro samozřejmě islandskou divu Björk, a to baskava Ovul featuring Shy Girl. Tohle ta původně skladba z roku 2022 z desky Fossora na EPčku Fossora Remixes, kde se právě objevil co by remixer právě i Sega Bodega, a to mezi tou další tím 12 palcem, kde se objevil i remix od projektu Side Project. Každopádně v tom roce 2023 se objevil i remix právě Sega Bodegy, respektive pro Segu Bodegu chci říct, o té Boys Noise, jak jsem říkal, Dream Mix skladby Capco, která původně vyšla rok dříve, a tohle už je právě pod náma ten remix, který jste mohli zaregistrovat už v únoru roku 2023. Každopádně v tom září se pak objevila na značce Nux spolupráci se značkou Supernature také track s názvem Arena, který si také teďka pustíme, a tady je, vy posloucháte stále pořad intro dnes s tímto talentem na poli avantgardního popu a vůbec experimentálnější elektroniky. Tady je už ukázka Sega Bodega projektu Safety Trance, skladba Arena.

to bylo už single Dear Teeth, vlastně ochutnávka z jeho třetí studiové desky s názvem Dennis, která vyšla nakonec na jaře roku 2024, ale právě v lednu se objevil tenhle ten single Dear Teeth právě i s B stranou Kepko, tím singlem, který vyšel už vlastně o rok dříve a který jste už také slyšeli. Každopádně vydařená věc z tohletého už třetí studiového alba, které nakonec, jak jsem řekl, vyšlo čtvrt roku později, koncem dubna, pod jeho nezávislou novou značkou Ambient Tweets and Supernature. No a opět, na rozdíl toho koncepčního alba Romeo, je tato deska zase zpět více klubovější, temnější, zase syrovější, blízká tomu debutu Salvador. No a my si dáme teď už ukázku druhého, respektive už třetího singlu k téhle desce, který vyšel v únoru pod názvem Set Me Free, I Am An Animal. Sega Bodega v dnešním intru a playlista info, včetně odkazu, najdete na stránce Rádio 1.

Tak to byla ukázka s názvem True, vlastně poslední single, který vyšel před vydáním třetí studiové desky Sega Bodegy, desky Dennis. Konkrétně vyšla ten samý týden, kdy vyšla deska z kraje týdne, vlastně je to 22. dubna roku 2024. A já doplním, že ještě před ní se březnu objevil také single další Elk Skin. A ostatně už vlastně True byl pátý celkově single, když to spočítáme, a vlastně i tahleta deska, která měla celkově 11 skladeb, nakonec ještě vydala pak po vydání desky track s názvem Coma Salve, tentokrát však v takové dlouhé, více než dvouhodinové verzi. My si ale z desky Dennis, která vlastně asi pospátku znamená synth, nebo je zřešil, ten, kdo zřešil, je... Dám ještě další ukázku, právě z tou ambientní věc s názvem Coma Salve, ale my si můžeme říct, že k téhle desce, že vznikla relativně v těžkém období právě Sega Bodegy. No a deska je odrazem vlastně jeho zkušenosti právě s psychickou mánií, stavy bezmoci a nespavosti. Zvukově se zde snaží zachytit vlastně tu tenkou hranici mezi realitou a tím stavem alternativním vědomí, a vlastně to vlastně dneska Dennis, nebo je synth pospátku, odkazuje i na autorovou dlouhou fascinaci tématy nebe, pekla, morálky. Stylově pak album nabízí opět takový dekonstruovaný zvuk avantgardního takového dub house, bassu, samozřejmě ambientu, ale poprvé se zde objevují také i akustický elementy kytary, rocku. Slyšeli jste ostatně skladbu Set Me Free, I'm an Animal. Ta ostatně také dostala po vydání desky i pak remixovou, myslím, že práci od Florence Sinclair. To bylo koncem roku 2000, nebo koncem léta roku 2024. My už si dáváme však ukázku ještě jednu z téhleté jeho výborné třetí desky Dennis. Skladba Coma Salve, která, jak jsem řekl, vyšla pak i v té dlouhé, více než dvouhodinové verzi Napmixu. Pro spaní tady zatím téhleta závěrečná věc desky Dennis, a vy posloucháte Profiluju pořád intro, druhou část o hudebníkovi z Británie, z Londýna, teďka už Sega Bodega.

Tak to byla ukázka z toho EPčka Re-establishing Connection, které vyšlo původně přes Bandcamp, také producenta Sega Bodegy už v roce 2020 za období vlastně covidu. Každopádně my jsme si hráli tuhletu singlovou věc, která ostatně vyšla také pak i digitálně přes různé ty stahovací a vůbec streamovací platformy v roce 2024, konkrétně v srpnu, a nabídla 8 právě těch cover verzí různých skladeb. To bylo Mauro Picotto cover, kterou vytvořil Sega Bodega tenkrát se zpáčkou Oklu. A jak jsem řekl na tomhletom EPčku Re-establishing Connection EP cover verzí, jste našli spolupráci také s Low Fun Dach, Earth Eater či Trustfall nebo Dorian Electra a také třeba Lapsley, kterou posloucháme pod náma v sklabě Cool. No ale těch vlastně coverů zde, takových lo-fi, jste našli celkově, jak jsem řekl, 8. My si však teďka už pustíme jinou ukázku, protože jsme si to tady tohleto EP hráli už minulý týden, kdy vlastně spadalo ještě pod rok 2020, a je pravda, že digitálně teďka vyšlo pak až opožděně pro streamovací platformy v roce 2024, ale v tom roce 2024 také na podzim spolupracoval Sega Bodega s americkým producentem Rick Farinem, kterého jste mohli vidět zde také na Lunch Meetu, mám pocit, že to bylo někdy taky pak pár, tři, čtyři roky zpátky. No a tohle už je jeho nebo jejich spolupráce v ukázce singlu Champions z desky Wretched, která vyšla koncem roku 2024 na snadce Stanks. Rick Farin featuring Sega Bodega. Dneska Champions.

0: sida para regalarte. La noche más loca yo quiero tocarte. Tengo una cosita para regalarte.
1: To byla už další ukázka z tvorby Sega Bodegy, tentokrát spolupráce s tou španělskou hudebnicí, producentkou Jude Line. Jinak track s názvem Picky se objevil v roce 2025 v létě na značce Supernature a musím říct, později se staly, myslím, že součástí právě alba téhleté španělské alternativně popové hvězdičky. No ale my si dáme teďka od Sega Bodegy už také poté jeho spolupráci také s Pink Parenthesis také ukázku už z toho roku 2025 z jeho chystané čtvrté studiové desky. Každopádně tady je už tohleta spolupráce, ještě pod náma, aspoň si takhle pustíme s Pink Parenthes, Nice to Know You, Sega Bodega. Každopádně tyhle ty už pičový vokály úplně mě nebaví. Každopádně dáme si už teď to zmíněný single z desky chystané I Created the Universe So That Life could create a language so complex just to say how much I love you. Tohleto album vyšlo koncem roku 2025, ale už vlastně během léta se objevil i single nebo listopadu, tak s Vashti Bunyan, touhletou zesnulou už folkovou legendou, kterou asi zřejmě vysamploval, a tady je už ukázka s názvem Pipe Sega Bodega a skladba single Pipe.

Tak to byla nádherná věc s názvem Cradle, tentokrát s hudebnicí Majach Alkatéry. Tohle ta příjemná, opět ambientně laděná věc vznikla jako i single. Ještě před vydáním desky vyšla koncem listopadu loňského roku. Opět přes ten jeho nově vzniklý ambientně laděný label s názvem Ambient Tweets and Supernature. No a myslím, můžeme říct, že právě Majach Alkatéry je asi zřejmě podle mě přítelkyně, protože s ní pak vytvořil loni projekt Kiss Facility. Ona ta hudebnice s původem z Emirátů, žijící v Paříži, přijede, myslím, že koncem to bude září také do Fuxu se Sega Bodega s projektem právě Kiss Facility společnými jich a na této jejich desce, respektive singlu s názvem Cradle jste mohli najít i B stranu vlastně z klubu Tablaich, kterou také ostatně slyšíte už teď v podkresu. Takže dvě spolupráce s touhletou hudebnicí z Emirátů Majach Alkatéry. Ostatně obě skladby se později objevily i na téhleté poslední čtvrté studiové desce Siggy Bodegy. I created the universe so that life could create a language so complex just to say how much I love you. No a jak jsem už, jako, to už jste mohli vycítit z těchto těch singlů Cradle, či právě The World, či předchozí Pipe, celé album bylo laděné do takové jemné, ambientní, hřivé, emotivní podoby a tohle album ostatně mě osobně také nejvíc baví z jeho diskografie. Ty předchozí dekonstruované klubové beaty zmizely a deska je téměř ambientně filmová, taková hodně minimalistická a ten extrémně dlouhý název funguje spíš jako filozofický koncept, což tvrdí právě Salvador Navarreta a Sega Bodega. My si dáme další ještě singlík, který vyšel těsně vlastně v den vlastně i vydání téhleté desky pak v koncem listopadu dáme ukázku MMMMM s Lucindou Chua, touhletou myslím, že také hudebnicí a skladatelkou, která se chytla i na značce třeba 4AD svými solovými deskami. Myslím, že tam má dvě, pokud se nemýlim. Každopádně na desce I created the universe so that life could create a language so complex just to say how much I love you. Vyšly dvě ukázky s tohletou violončelistkou mimo jiné. A to také Skaba the world around me is working against my memory. Tohle však ukázka už a Sega Bodega na své loňské čtvrté studiové desce I created the universe 3.0.

Takáto láskavá, možná dá se říct, titulní s tím zkráceným názvem I created the universe. Stvořil jsem vesmír. Z této ambientně laděné desky Sega Bodega alba, které právě dostalo ten předlouhý název. A jedná se hodně o asi nejemotivnější desku, která, jak jsem řekl, dostala zajímavé spolupráce od legendární folkové zpěvačky Joaši Bunyan, violončelky a zpěvačky Lucindy Chua, či jeho, myslím, že možná i partnerky, Majach Alkatéry, se kterou tvoří projekt KISS Facility, který uvidíte v Praze koncem září, teďka po prázdninách ve Fuxu. Celkově 11 nádherných věcí. No a my se rozloučíme s tímhletím talentovaným hudebníkem z původně Irska, s chilským, jak jsem řekl, kořeny. Jeho posledním singlem, který vyšel teďka letos v květnu, na jeho značce Ambient Tweets, a jedná se o takovou hybnější, už zase rytmičtější záležitost SLX. Tady je Sega Bodega. Závěr také pořadu intro té druhé části o tomto talentu na poli avantgardní elektroniky a R&B a avant-popu. Každopádně Sega Bodega, jeho singlovka SLX z května. No a za chviličku už také pořad seance. Dneska s novou deskou Half Tribe Disappear in Silent Waves. Každopádně ze značky Drone Arrivem vůbec labelem. Jinak kompletní playlist už najdete také na stránkách rádia na pod pořadem intro. Sega Bodega a skladba SLX, závěr dnešního intra.

Opět příjemný, ničím nerušený poslech vám přeje Josef Sedloň při pravidelné nedělně pondělní seanci, kterou dnes strávíme se tím ambientním už legendárním vydavatelstvím na poli ambientu Dunarivom. Původně moskevská záležitost, která vznikla na počátku minulé dekády, kterou založil Dmitrij Tlalkin. A vlastně v období války už se pak přestěhoval do Izraele, respektive teď už sídlí v Nizozemsku, a kde stále vydává velmi pečlivě desky na svém labelu právě Dunarivom, ale má už i také další sublabely, myslím, že dokonce tři. Teďka třeba naposledy Le Monde Analog se objevily dva pěkný releasy během vlastně začátku prázdnin, no ale my dnes se strávíme tu hodinku s značkou Dunarivom díky této zcela nové desce na tohletom kořenovém labelu od britského producenta Half Tribe, což je alter ego tohle ambientního už veterána poli elektronická miniatura Ryana Bizetta, který ho si představíme v téhle novince Disappear in Silence, která vyšla teďka v červenci před pár týdny a nabídla celkově 12 krásných takových hřejivých opět drone ambientní věcí. Na úvod jste slyšeli ukázku s názvem Dusk, neboli Soumrak. No a je zajímavé, že na desce se objevuje skladba s českým názvem Tito Alba, což mě pobavilo, která zní pod náma, ale my si dáme z této novinky, ze značky Dunarivom od producenta Half Tribe, tu titulní skladbu za chviličku Disappear in Silent Waves, zmizení potichu. Každopádně tohleto album se opět velmi povedlo, nabízí, jak jsem řekl, celkově 11, 12 těch pohlucujících a ambientních jemných textur z drony a nahrávkami z reálného prostředí díky různým field recordings nebo terénních nahrávek, které posluchače propojují právě s přírodou. No a my se pak už také v seanci vydáme nejenom za staršími alby projektu Half Tribe, který jich celkově vydal 4 na značce Dunarivom od toho roku 2018, ale podíváme se i na letošní třeba desky od producenta z Kanady Bradley DeChamp Antenne, deskou, která vyšla jaka před prázdninama pod názvem Air Science, ale třeba i za producenty Andrew Heath, Enrico Conilo, či Christopher Bisonet, nebo Mike Lazarev. Každopádně teď už Half Tribe a titulní skladba z desky Disappear in Silent Waves ze značky Dunarivom. Já vám přeju krásný poslech z dnešní seancí a tímhletím labelem původně z Moskvy, nyní usídleného v Nizozemsku Dunarivom. Jinak playlist a info a odkazy najdete také už na stránce Rádia na podpořeném seance. Krásný poslech.

0: Tolik dnešní seance s novým releasem od značky Drone Marivorm, deskou od projektu Half Tribe, Disappearing Silent Waves. Ostatně tenhle ten britský projekt zněl i na závěr dnešní seance právě z té první spolupráce s tímhletím původně moskevským labelem Drone Marivorm s deskou For the Summer or Forever. To byla ukázka s názvem Still. Každopádně v tuhle chvíli se od mikrofonu s váma loučí už pomaličku Josef Sedloň. My se uslyšíme už dnes 19 hodin při pořadu CD Non-Stop s projektem Oppressed by the Line. No a naslyšenou pak se s váma budu těšit opět v úterý po 15. hodině. Dobrou noc.
1: Výběr získáme jedině z rybých hlav a z nějakého kousku nebo odřezku jiné ryby.
2: Ale pozor, mi pane, nejlepší vejvar získáme jedině na rádiu jedna.
1: Není to nic proti žádným bontónům. Zrovna tak tam můžeme...

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrem.

0: jedno.
1: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Reklama na Radio 1.

0: ale Himbaj Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pachuličku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichunku. Pipík Sedluň to dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Volk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Reklama na Radio 1.

dozdělá krásná skladba s názvem Love od britské hudebnice Mika Levy. A složila to pro soundtrack, no pro film s názvem Under the Skin od Jonathana Glazera. A teď si dáme další skladbu Maybe It's Time to Lay Down the Arms od projektu Space Africa a Rainy Miller. Rainy Miller a na té skladbě hostuje taktéž Mika Levy. Přeju všem posluchačkám, posluchačům Rádia 1 krásné pondělní ráno. Je 6:45, posloucháte Rádio 1.

0: kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden kulturního léta pokračuje s Noir Film Festivalem. 14. ročník nezaměnitelné žánrové přehlídky filmů Noir se letos uskuteční na Hradě a v podhradí českého Šternberka, kam se vrací po roce v rámci střídání dvou hradů z Křivoklátu. Nabídne na 56 filmových projekcí, zejména klasických detektivek a dramat, ve čtyřech historických sálech, na jinak soukromém horním nádvoří a v kině Sokol pod Hradem.

Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Knihu Ripley pod zemí. Pokračování příběhu okouzlujícího psychopata, ve kterém se kolotoč lží a zločinu znovu roztáčí. Vydává Slovart.cz. Podložku podmeš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: jedno.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
2: Užívejte si

0: Léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Reklama na Radio 1.

0: Rádio 1, Světlo v lese.
1: Tohle byly Car Culture, Is Love Knowing. A teď si dáme poněkud starší baladu Bob Dylan, The Death of Emmett Till, with Mark Demo, 1962. Mississippi, not so long ago. A je to píseň o smrti mladého afroamerického chlapce, který ho zlinčovali v roce 55, taková parta prostě rasistů v Mississippi.

To byl Bob Dylan, The Death of Emmett Till. Emmett Till by předevčírem oslavil 85. narozeniny. Tak to byla vzpomínka na něj a na jeho počest. Teď už Realize, A Rainy Night in Soho, píseň původně od The Pope.

Teď si dáme tuzemskou novinku. Václav Havelka, známý hlavně jako frontman kapely Please the Trees, vydal solové album Snake Crawling Up a Ladder. A tohle je single s názvem Sky Feathers.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Pojďme si představit čerstvé novinky v Hitparádě Rádia 1. Na úvod je tady elektropopový track Copycat od Alexandry Levy, která si říká Ada Lia. Legendární trio Dinosaur Jr. oznámilo už svoje 13. album, které vyjde na konci srpna. Hrajeme si skladbu Sever Got Away. Jako třetí novinku tady máme velmi sympatickou britskou zpěvačku a skladatelku Lily Juniper, Way to Love. Švýcarská superkapela Virage Zero chystá také novou desku, respektive bude to jejich debut. L'Arme de Fer, novinka čtvrtá. A na závěr tady máme projekt Nate'a Amose s názvem This is Lorelei a věc Billy Came Back. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží nové CDčko Místa krajiny od hudebnice Terezy Richtrové.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
3: Na třetím místě v hitparádě Rádia 1 se nachází skladba s názvem Father and Son od Boards of Canada z jejich letošní desky Inferno.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co to je?
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
6: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Reklama na Radio 1.

To byl Dirty the Press a Arty, Famous Words, skladba, po kterou můžete hlasovat ve Velké sedmě, je tam mezi novinkama. A teď si dáme novinku od londýnského rapera Jadesy z jeho nového alba Holly Grove, Lemon Cherry, na které hostuje raperka John Glacier.

0: Rádia 1.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
3: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou super cenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Musíš být tebe, musíš být tebe a musíš být tebe.
5: Stále se otvírají další dveře, do kterých bych chtěl proniknout.
6: 30. července přichází do kin celovečerní dokument o jednom z nejvšestrannějších českých umělců. Veřejný prostor Františka Skály.
7: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků. Tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
8: Toto je.
9: Dobravárt, vezeme vám pračku.
10: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No tak to si rozumíme.
11: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Reklama na Radio 1.

You're giving my strength.

Tohle byl Samba Jean-Baptiste Force Perspective z jeho letošního alba Plus 3. Ještě předtím holandský producent, umělec Baby Echo Ivy. A teď si dáme slovenskou letošní novinku, Dáša Bulíková, doteď vystupující jako Dasa, momentálně, nebo teď už si říká Pebble 7, tak jako Pebble 7 vydala letos debutové album s názvem Sheep Song Unlimited, na které se podílel i producent Oliver Thor. Tohle je single s názvem Smoother Landing.

0: jedno.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Hugh Howey Silo. Celé Silo a všichni v něm závisejí na tom, co se ti chystám ukázat. Vnímání měřítka světa, představa o jeho velikosti, nabylo úplně nových rozměrů.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Dobržská brána, to je jazz i multižánr v jednom hlasu. Přijďte s námi oslavit dekádu hudby a setkávání v jedinečnosti času. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu. Vstupte do ní ve dnech 14. a 15. srpna i vy. Mediálním partnerem je Rádio 1.
4: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro

0: si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Reklama na Radio 1.
2: Yeah, who knows about this one?

Tohle už je Českobudějovicko-Krumlovské, ale v Praze působící duo Media Service. Letošní novinka s názvem Tornádo. Yeah.

0: for life. This is celebration, bitch.
1: Pozvánka do Archi Plus.
2: Milí posluchači Rádia 1, tady Standa z agentury Čarmenko a rád bych vás pozval na koncert Agnes Obel, který se uskuteční 31. července v Arše Plus. Po několika leté pauze se do Prahy vrací jedna z nejoriginálnějších osobností současné evropské hudby. Těšit se můžete na intimní večer plný klavírních kompozic, vrstvených vokálů a podmanivé atmosféry. Poslední vstupenky jsou v prodeji v sítích Ticketmaster a Go Out. Tak vidíme se tam.
3: Kulturní servis.

nám dohrali New Order, Blue Monday, 88. A teď se dáme mladou pražskou hudebnici, raperku Gigi333, Wasted Weekend.

0: Rádio 1, dívka s kytarou.
1: Právě nám dohrála londýnská hudebnice Ryza Kay, která vydala loni svoji debutovou desku Affectionate. A byla to píseň s názvem Final Generations a Ryza Kay vystoupí 17. října v klubu, nebo v čítárně Unijazz. Ještě společně s smíchovskou kapelou Plainhead. To je americká alternativně R&B zpěvačka Fouché. Single s názvem Drive, který koprodukoval Elias Sonnenfeld z Ice Age.

CD Nonstop. Za ambientně elektronickým post-shoegaze s projektem Oppressed by the Line se skrývá už dvě dekády americký producent a zpěvák Jonathan Thompson. Jeho třetí album Holding Back the Tide z roku 2023 si vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Američtí pionýři žánru Witch House Salem vydali letos po letech album s názvem Red Dragon. Tak jsme si pustili skladbu Red Dragon z toho alba. Letos vydala album také královna současného amerického R&B Kelela, New Avatar. Tohle track s názvem The Bridge, na kterém hostuje britská R&B zpěvačka Pink Panther.

0: Tak ještě jedno krásné pondělní ráno všem posluchačkám, posluchačům Rádia 1. Máme pondělí 27. července, 8.40 hodin a to znamená, že nastal čas na pravidelný rozhovor s redakcí týdeníku Respekt. Jehož nové číslo právě dnes vychází, je to poslední červencové číslo a jsme proto dnes ve spojení s redaktorkou Evou Soukeníkovou, aby nám něco o novém čísle pověděla. Dobré ráno, slyšíme se?
1: Dobré ráno.
0: Tak povídejte, co se můžeme dočíst v novém čísle.
1: Ano, ten poslední červencový Respekt, nové číslo je opravdu pestré a věřím, že si v něm každý něco najde. My ho otevíráme anketou, kde se ptáme ekonomů a ekonomek, jestli náklady na cenové stropy pro pohonné hmoty ministerstva financí kvůli těm překupným událostem na Blízkém východě, které rezort vyčíslilo na 3,7 miliardy korun, opravdu stálo za to. Já trošičku udělám takovou předzvěst, že se shodují, že víceméně za to nestály a dávají k tomu ale zajímavé komentáře. No a potom v komentářové sekci se od Marka Švehly dočtete, jak se v posledních dnech staví vláda Andreje Babiše k ústavnímu soudu a co to může znamenat pro budoucnost i věrohodnost našich nezávislých institucí a jak se připravuje pole pro stále blížící se prezidentskou kampaň. No a hlavní téma, to obálkové téma, míří tentokrát na Slovensko a za tamním humorem. Politická satira je tam totiž stále neutíkající fenomén, který baví a tak trochu děsí zároveň. Udržuje ale Slováky v naději, jak píše kolega Tomáš Brolík, který mluvil s autory a autorkami těch nejsledovanějších videí a účtů na sociálních sítích, jako je Těžký týžděn, Zomry nebo Pjatoček, které znají jistě i čeští posluchači. No a z té české politiky se pak v čísle dočtete o tom, jak KDU-ČSL hledá novou vizi s novým vedením, které si zvolilo na jaře, jak píše kolegyně Kristýna Jelínková, jihočeský hejtman a předseda strany Jan Grolich má ambici na jakési zmrtvý vstání strany, která se dlouhodobě pohybuje pod 5% hranicí pro zvolení do sněmovny a v posledních letech tak hledala koaliční partnery, teď se snaží osamostatnit. Filip Zelenka se zase věnoval jiným Čechám, kde se rozjíždí takový boj o moc po té, co ODS opustil tamní hejtman Martin Kuba a založil vlastní hnutí Naše Česko. Tak trochu opuštěné ODS, ale nachází právě místo lidé, kteří tam s Kubou být nechtěli. Třeba syn majitele Madety, tedy velkého jihočeského biznes hráče Jan Teplý. No a nový Respekt přináší tradičně i překlady z velkých zahraničních plátků, tentokrát vhled do německého automobilového průmyslu novinářů Die Zeit a taky příběh The New York Times o tom, jak chtěl Mossad naverbovat iránského ex-prezidenta Ahmadinejada. Šéf-redaktor Erik Tabery přináší na stránky strhující životní příběh zuřivého reportéra Egona Ervina Kiše, a to na základě knižní biografie Christiana Bakarda, která teď vyšla v češtině. Text Erika Taberyho ukazuje, jak po letech můžeme u slavného novináře hledat inspiraci, ale i poučení, a to bez ideologického podtextu. Kolegyně Markéta Plíhalová zase píše o ostravském domovu Mikasa, který se stará o ty nejnáročnější autisty a teď mu chybí peníze. Ze zahraniční redakce pro vás Magdalena Fajtová připravovala text o tom, jak se nizozemské zemědělství snaží kreativními způsoby bojovat se změnami klimatu. Magdalena Fajtová potom vede i rozhovor s šéfkou Francouzské akademie věd o všech možných vesmírných fenoménech, ale i třeba o Elonu Muskovi. No a kulturní rubriku, jako tradičně Respekt zavírá kulturní rubrikou, kde se Pavel Turek tentokrát věnuje stále většímu vlivu umělé inteligence na hudební průmysl. A Honza Vytvarná zase přenáší do Litoměřic na výstavu výtvarníků a výtvarnic, kteří podepsali chartu 77. No a potom se tam dočtete spoustu kulturních typů i dalších knih. Recenzí a tak dále.
0: Skvěle, děkujeme moc krát, přeju, ať se novému číslu daří, ať se daří i vám v novém týdnu a zase nikdy naslyšenou. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou, mějte se.

To znívá nám skvělá věc s názvem School of Ideas od pražské kapely Market, která vydala loni album Love Bombing. Ještě předtím zazněly Guns, Kafe a Cigára.

0: Rádio 1. To je Rádio 1.
1: No a rozloučím se s váma posledníma dvěma skladbama. Tohle je zlínský mladý hudebník Čaba Laciga, Bye Bye Baby. Letošní novinka.
2: Psal jsem ti básně do mobilu, byl jsem na výstavě tvého dědy, protože byl malíř.
1: No a berte to jako pozvánku na zítřejší akci, která se odehraje na zahradách zámku Troja v rámci série, letní série Galerie hlavního města Prahy a rádia Wave Riviera, kde právě vystoupí Čaba Laciga společně s kapelou Market, která zazněla před chvílí.
2: Bye bye baby.
1: Takže zítra večer v zámku Troja, v zahradách zámku Troja, Čaba Laciga, Market a ještě k tomu nějaké debaty.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek. Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem zas.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MCOG, I Do Young, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
4: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.

0: Už tam bude.
1: Nech toho.
0: Raději už tam bude.
1: Přestaň. Mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře.
0: Mňam.
2: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Reklama na Radio 1.
4: Dance.

Krátce po 9. hodině raní vás už od mikrofonu Rádia 1 zdraví Žofie. Já vám budu pouštět písničky až do té 12. A začínáme touhle super kapelou, která se říká Dinner Party. To americké uskupení samých výborných hudebníků, multiinstrumentalistů, producentů. Jedním z nich je Terrace Martin. Dalším je Robert Glasper, kterýho můžete znát hlavně za jeho pianovou klavírní produkci. Kamasi Washington, hlavně na saxofon. Skladba se jmenuje Peace of Mind a na featu můžete slyšet velkou legendu.

Tohle byl druhý single z nadcházející desky What You Bringing, která vyjde 7. srpna. Tyhle super kapele Dinner Party a tahle nadžezlá neosoulová funky hip-hopová nádhera se jmenovala Peace of Mind.

další extrémně šikovný hudebník. Tentokrát na bicí Richard Spavin. A další jazzový banger. Playback from the static of the vinyl when the rhyme makes the beat boys vital erratic. Making the movement of the beat grow sporadic. They say yes from the east to the west. Skladba se jmenuje Finders a na featu můžete slyšet. This right here is for the ages, bona fide. Legendu hip-hopový skupiny Lootpack. Rapper s jménem Vile.

0: Před týdnem tenhle britský umělec, hudebník, rapper, vokalista, producent a tak dále vydal nové album, který se jmenuje How the fuck does everybody else manage?
1: I've had girls meet me and then give up on working. I bought Kellys and Birkins, poured years of myself in a single person.
0: No a tahle skladba se jmenuje The People That Saved Me, kde se dal dohromady s dalším výborným raperem, který se jmenuje Dave. Velmi příjemný album, doporučuju celý.

9 hodin a 19 minut, kdy posloucháte Radio 1. Tady ta nádherná písnička, to je Joe James. Který vydal 2 týdny zpátky nový album The End Never Ends. I won't go back to old ways.

0: Jinak na tomhle albu najdete i parádní další featy typu Hack Baker nebo Loyal Garner nebo třeba Dave, kterýho jsme si před chviličkou hráli. Krásný pohodový album, velmi doporučuju.
1: Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta pokračuje s Noir Film Festivalem. 14. ročník nezaměnitelné žánrové přehlídky filmů Noir se letos uskuteční na Hradě a v podhradí českého Šternberka, kam se vrací po roce v rámci střídání dvou hradů z Křivoklátu. Nabídne na 56 filmových projekcí, zejména klasických detektivek a dramat, ve čtyřech historických sálech, na jinak soukromém horním nádvoří a v kině Sokol pod Hradem. Těšit se můžete mimo jiné na britský noir, soukromé očko Phila Marlowa a slavnou Marilyn Monroe v netradiční roli. Festival trvá od 19. do 22. srpna. Více informací na noirfilmfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou víkendových pasů na Noir Film Festival najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Terry Pratchett Obléknu si půlnoc. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Knihu Ripley podzemí. Pokračování příběhu okouzlujícího psychopata, ve kterém se kolotoč lží a zločinu znovu roztáčí. Vydává Slovart.cz. Podložku podmeš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Právě si hrajeme moji oblíbenou současnou R&B zpěvačku a producentku, která se říká Sid. Dřív si říkala taky Sid the Kid a můžete ji znát jako zpěvačku kapely The Internet. A nebo ještě předtím jako DJku a producentku alternativního hip-hopového kolektivu Odd Future. Odkud můžete znát třeba Tyler the Creator, Frank Ocean nebo Aero Sweatshirt. No a Sid vydala asi před týdnem nový album, jmenuje se Beard. Z něj si hrajeme skladbu Bad Guys.

Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Strýčkem Míšou.

trošku neobvykle lehce taneční, jmenuje se Bond Girl. A za produkcí taktéž stojí hip-hopový duo Take a Day Trip, který produkují i třeba pro Lil Nas nebo Travis Scotta. Taky Kid Cudiho a duo pro

kanadská zpěvačka Maggie Merlin, kterou jsem objevila teprve asi před rokem, ale strašně se mi líbí její zlámaný R&B styl. Před týdnem vydala nový album, to se jmenuje Powerhouse.

remix 90-kového house'u, hip-hopu, indie popu a právě takovýhleho zlámanýho R&Bčka. Jako na týhle skladbě Whatever.

pátek vyšel nový single téhle anglický zpěvačce, která se říká Dila. Můžete ji znát třeba z posledního Sugar Girl EP, traperky Little Sims.

Tohle je jméno asi nejvíc asociovaný s londýnskou grime scénou a taky asi jedním z nejznámějších nebo nejúspěšnějších raperů vůbec v současnosti, DZ Rascal.

0: jedno.
1: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
2: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Reklama na Radio 1. Ah.

Před týdnem taktéž vydala nový album moje oblíbená artpopová zpěvačka Earth Eater. Jmenuje se Heavenly Body, If I'm the Bottle, You're the Message. No a pojednává o jejím těhotenstvím a brzkém

je to velmi rozmanitý album. Hnedka první track třeba je zpívaný v bulharštině. My si ovšem hrajeme skladbu Practical Amnesia.

Justice Bieber or... Řekla bych milostivý, praktický amnézii, co nám naše tělo zařídilo, abychom si nepamatovali porod, což já teda říct zatím bohužel nemůžu. Earth Eater na rádiu.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Spomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop.

oznámil, že tady máme kulturní servis pro dnešní den 27. července 2026, pondělí. Svátek mají všichni v Jaroslavové, tímto jim přejeme všechno krásný. Od nás ze Strašnického studia. A mrkneme se spolu na festivaly a galerie. Dneska můžete zajít hned na dva festivaly, a to třeba Landscape Festival, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor Hradci Králové. Dále tady máme letní filmovou školu v Uherském Hradišti. No a v sekci galerie tady máme například Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Nová budova Národního muzea, výstava Czech Press Photo. V Tereziánském křídle v Jižních zahradách na Pražském hradě můžete navštívit stále výstavu Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. V Rock Café kolektiv autorů Wall of Hope. Jedna v Březnici je výstava Jaromíra 99, v Doxu Radka Bodzevič, výstava s názvem Faust. Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No.

Kultura u nás na Rádiu 1 od 18 hodin, pořad Já se rád trýzním, v 19.00 CD non-stop, tentokrát s albem Holding Back the Tide od Oppressed by the Line. V 8 hodin pořad Ešus, v 9 hodin hudba za dobrou práci a v 10 hodin večer pořad Teplý proud.

0: Radio 1. Větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: nádherná písnička s názvem Away od londýnského tria, který se skládá z zpěvačky a producentky Tyson, producenta No Such Thing a vokalisty, hudebníka, multiinstrumentalisty Cobus Hay. Nádherná věc.
1: Zdeňku, vyberte si políčko.
2: Poprosím, C jako cirkulárka.
1: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
2: To nevím.
1: Jane, chcete odpovědět?
3: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
2: Já to vím.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Hugh Howey Silo. Otupěle hleděla přes průzor přilby, zatímco za ní utěsňovaly dveře. Před ní se tyčily další dveře, zakázané. Tiše čekaly na otevření.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.

Za 5 minut máme 10:30 dopoledne. Zrovna si hrajeme skladbu American Dream. Kde můžete slyšet dánskou popovou zpěvačku, která se říká EG. Psáno 3E a GEE. No, o produkci se postaral Matthew Herbert.

dubnu jste mohli slyšet tuhle výbornou New Yorkskou hyperpopovou elektronickou zpěvačku a producentku James Kay. A to v Meat Factory na

pár dní zpátky James Kay vydala další z remixů písniček z jejího posledního alba Friends. Autorem remixu je kanadský producent, který se říká Priory.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Je to tak, máme tady soutěž. Jedna z nejoriginálnějších osobností současné evropské hudby, dánská zpěvačka, skladatelka a producentka Agnes Obel se po několikaleté pauze vrací do Prahy. V pátek 31. července vystoupí v Archa Plus a nabídne intimní koncert plný klavírních kompozic, vrstvených vokálů a podmaněvé atmosféry. Nenechte si ujít výjimečný hudební zážitek. Vy právě teďka můžete vyhrát dvě vstupenky na koncert Agnes Obel, který je 31. července v Arše Plus. Telefonní číslo k nám do studia je 210 323 919 a cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. Zatím prosím nevolejte, telefon je vyvěšen, než vám přečtu otázku pro dnešní den. No a tou je, ve kterém městě Agnes Obel dlouhodobě žije a tvoří. Volat můžete právě teď.

0: Haló, haló, Rádio 1 u telefonu.
1: Ahoj, tady Libor.
0: Ahoj, Libore.
1: Tak já si myslím, že by to mohl být Berlín.
0: Tak to si myslíš naprosto správně. Tak dobrý, tak gratuluju.
1: Aha, tak jo, dobře, děkuju moc.
0: Tak mě vydrž chviličku na telefonu a domluvíme se, co a jak spolu. A gratuluju ještě jednou.
1: Uh-huh.
0: Tak zatím.
1: Jo.

CD Nonstop. Z ambientně elektronickým postshoegaze s projektem Oppressed by the Line se skrývá už dvě dekády americký producent a zpěvák Jonathan Thompson. Jeho třetí album Holding Back the Tide z roku 2023 si vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Tohle je producent z Kyoto Stone Staro, který vydal v pátek nový EPčko Odoriko. EPčko má 4 tracky a mně se nejvíc líbí tahle, nejvíc bubínková skladba s názvem Goat.

0: No.
1: Nymburk vás zve na 1. srpna od 13 hodin na oblíbený hudební festival Přístavní slavnost. V parku pod hradbami propukne audiovizuální zážitek plný pohanských tanců, tajemných rituálů kapely Delorein a dalších. Přijďte na bohatý program, vstup zdarma, více na webu a sítích Nymburského kulturního centra. Těšíme se na vás.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Už tam bude.
4: Nech toho.
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň. Je mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Reklama na Radio 1.

0: Pjatník uvádí
1: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti.
2: Rozjetý program 52. ročníku letní filmové školy dnes nabízí třeba besedu ve stanu nové reality, která se zaměřuje na umění jako nástroj změny. Zásadní jsou tady otázky, jestli může umění měnit pohled společnosti nebo jen zachycuje realitu, kterou kolem sebe často přehlížíme. Mezi řadou diskutujících je i Martin Dvořák, pedagog zdejší střední umělecko-průmyslové školy, která společně se sociálními službami Uherské Hradiště realizovala v uplynulém školním roce projekt Stejný jako ty. Šlo o sérii portrétů, povídání a navazování přátelství studentů školy s obyvateli chráněných bydlení. Z projektu vznikla například výstava, kterou můžete počas filmovky zhlédnout ve výstavních prostorách školy. Jedna ze sekcí letošní filmové školy je věnována i němému filmu s živou hudbou. Zaměřuje se přitom na německé filmy Ernsta Lubische. Ten proslul zejména svými kousavými hollywoodskými komediemi plnými erotického napětí. Filmovka se za ním ovšem vydává do Německa, kde svou kariéru začal a kde jeho poetika byla podstatně rozmanitější než ta hollywoodská. V neděli je v programu k tomuto tématu připravená přednáška Radomíra D. Kokeše, filmového historika, analytika a pedagoga. Hostem letošního ročníku filmovky je i Michel Oslo, který v pondělí navíc přebírá výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Tento rytíř řádu Čestné legie a jeden z nejslavnějších světových animátorů se v pondělí věnuje na filmovce přímo dětem a všem edukátorům a zájemcům o animaci. V tvůrčí dílně předá své postupy, které jeho tvorbu provázejí. Vedení jednoho z nejuznávanějších evropských režisérů animovaných filmů zkrátka nezažijete každý den. Aleš Kauer a Lukáš Balabán, to jsou pondělní hosté literárního stanu, kteří do Uherského Hradiště přivážejí čerstvý vítr české literární scény. Aleš Kauer, který je vítězem ceny literární kritiky, prezentuje své lyrické texty z knihy Lebka hoří neonovým snem. Syn Jana Balabána Lukáš loni vydal provokativní debut s neméně provokativním názvem Román pro pitomce. O velký divadelní zážitek se dnes v amfiteátru parku Rochus stará Cirkla Putika se svým originálním představením plným vody, akrobatických prvků i fyzického divadla. Při pohledu na výkony v představení Splash je zkrátka jasné, proč nad sebou protagonisté potřebují víceméně volnou oblohu. Hudební tečka pondělního dne v klubu Mír je v režii dvou interpretů, kterými jsou Past a předskokanka Aténa Chlebová. Experimentální repové

0: Past představuje v Uherském Hradišti svou čerstvě vydanou pátou studiovku Fotr. O pódium se podělí s nominantkou na letošní single roku cen Apollo Athénou Chlebovou, která podobně jako Past kombinuje rap s elektronikou. Více na lfs.cz.
1: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti.
0: Od 24. do 28. července na Rádiu 1, vždy v 11 a v 16 hodin v repríze.
2: Partnerem zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti je Pjatník. Expert na společenské hry pro děti i dospělé. Pjatník.cz.
3: V zimě vás nezahřejeme,
4: léto neochladíme,
3: ale jsme vaše

lisabonský producent Lake Hayes, který tvoří takovýhle parádní acid techno. No a tohle je ukázka z jeho EPčka z minulého týdne, Somewhere Between Shadows, skladba Red Horizon.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Blue Chesterfield a skladba Angels. Druhá novinka, Talero a věc nazvaná Caterpillar.

Cyrilo Sumaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival experimentální elektronické hudby a audiovizuálního umění s názvem Bučení. Ten se koná od 31. července do 1. srpna na platformě Přespolní v Lubné u Poličky a vystoupí tam například Eggmeat, Baby Doom nebo Oliver Thor a Agelos Paitakis.

Jestli máte stejně jako já rádi takovouhle groovy houseovou pohodičku, tak se vám bude líbit tohle nový EPčko, co vyšlo v pátek producentovi z Leipzigu. Já si myslím, že se dá lehce říct velmi legendárnímu elektronickému producentovi Pantera Krause. EPčko se jmenuje Halimáš. My si hrajeme stejnojmenou skladbu s parádní basičkou.

0: by se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: entity. You just never know.
1: Tyjo, ten novej Blake, to je...
2: Vojtěchu, nezačínej.
1: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
2: Prosím tě, zastav mi tady.
1: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
2: Zastav mi tady.
1: Jako tady?
2: Jo. Čau.
1: Čau.
3: Radio 1.

Máme 11 hodin a 22 minut. Vy jako vždycky posloucháte Radio 1. Teďka si hrajeme Dana Snaita, který ho znáte jakožto Karibu. Pár dní zpátky vydal pod svým elektronickým pseudonymem Daphne. Novej track, ten se jmenuje Have You

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Jitmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Jitmánek,
2: nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek. Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem zas.
1: Jdeme. Arthouse Jitmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousejtmanek.cz.
3: Toto je.
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
6: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Reklama na Radio 1.

Tohle je UK deep houseový producent Ben Hauke, který vydal nový track Under the Moon, kde můžete slyšet nezaměnitelný vokály UK grime nebo spíš UK garage MC-ho, který se říká Pinty. Řekla bych hodně inspirovaný Mikem Skinnerem z The Streets. A trošičku tak i vypadá.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

0: Právě nám dohrála skladba Toudo Cambiara od madridského producenta Piono.
1: Kulturní servis.
0: No a tahle ta písnička vyšla v rámci EPčka k 20. narozeninám mnichovského labelu Permanent Vacation. Ale my už jdeme na kulturní servis. A to pro pondělí 27.7. Máme 11 hodin a 40 minut. Tentokrát je kulturní servis v celku krátký a v sekci koncerty a tančírny tady máme pouze jeden event, a to v jazzduku od 9 hodin. 3 of 7, Šmoldas, Zerna, Simpson. Můžete zajít do kina dneska, letní kino u Keplera od 9 hodin večer, Co nám zbylo z lásky. Kino Aero 20 hodin a 30 minut, Modrý samet. Edison Film Hub od 18 hodin, film Odyssea ve 21.30, Leviticus. Kino pilotů od 19 hodin, Dalaj Lama, Oceán moudrosti s debatou ve 20 hodin 50 minut, film Pozvání.

ráno a u nás na rádiu 1 od 18 hodin pořad Já se rád trýzním v 19.00 CD Nonstop Oppressed by the Line, album Holding Back the Tide. A v 8 hodin potom pořad Eshus, v 9 hodin hudba za dobrou práci a v 10 hodin večer pořad Teplý proud.

No a já vám teďka zahraju jako poslední dobou každou mojí směnu písničku z nového alba od Forteta. Respektive jeho jedním z jeho od jednoho z jeho pseudonymu, který nejde přečíst, protože jsou to samý malinký zvířátka, symboly a tak dále. Stejně tak jako název písničky, ale na tomto albu je to pořadově třetí track.

Moje vysílací trojhodinka už se chýlí ke konci a tak se s vámi rozloučím touto skladbou, která se jmenuje Grown. A je od Duak Jasmos, což je výborný klavírista Olafur Arnalds. Stejně jako elektronický producent. A Janus Rasmussen.

na půl z Islandu a na půl z Faerských ostrovů. No a tuhle tu skladbu ve výsledku ještě zreworkoval, předělal Alex Sommers. Což je muzikant, který je původem z Baltimoru. Ovšem působil hodně dlouho taky v Reykjavíku. Kde mimo jiné tvořil s Jóncim ze Sigur Rós. Na stránkách Rádia 1 už je k dispozici kompletní tracklist, co jsme si od té 9. raní hráli. A případně je tam i odkaz na playlist, kam dávám všechny písničky z letošního vysílání. Chvíli je tam asi 55 hodin. Tak se těším zase za týden na slyšenou. Čau.

0: stovky předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.docs.cz.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Reklama na Radio 1.

Na Rádiu 1 posloucháme track Recognize od hudebnice s jménem Shura, je 12 hodin a 10 minut a dneska je 27. července, pondělí, krátce popoledně, možná pro vás znamená, že už máte po obědě a hezky se vám ten čas, ten den tak jako zlomil. Pro mě to znamená, že jsem právě teď přišla a pouštím vám písničku Oswald od Taige.

0: stále se otvírají další dveře, do kterých bych chtěl proniknout.
1: 30. července přichází do kin celovečerní dokument o jednom z nejvšestrannějších českých umělců. Veřejný prostor Františka Skály.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
4: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Reklama na Radio 1.

0: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Rádio 1.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
0: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

posloucháme živák Adély, slovenské hudebnice, která se zúčastnila reality show a bohužel, i když v prvním kole vypadla, samozřejmě mám na mysli reality show, ze které měla vzejít jedna dívčí popová kapela, a i když ona v tom prvním díle vypadla, tak si založila docela úspěšnou kariéru. Tohle to byl její track Ain't in LA. No a my pokračujeme s Rainao, hudebnicí z Jižní Ameriky a jejím

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta pokračuje s Noir Film Festivalem. 14. ročník nezaměnitelné žánrové přehlídky filmů Noir se letos uskuteční na Hradě a v podhradí českého Šternberka, kam se vrací po roce v rámci střídání dvou hradů z Křivoklátu. Nabídne na 56 filmových projekcí, zejména klasických detektivek a dramat, ve čtyřech historických sálech, na jinak soukromém horním nádvoří a v kině Sokol pod Hradem. Těšit se můžete mimo jiné na britský noir, soukromé očko Phila Marlowa a slavnou Marilyn Monroe v netradiční roli. Festival trvá od 19. do 22. srpna. Více informací na noirfilmfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou víkendových pasů na Noir Film Festival najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Terry Pratchett Obléknu si půlnoc. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Knihu Ripley pod zemí. Pokračování příběhu okouzlujícího psychopata, ve kterém se kolotoč lží a zločinu znovu roztáčí. Vydává Slovart.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Hugh Howey Silo. Mrtví byli všude, pokrytí prachem a hlínou. Obleky steřelé působením toxických žíravin putujících s větrem. Juliet zakopávala o další a další.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. Tři dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, Aida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110

0: Kulturní servis.
1: Je to tak, svu vás dneska na festivaly a do galerií. Probíhá právě teď v Hradci Králové multižánrový festival Landscape na téma krajina, město a veřejný prostor, no a samozřejmě také filmovka v Uherském Hradišti. Potom, co se týče galerií, můžete zajít do pobočky veletržního paláce Tusculum a taky na další místa v Praze a Pardubicích na bienále ve věci umění. Byla jsem teď o víkendu, bylo to fakt super. V nové budově Národního muzea probíhá právě teď Czech Press Photo. No a na Pražském hradě, v Terezianském křídle v Jižních zahradách vás čeká Czech Nature Photo, nejlepší fotogalerie přírody. V Rock Café vystavuje kolektiv autorů s názvem výstavy Wall of Hope. No a v koleji 1 v Březnici, to je úplně

že the battle between yes and no na téma France Kafky. No a pokud radši zůstanete u rádia, tak v 18 hodin vás na Rádiu 1 čeká Já se rád trýzním, v 19 je to CD Nonstop s CD neboli album Oppressed by the Line Holding Back the Tide, od 20 hodin Ashes, v 21, jak jste zvyklí, hudba za dobrou práci, no a ve 22 hudba za

Hej, je to Muzikator Shortcut. Shorty má Wolfcut, whitey a polkadot. Sukni se, tu má rozcuchaný vlasy. Mám chutí pozvat na baru na cokoliv, co bude chtít. Spooky, jak se mi líbí spooky. Vypadá jak anděl z druhý, jako démon. More, nejde mi o poděl, ale Cookie Monster bouchá do sebe. Poklece má z popelnic a křičí v mojí hlavě.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dobržská brána, to je jazz i multižánr v jednom hlasu. Přijďte s námi oslavit dekádu hudby a setkávání v jedinečnosti času. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu. Vstupte do ní ve dnech 14. a 15. srpna i vy. Mediálním partnerem je Rádio 1.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Toto je...
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Už tam bude.
7: Nech toho.
6: Raději už tam bude.
7: Přestaň, štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Reklama na Radio 1.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Blue Chesterfield a skladba Angels. Druhá novinka, Talero a věc nazvaná Caterpillar.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival experimentální elektronické hudby a audiovizuálního umění s názvem Bučení. Ten se koná od 31. července do 1. srpna na platformě Přespolní v Lubné u Poličky a vystoupí tam například Eggmeat, Baby Doom nebo Oliver Thor a Agelos Paitakis.

Lepa jako a Sushi na Rádiu 1. No to je úplná novinka Velké sedmi a před námi je právě teď Lava Song od Ida the Young a ne úplně náhodou, za chvíli se budeme bavit o festivalu Povaleč, kde tahle kapela zahraje.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Reklama na Radio 1.

0: Krátce po 14. hodině odpoledne jsme na Rádiu 1 poslouchali Fakulta, jeho track Mizéria, a nebyla to úplná náhoda, proč se to stalo, protože právě teď se budu bavit s Rozkou Hajkovou a Emou Kotasovou, což jsou organizátorky festivalu Povaleč. Ten slaví letos 20 let, takže teď bych se tak jako hezky ohlídla s nima do historie a řekla si, v čem je to jiný. No a potom si dáme písničku z line-upu festivalu, což bude Karolína Beranová a její track Worms. No a potom už bych se zaměřila na ten ročník letoš. Ahoj. Ahoj Emo a Rozko.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Jo, svítí nám jiný mikrofon, tak já ti ho zapnu. Zkus to teď.
3: Ahoj, ahoj.
0: Super, díky moc. Jsem ráda, že jste tady. Jak se těšíte na festival?
3: Já moc. My už tam vlastně odjíždíme pozítří připravovat, takže nás už to čeká ještě dřív než návštěvníky. Takže už se do Valče moc těšíme.
0: To bude takový to rozdělení České republiky na lidi, co jsou na filmovce, a na lidi, co jedou na Povaleč, jako každý rok.
2: No a ještě občas do toho vstupuje ta beseda, ale teď už se druhý rok nekréme, takže z toho máme radost.
0: To je super, domluva je zásadní. Já jsem říkala, že se trošku ohlídnem do historie, ale nebude to nějaký vzpomínání. Mimo mikrofon jsem vám říkala, že jsem ve Valči naposledy byla asi před 8 lety, což už je vlastně fakt docela dlouho. Jak vy jste se vlastně dostali k organizování tohoto festivalu, protože vy jako nejste taková stará garda?
3: My jsme se teď o tom bavili, jak jsme vlastně se poprvé skamarádili, nebo jak jsme vůbec k festivalu přišli. Já jsem z dětského oddílu, ze kterého pochází část zakladatelů. S Rozkou jsme se poznali už dřív, ale na Povalči pak nejvíc.
2: Já jsem tam jela ještě na Gimplu, když mi bylo 18, brigádničit se spolužačkou, pak jsem tam jela párkrát jako návštěvník a pak už jsem se tam vrátila taky pracovat, protože to mě bavilo stejně nejvíc.
0: Co vás na tom baví nejvíc?
3: Vždycky, když asi to reflektujeme, proč to jako ještě děláme, protože tý práce tak postupně přibývá, tak to vždycky nějak reflektujeme, co za to ještě stojí, co už je moc, tak myslím, že ty kamarádi, že prostě dělat nějakou věc dohromady s takhle velkou partou kamarádů je prostě super, a to, že se pak jako kor před tím festivalem scházíme i několikrát týdně a spolu probíráme věci, co potřebujeme, tak prostě tvoří nějakou dost dobrou atmosféru, kvůli který to člověku za to stojí.
2: Já rozhodně souhlasím s tím kamarádstvím, ale je pro mě fakt důležitý i to na místě potom vidět, jak jsou nadšení ty lidi, kteří tam přijedou, anebo třeba ty kapely, se kterými já často interaguju, a i přesto, že jsme fakt hodně nezávislí a to prostředí, ve kterém se ty lidi nachází, tomu pořád do jistý míry odpovídá, tak mi přijde hrozně hezký vidět, že i přesto tam ty lidi jsou rádi.
0: Povaleč je hodně jako jednak multižánrový festival a jednak takový jako mnohovrstevnatý, že tam nejezdí jenom nějaký příznivci a příznivkyně hudby a hudebních vystoupení, ale máte i divadlo, chystáte letos něco opravdu hodně zajímavého, máte taky nějaký jako umělecký program, ale zajímá mě jednak, co to vlastně je pořádat festival, nezávislý festival v roce 2026, v té post-covidové době a jednak taky v té době, kdy vlastně jako třeba dotace od Ministerstva kultury a od tady těch subjektů, jako zase s nima si tak úplně nedá počítat, tak jako jaký to vlastně je pořádat takovejhle festival?
2: Tak my se nejenom kvůli tomu každý rok bavíme v rámci celého týmu právě o existenci Povalče do budoucna. Fakt každý rok řešíme to, v jaký formě a jestli vůbec Povaleč bude. Na druhou stranu, když už si to potom odsouhlasíme, tak si myslím, že nám to dává jako velkou volnost v tom, jak ty věci prostě dělat. Že jako stage máme prostě pojmenovaný Ačko, Bčko, až nevím, jaký další písmeno, abecedy. A nikdo nám nemůže cpat to, že se mu nelíbí, jak nějaký věci děláme, protože je prostě děláme tak, jak my chceme a no.
3: Zároveň přesně s tím financováním, tím, že máme areál stále otevřený, lidi můžou přispět tolik, kolik uznají za vhodný, doporučujeme teda nějaký minimální doporučený vstupný, dejte nám aspoň teda tu tisícovku, protože je to zásadní právě nejen pro letošní ročník, ale i pro ty další ročníky, tak ale kvůli tomuhle, že chcem, aby to bylo otevřený všem, tak v podstatě non-stop trochu balancujeme na hraně a přesně se bavíme o tom, že je to skvělý dělat takhle, na druhou stranu pak, když si nemůžeme dovolit dělat nějaké věci kvalitně a dobře, tak už nám to v tu chvíli začíná vadit a říkáme si, tak to je jakoby super hezký princip, ale tohle to už by mohl být začít být trochu problém, nebo nechceme, aby ty lidi zaplatili a pak byli na festivalu, kde je na nic zvuk, nebo kde si nedojdou na záchod. Takže se tam furt jako mísejí tyhle dvě roviny a myslím, že balancujeme každoročně a snad budeme balancovat dál.
0: Já taky doufám, po Valeči udržitelný festival, každopádně letos se teda uskuteční mezi 6. až 8. srpnem s tématem baroko, to mě hodně zajímá. Teď si ale dáme písničku Worms od Karolíny Beranové, která na Povalči taky vystoupí, no a potom se už budeme bavit o tom letošním ročníku.

0: Tak to byla Karolína Beranová a její track Worms na Rádiu 1. Já se teď bavím s Roskou Hájkovou a Emou Kotasovou z festivalu Povaleč s organizátorkama. No a Povaleč, jak jsme už říkali, slaví letos 20. výročí, to je docela hodně dlouho. Tak na co se vytěšíte úplně nejvíc z toho letošního line-upu? Nebo jak je vlastně jako Povaleč jiný oproti tomu, jaký byl před 20 lety, asi hodně?
1: Já se těším na fakt skoro všechno, ideálně bych se tam rozkrájela, abych stihla být na veškerých stagech. A já asi nechci říkat zatím nic specifického, máme fakt spoustu hudebního programu, ale právě máme i spoustu nehudebního programu, což každý rok narůstá, myslím si, že nejen kvalitativně, ale i kvantitativně. Takže máme třeba loninovou podcastovou stage, máme dětskou stage, která má taky čím dál větší úspěch, protože lidi, kteří na Povaleč, nebo Povaleč třeba dřív dělali, tak teď už prostě mají děti a je fajn, že tam pořád můžou jezdit. Máme různý workshopy, diskuze, máme stan s deskovkama, s potiskem trik, je toho fakt spoustu.
2: Jo, já za sebe se asi letos specificky nejvíc těším na operu. V roce 2018 jsme měli Rusalku s Ran Operan, letos společně s Ensemble Damian připravujeme operu Němý Orfeův zpěv, bude na místním teatronu, který byl zrekonstruovaný pár let zpátky, takže i tohle je nějaká forma oživení toho místa. Máme na to teď i donio, na kterým lidi můžou přispět, protože přece jen to už je něco hodně velkého nad rámec toho, v jakých částkách my se normálně pohybujeme. A proběhne premiéra v pátek večer a v sobotu repríza, takže na to já se určitě těším moc.
0: To je skvělý. A ještě než se dostaneme k tomu, jak se vlastně na Povaleč dostat, jak se tam dá zkrátka jet, tak nalákejte třeba ještě na něco z line-upu, na nějaký producentstvo kapely a tak.
1: Tak já si myslím, že skvělá bude Miss Petty s živou kapelou, kterou jsme pomáhli dávat dohromady, premiéru už měli, ale to si myslím, že bude úplně velkolepý. Potom třeba Omskvér, Tolstoj z Fakult, kterýho jsme slyšeli, Mutanti klasicky, který jsou s Povalčem spjatý už dlouhodobě, takže je to taková stálice. Myslím si, že to ani nemusíme zmiňovat, ale pro tým je to taková srdcovka, tak je to určitě fajn. Třeba Dvě slunce budou hrát, Meluzína nebo Aida de Young.
0: Co bys zmínila ty?
2: Já bych asi specificky ještě zmínila ty podcasty. Máme tam letos třeba Rent, Starter, Podhoubí, potom se určitě...
0: Myslím, Vyhonit ďábla dokonce.
2: Vyhonit ďábla taky budou. Hmm. Pak se těším i na různý diskuze, přednášky. Bude tam třeba s Hrobníkem Adamem Vokáčem přednáška Zeleně až za hrob. Bude tam spousta různých aktivit jako speedfriending a příprava společná nějakého jídla, rautu, navázaný věci i na ty barokní témata, karaoke, maškarní ples.
0: A proč vlastně baroko?
1: Tak Povalice odehrává částečně v areálu barokní zámecký zahrady ve Valči, takže to místo určitě stojí za návštěvu i mimo festival. A tím, jak je to 20. ročník, tak jsme se chtěli nějak i vrátit k těm kořenům, nejenom jako Povalče jako takovýho, ale i toho místa, což je Valeč. A tak z toho vzniklo baroko, který kromě toho, že se odráží v té vizuální identitě, kterou prezentujeme třeba online nebo potom, tak to bude i na místě v rámci toho vizuálu, toho areálu.
0: To je skvělý. Mimo to vlastně baroko je samozřejmě taky hodně opulentní, takže si myslím, že takovej bude i festival. No a jak se teda můžeme na festival dostat?
2: Takže my každoročně se snažíme vylepšit nějaký ty způsoby, jak se tam dostat ne vlastním autem, protože dlouhodobě prostě ty parkoviště jsou plný, přijde nám to pitomý, že prostě tam přijede i tolik aut do té obce, je to prostě nějaká velká zátěž. Takže dlouhodobě spolupracujeme s Ropidem i Flixbusem. Jezdějí tam linky ze Zličína, jezdějí tam linky z Hradčanský a Florence. Všechno jde koupit teda na stránkách těchto společností. A letos teda mimo jiný jede i vlak s točeným pivem. Pojede ve čtvrtek v 12:30 od Davidský nádražky. Už teď jdou koupit místenky na stránkách dopravce Länderbahn. Máme to na stránkách i na sociálních sítích. A jízdenky se budou kupovat až ve vlaku. Ta cesta je samozřejmě tím vlakem delší, jede to do Chyše, ale odtamtud teda pojedou kivadlový autobusy, co ty návštěvníky dovezou skutečně až na místo, takže za mě úplně super, že je to takový předkali před festivalem ve vlaku podle mě s kamarádama, myslím, že můžou stát za to a stejně tak v neděli teda jede zpátky.
0: To je skvělý, to si myslím, že se bude hodně lidem líbit. V neděli taky teda je to s pivem, jo?
2: Je to tak, i v neděli s pivem.
0: Samozřejmě my tady nenabádáme k pití alkoholu, ale jako rozhodně to je taková zajímavá libůstka festivalu Povaleč. No a co kdybych třeba chtěla v pátek jenom jet na tu operu?
2: Jde to určitě, dostat se tam v pátek, hodně často tam jezdí linkový autobusy tam a máme teďkon dohodu s Flixbusem, že vlastně jezdí i autobusy zpátky pozdě večer. Bylo to docela na vyžádání od lidí, že někdo tam třeba chce jednu noc spát a druhou by si ještě užil koncerty, ale jel domů, takže je možný v půl jedný nasednout na Flixbus a odjet vlastně zpátky.
1: Můžu ještě, já jsem si vzpomněla, že bych chtěla dodat, že kromě toho, kdyby někdo jako rád strávil několik hodin ve vlaku, tak ještě máme ve čtvrtek organizovanou cyklojízdu a to je, že lidi můžou společně vyrazit z Prahy s člověkem, který to bude mít na starost až do Valči, což je teda trochu náročnější, ale...
0: Kolik to je kilometrů?
1: No, podle mě 130. Něco takového, 130 asi, no.
0: To je skvělý. Já si myslím, že tam není jako zas tak zásadní stoupání, takže to se určitě dá i na kole. No tak jo, tak vám moc děkuju. Pořadatelky festivalu Povaleč, který se uskuteční ve Valči na Karlovarsku 6. až 8. srpna, Roska Hajková a Emma Kotasová, já vám moc děkuju. Užijte si festival a hlavně to přežijte.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme.

0: jedno.
1: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Pojďme si představit čerstvé novinky v Hitparádě Rádia 1. Na úvod je tady elektropopový track Copycat od Alexandry Levy, která si říká Ada Lia. Legendární trio Dinosaur Junior oznámilo už svoje 13. album, které vyjde na konci srpna. Hrajeme si skladbu Sever Got Away. Jako třetí novinku tady máme velmi sympatickou britskou zpěvačku a skladatelku Lily Juniper, Way to Love. Švýcarská superkapela Virage Zero chystá také novou desku, respektive bude to jejich debut. L'Arme de Fée, novinka čtvrtá. A na závěr tady máme projekt Nate'a Amose s názvem This is Lorelei a věc Billy Came Back. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží nové CDčko Místa krajiny od hudebnice Terezy Richtrové.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

Na Radiu 1 jsme poslouchali Empatia se bude učit jako matika, což je nový track od Katarzie z její aktuální desky Pozvi maně prýděm. No a docela tady máme třeba ještě Severní nástupiště a jejich píseň Živých koní, či taky za polskou scénu se ukáže producent Taco Hemingway a bude repovat o své oblíbené zmrzce Gelato, anebo taky Lato či Gleb. Tak si to moc užijte, doufám, že se vám tenhle ten playlist bude líbit.

0: warto, nie warto, nie warto, nie warto. Reklama Rádia 1.
1: Nymburk vás zve na 1. srpna od 13 hodin na oblíbený hudební festival Přístavní slavnost. V parku pod hradbami propukne audiovizuální zážitek plný pohanských tanců, tajemných rituálů kapely Delorein a dalších. Přijďte na bohatý program, vstup zdarma, více na webu a sítích Nymburského kulturního centra. Těšíme se na vás.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Reklama na Radio 1.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.
3: Tak jo, tak ne na frekvenci 919 a těch dalších, ale celoplošně vám příjemné odpoledne z Rádia 1 přeje Jana Ješková. Co nás dneska odpoledne čeká? Spousta nás toho čeká. Za 15 minut proběhne soutěž v rámci kulturního léta. Nebude to s festivalem Povaleč, o kterém jste slyšeli povídání někdy před hodinou, ale budeme soutěžit s Noir Film Festivalem. V 16 hodin to pak bude zpravodajství z letní filmové školy a 16.15 tradiční kulturní servis v mezičase Hudba, hudba, hudba. Zareaguju na polského rapera, kterou tady kolegyně Hanka před chvílí hrála. Tohleto je taky polský projekt Boto a skladba pojmenovaná po houbě jménem Soplovka.

Příští sobotu, tedy 8. srpna v Brně na Popmese vystoupí britský projekt Fat Dog. No a autoři skladby, která zní teď, vystoupili v Praze, není to tak dávno, na Štvanici, na Krýpku. Sourozenecká skupina Frost Children a jejich novinka Satellite.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Hugh Howey Silo. Juliet překročila neobyvatelné prázdno a prošla z jednoho vesmíru do jiného a našla hřbitov cizích duší. Lidí jako ona, kteří žili a zemřeli ve světě tak podobném a blízkém tomu jejímu.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific operu Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC OG, Ida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
7: Reklama na Radio 1.
8: Pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo.

Peloton, takové letní téma, aspoň po návštěvě Krušnohoří jsem pochopila, že hory patří cyklistům. Tak to jsme si poslechli skupinu Janota 1935. No a zůstaneme na domácí scéně s novinkou skupiny, také legendy na domácí scéně skupiny Tysičáci. Není úplně letní, v zimě příroda spí.

0: Zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 91,9 poprvé.
2: Rádio 1.

Tak tohleto je londýnská zpěvačka Delilah Holiday, její novinka nazvaná Formless. Zapomněla jsem říct, že před tím kratičkým českým blokem jsme poslouchali skupinu Kills a jejich skladbu z roku 2008, Cheap and Cheerful. Evidentně nestárne. No a to, co posloucháme teď, je skladba, která mě osobně zní v hlavě teď v létě asi nejčastěji. Rinomoon, Black Demon 1000 a spolu s ní

Lukáš. Kafe a cigára, nový projekt Lukáše Vidry z Dukly a Patrika Nadě z Berlin Manson, nazvaný Gans. No a když pamětník slyší kafe a cigára, tak si samozřejmě vzpomene na Iggyho Popa. Tady je velký skok zpátky, rok 1993. Skvělá Iggyho deska American Caesar a jedna pěkná z nich.

Tak tolik Fucking Alone, Iggy Pop a teď ještě teda ten jeho parťák z filmu Kafe a cigára, Tom Waits, a abychom tady nesjížděli jenom staré kousky, tak je to ta jarní hitovka z Massive Attack, Boots on the Ground.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Přiblížila se 3:15. Už to bude za malinkou chviličku. To znamená, že je ten pravý čas na soutěž Rádia 1, na soutěž, která se týká kulturního léta. Další týden kulturního léta pokračuje s Noir Film Festivalem. 14. ročník nezaměnitelného žánrového filmového eventu Film Noir se letos uskuteční na Hradě a v podhradí českého Šternberku, kam se vrací po roce v rámci střídání dvou hradů z Křivoklátu. Nabídne na 56 filmových projekcí, zejména klasických detektivek a dramat, ve čtyřech historických setech, na jinak soukromém horním nádvoří a v kině Sokol pod Hradem. Těšit se můžete mimo jiné na britský noir, soukromé očko Phila Marlowa a slavnou Marilyn Monroe v netradiční roli. Festival trvá od 19. do 22. srpna. Více informací najdete na webu na stránkách noirfilmfestival.cz. Co je důležité, je to, co můžete vyhrát. Můžete vyhrát dva víkendové pasy na Noir Film Festival. Dále voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, podložku Podmyš od Connected a knihu od nakladatelství Slovart. Naše telefonní číslo pravděpodobně znáte, 210 323 919, takže stačí dávat pozor teď, když řeknu otázku. V rámci sekce Zvláštní uvedení proběhne připomínka letošního stého výročí narození Marilyn Monroe. Jaký je název promítaného snímku z roku 1952? Samozřejmě to můžete trefit rovnou, anebo vám můžu dát nápovědu. 210 323 919 a zdá se, že je tady první odvážný volající. Halo, slyšíme se?
2: No, ahoj, tady Marta, je to Klepáním se neobtěžuj.
1: No, ty seš teda rychlá, výborná, já jsem myslela, že tady budu muset číst. Stihla si vygooglit, výborně. Tak jo, tak si zasloužíš všechny ty krásné ceny, vydrž na telefonu.
2: Děkuju.

Tak tolik londýnští app, jejich skladba Shallow Hits naživo 13. prosince v Davidské klubovně.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Itmánek, nemysli na Arthouse Itmánek, nemysli na Arthouse Itmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Itmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Itmánek,
2: nemysli na Arthouse Itmánek,
1: nemysli na Arthouse Itmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Itmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthouseitmanek.cz.
3: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
6: Reklama na Radio 1.

0: Pjatník uvádí
1: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti. Rozjetý program 52. ročníku letní filmové školy dnes nabízí třeba besedu ve stanu nové reality, která se zaměřuje na umění jako nástroj změny. Zásadní jsou tady otázky, jestli může umění měnit pohled společnosti nebo jen zachycuje realitu, kterou kolem sebe často přehlížíme. Mezi řadou diskutujících je i Martin Dvořák, pedagog zdejší střední umělecko-průmyslové školy, která společně se sociálními službami Uherské Hradiště realizovala v uplynulém školním roce projekt Stejný jako ty. Šlo o sérii portrétů, povídání a navazování přátelství studentů školy s obyvateli chráněných bydlení. Z projektu vznikla například výstava, kterou můžete počas filmovky zhlédnout ve výstavních prostorách školy. Jedna ze sekcí letošní filmové školy je věnována i němému filmu s živou hudbou. Zaměřuje se přitom na německé filmy Ernsta Lubiše. Ten proslul zejména svými kousavými hollywoodskými komediemi plnými erotického napětí. Filmovka se za ním ovšem vydává do Německa, kde svou kariéru začal a kde jeho poetika byla podstatně rozmanitější než ta hollywoodská. V neděli je v programu k tomuto tématu připravená přednáška Radomíra D. Kokeše, filmového historika, analytika a pedagoga. Hostem letošního ročníku filmovky je i Michel Oslo, který v pondělí navíc přebírá výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Tento rytíř řádu Čestné legie a jeden z nejslavnějších světových animátorů se v pondělí věnuje na filmovce přímo dětem a všem edukátorům a zájemcům o animaci. V tvůrčí dílně předá své postupy, které jeho tvorbu provázejí. Vedení jednoho z nejuznávanějších evropských režisérů animovaných filmů zkrátka nezažijete každý den. Aleš Kauer a Lukáš Balabán, to jsou pondělní hosté literárního stanu, kteří do Uherského Hradiště přivážejí čerstvý vítr české literární scény. Aleš Kauer, který je vítězem ceny literární kritiky, prezentuje své lyrické texty z knihy Lebka hoří neonovým snem. Syn Jana Balabána Lukáš loni vydal provokativní debut s neméně provokativním názvem Román pro pitomce. O velký divadelní zážitek se dnes v amfiteátru parku Rochus stará Cirkla Putika se svým originálním představením plným vody, akrobatických prvků i fyzického divadla. Při pohledu na výkony v představení Splash je zkrátka jasné, proč nad sebou protagonisté potřebují víceméně volnou oblohu. Hudební tečka pondělního dne v klubu Mír je v režii dvou interpretů, kterými jsou Past a předskokanka Athéna Chlebová. Experimentální rapové duo Past představuje v Uherském Hradišti svou čerstvě vydanou pátou studiovku Fotr. O pódium se podělí s nominantkou na letošní single roku cen Apollo Athénou Chlebovou, která podobně jako Past kombinuje rap s elektronikou. Více na lfs.cz.
2: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti.

0: 24. do 28. července na Rádiu 1, vždy v 11 a v 16 hodin v repríze.
1: Partnerem zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti je Pjatník. Expert na společenské hry pro děti i dospělé. Pjatník.cz.
2: Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek, dělo do palice, ta se vypne. Zase byl koncert, když buchy mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo mě.

kůžu, pozvěte to za mě. Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou výplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod a víkendy, faktury, bonusy, moje stage.

0: normalnej pracy! Chcę normalnej pracy! Chcę normalnej pracy! Chcę normalnej pracy! Gdzie? Aha!
1: Tak tolik. Past, o kterých se před chvíli mluvilo ve zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti, jinak také místo druhé ve Velké sedmě pro skladbu Vemte to za mě. Nicméně my už jsme v New Yorku s dvojicí Dance Cap a Samurai Banán.

0: Poprosím š jako škr.
1: Rádio 1.

tak vlastně taky takový prázdninový kousek, zatímco někdo se prohání na kole po Krušných horách nebo se vyrazí do New Yorku, tak někdo třeba jede na výlet do hlavního města Slezska. To byla Prohra Praha. No a nemusíte jet do hlavního města Slezska, můžete o kousek níž třeba do Rožnova pod Radhoštěm, odkud pochází Ctip.

0: Kulturní servis.
1: 16 hodin 15 minut. Je tady kulturní přehled Rádia 1. Dneska není příliš dlouhý, tak pojďme na to. Koncerty a tančírny. Dnes vás mohu pozvat pouze do JazzDoku, kde od 21 hodin vystoupí Three of Seven, Šmoldas, Cerna, Simpson. O malinko rozsáhlejší je filmová nabídka. Letní kino u Keplera 21.00, co nám zbylo z lásky. Kino Aero 20.30, Modrý samet. Edison Film Hub 18. hodina Odyssea 21.30, Leviticus. A ještě kino pilotů 19 hodin Dalaj Lama, Oceán moudrosti s debatou. No a ve 20.50 pozvání. Na Rádio 1 vás v 18 hodin čeká oblíbený pořad Já se rád trýzním. V 19 hodin v rámci CD nonstop můžete poslouchat album Oppressed by the Line, nazvané Holding Back the Tide. Ve 20 hodin začne Eschus, od 21. hodiny můžete poslouchat hudbu za dobrou práci a od 22. teplý proud. A to je všechno.

0: stále se otvírají další dveře, do kterých bych chtěl proniknout.
1: 30. července přichází do kin celovečerní dokument o jednom z nejvšestrannějších českých umělců. Veřejný prostor Františka Skály.
2: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Reklama na Radio 1.

0: get to the other side. And there's no more.
1: Už je to 10 let, co nám Blixa Bargeld svěřil tajemství svého hlasu Nerissimo. No a můžete přemýšlet, jakou barvu má hlas Pivoňky. Ocitáme se na 10. příčce Velké sedmi. Skladba má název Ve třetím patře.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta pokračuje s Noir Film Festivalem. 14. ročník nezaměnitelné žánrové přehlídky filmů Noir se letos uskuteční na Hradě a v podhradí českého Šternberka, kam se vrací po roce v rámci střídání dvou hradů z Křivoklátu. Nabídne na 56 filmových projekcí, zejména klasických detektivek a dramat, ve čtyřech historických sálech, na jinak soukromém horním nádvoří a v kině Sokol pod Hradem. Těšit se můžete mimo jiné na britský noir, soukromé očko Phila Marlowa a slavnou Marilyn Monroe v netradiční roli. Festival trvá od 19. do 22. srpna. Více informací na noirfilmfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou víkendových pasů na Noir Film Festival najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Terry Pratchett Obléknu si půlnoc. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Knihu Ripley pod zemí. Pokračování příběhu okouzlujícího psychopata, ve kterém se kolotoč lží a zločinu znovu roztáčí. Vydává Slovart.cz. Podložku podmeš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Over the Barrel, skladba, která uzavírá nové třetí album lídské skupiny Yard Act nazvané You're Gonna Need a Little Music. Album, kterému kritici vyčítají, že není progresivní, že se utápí v nostalgii, že v podstatě rekapituluje britskou kytarovou scénu posledních desetiletí. No je to tak, ale asi se na to docela dobře tancuje. Uvidíme 13. října v Meat Factory, kam Yard Act doufejme dorazí. A teď už smrt nostalgii, jak praví střední vlny.

0: Hitparáda Rádia 1. Pojďme si představit čerstvé novinky v Hitparádě Rádia 1. Na úvod je tady elektropopový track Copycat od Alexandry Levy, která si říká Ada Lia. Legendární trio Dinosaur Junior oznámilo už svoje 13. album, které vyjde na konci srpna. Hrajeme si skladbu Several Got Away. Jako třetí novinku tady máme velmi sympatickou britskou zpěvačku a skladatelku Lily Juniper, Way to Love. Švýcarská superkapela Virage Zero chystá také novou desku, respektive bude to jejich debut. L'Arme de Fer, novinka čtvrtá. A na závěr tady máme projekt Nata Amose s názvem This is Lorelei a věc Billy Came Back. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží nové CDčko Místa krajiny od hudebnice Terezy Richtrové.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Tak tolik pozvánka k poslechu Hitparády Rádia 1, kde mezi novinkami z minulého týdne byla i tahleta novinka od Dinosaur Junior, Several Got Away. Teď už pozvánka na festival Povaleč 6. až 8. srpna. Mimo jiné vystoupí i Dvě slunce.

0: Reklama Rádia 1.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
4: Reklama na Radio 1.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrem.

Not today, říká Kim Gordon. Vztáhnout to můžeme i k následujícímu kousku. Ani Kurt Weill nebude dnes naživo, musíte si počkat, ale už se to blíží 2. září. Tady máme za chvilku. Teď aspoň na Rádiu 1 na všech frekvencích a ještě na tom celoplošném DAB vysílání, abych

0: slyškuju. Nemohu vyluštit tuhle šifru. Zapomněl jsem hlavní číselný kód.
1: Ale pane Bonde, hlavní číselný kód je přeci 91,9.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek. Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem zas.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MCOG, I Do Young, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.

Slunce zase přifukují slova, a čím jsou větší, tím jsou prázdnější. Tak dlouho daj se fráze a lži opakovat, až se i z pravdy stane šit. Svědomí drží tlak jak píst, kde skutek utek, slovo he olovo, ček, ček, vlez do prdelství, bují tak, až to vidím na stehe. Ček, ček, dosaď si národ, hlavně ať je first, zvedneš pár pravaček, mě žaludek. Ček, ček, že nation first je zase hit. Praská v kostech, sněmovnách straší, kostlivci ze skříní, rozlezli se po zdech, až nestačí skrolovat.

noční chodci tenhle svět nás a škrtí jako bonzaje drát. A čím jsem starší, tím se zdá být těžší mít někoho rád. Ale srdce nemá maximální nosnost a když jsou cesty plné zátaras, vždycky máš možnost jít lesní stezkou a nebo sám křičet no pasar.

No, Pasarán, Čermák a Květa. Na Povaleči vystoupí Čermák sám, pravděpodobně bez Květy, ale on hraje všechny možné písničky, tak možná dá sám i tuhle. Teď je tady taková malinká hudební vzpomínka. 2 roky zpět vyšlo album anglické skupiny English Teacher. Tahle ta věc se jmenuje Broken Biscuits.

0: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
1: První novinka. Blue Chesterfield a skladba Angels. Druhá novinka, Tally Row a věc nazvaná Caterpillar.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival experimentální elektronické hudby a audiovizuálního umění s názvem Bučení. Ten se koná od 31. července do 1. srpna na platformě Přespolní v Lubné u Poličky a vystoupí tam například Eggmeat, Baby Doom nebo Oliver Thor a Agelos Paitakis.

0: kid.
1: No, I don't worry. I tell you, I'm a man who believed that I died 20 years ago. And I live like a man who is dead already. I have no fear whatsoever of anybody or anything.
2: Tak, zase jsme se ocitli ve sféře hudebních pozvánek, zatímco Gila Band, kteří dohráli před chvílí, vystoupí v Praze až v lednu, na konci ledna příštího roku, tak na slad se můžete zajet podívat na Povaleč. Jinde prý je tohle léto neuvidíte, tak si to nenechte ujít. Tahle ta skladba se jmenuje Soul Booster in the Attic.

0: CD Nonstop.
1: Za ambientně elektronickým post-shoegaze projektem Oppressed by the Line se skrývá už dvě dekády americký producent a zpěvák Jonathan Thompson. Jeho třetí album Holding Back the Tide z roku 2023 si vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Tak v CD Nonstop vás dneska čeká album projektu Oppressed by the Line z roku 2023. Tohle to byla hudební vzpomínka na rok 2008, kdy vyšlo album Soft Focus a na něm tahle ta skladba I Can't Remember the Sound. No a po předchozích nářezech jsem tady našla ještě jednu pomalejší věc, tentokrát ze solovky Justina Sullivana, zpěváka legendárních New Model Army. Skladba se jmenuje Stone and Heather. You can...

0: vašich uší.
1: Digitální rádio.
0: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně.
1: DAB+.
0: DAB+.

Pyramid of Health, tak to byly dokonalé ukázky zdraví ze Švédska, Viagra Boys. No a já už se pomalu loučím, protože gang sebe trýzničů už tady nastupuje na značky, tak jedna vzpomínka na Creepko, Truck Violence a jejich Guns Buried in the Front Yard. Mějte se hezky.

0: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Hugh Howey Silo.
1: Solo, tady Juliet. Slyšíš mě? Co se to tam nahoře děje?
0: Upustila knoflík. I před ní se stále zřetelněji rýsovala smrt.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Reklama na Radio 1.

bin ich kein Keck und wichs mir auf Sylt ein.

0: Hello, posloucháte Rádio 1, posloucháte pořad Já se rád trýzním. Od mikrofonu vás zdraví Andrej. Once again, tady nejsem sám. Zdravím hosta, který tady už jednou byl. Zdravím Meme Queen Ivuši.
1: Čauky.
0: A z Brusu nového hosta, člověka, který má ještě víc prohnilej mozek než já.
1: No dovol.
0: Zdravím KK.
1: Zdravím vás, přátelé.
0: Taková typická otázka, how you doing? Co je nahoře?
1: No, domovní bratře, je to úplně krásný, je tu začátek nového týdne, všichni určitě hodně cítíme v sobě ještě elan a energii, actually not, jako klasicky.
0: I kinda like the way, nebo the idea, že to na ten pořad se vysílá v pondělí, protože to je to co jako chceš na začátek týdne, poslouchat prostě hodinu týhle skvělý a kvalitní hudby.
1: Samozřejmě, že ano, ježišmarja.
0: Co jinýho, že jo? Začali jsme s Motionless in White, který vydali skvělý nový album a mají cover na Sunglasses at Night. A začali jsme s takovým mojí jako novou obsesí, což je německá raperka Iki Mel a s jejím bangrem Who's That, který teďkonc hodně rezonuje na německém TikToku.
1: Cenili jsme tu tento moment německého Duolinga.
0: Já ten song miluju, ona actually tahleta paní asi dva týdny zpátky nějak vystupovala v nějakým německém pořadu. Něco jako snídaně nebo něco takového dla. A ona má dost jako unfiltered jako songy, takže tohleto zpívala před nějakýma dětma.
1: A bylo to je za mě jako ideální dětský den.
0: Bylo
1: prostě
0: jako iconic, podle mě. A obviously jsme slyšeli hned na úvod znělku z GTA San Andreas, protože už nemůžeme dospat do listopadu.
1: We got André v rádiu před GTA 6, prostě.
0: yes. you got me fired before GTA 6. No, my budeme pokračovat v naší palbě songu. Teďkon zahrajeme song, který je od jedný z mých nejoblíbenějších kapel, Slipknot. Song, který se nějakou pro mě neznámou záhodou stal Girl Pop Anthem.
1: Je to takový popík, holčičí.
0: Je to strašný popík, takže si u toho trsněte a
1: tak já nevím, jak jinak bys na Slipknot chtěl tancovat ve výsledku, než jako dát si totální girly pop taneček. White girl dances prostě.
0: Jenom pro posluchače, my jsme před rokem takhle v této skvadře na Slipknotech byli a kolegyně Ivuše, která Slipknoty úplně jako nemá
1: byla
0: ráda.
1: Byla to bolest.
0: Tak celý dvě hodiny vyloženě jako protverkovala u těch.
1: Neříkej, že jsi to neužila, jo? Jako, neexpouzuj mě tady.
0: Já stojím v tom double mega vibe, prostě na people equals shit a vedle mě tam prostě Ivuše jako twerkuje.
1: Co bys chtěl víc? Za mě příjemná změna od agresivních mošpitů, kterých se bojím, takže bych docela ocenila, kdyby třeba na metalové kapely obecně lidé víc tancovali tímto stylem.
0: Nebo třeba Macarena jako posledně funkali.
1: Ano.
0: Yes. No tak jo, let's go. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

0: Posloucháte Rádio 1, posloucháte Já se rád trýzním, nám právě dohráli Slipknot a hned za ní Cupcake. I love this.
1: My jsme trošku udejchaný teď konské, protože jsme to docela prožívali, takže...
0: Cupcake je hodně virální, hodně jako mým věc. Její koncerty jsou hodně taky jako divoký, zrovna když hraje tenhle ten song, co se jmenuje CPR. Tak zrovna u té poslední části tak vždycky vyburcuje pod publikum k tomu, aby jako ty vokály dělali s ní a and I love it, mě to přijde geniální.
2: A vlastně ten jako čirý koncept toho, že tato osoba vzhledem k její jako orientaci dělá přesně takovéhle jako songy, přijde mi to, že ten jako čistý paradox v tom je vlastně jako ta asi nejvíc jako vtipná věc na tom, že prostě Borka dělá nejvíc unhinged absolutně songy o všelijakých věcech a...
1: A doporučuji si posluchačům, co jí nerozumí, ať si najdou karaoke texty a přečtou si, o čem to je.
0: Tak ono jenom stačí si jako přečíst, jak se ty songy jmenujou, jako Deep Throat, One of my bad bugs ate my pussy a ta. A o čem mluvila KK, tak Cupcake je pana a ještě k tomu je asexuální, což...
1: Je to magické.
2: Ikonické.
0: A s Cupcake obecně ještě taky jako vzniknul takový trend, kdy vlastně všechny populární songy, pokud je ten song populární, tak má Cupcake Remix. A Cupcake Remix je, když vlastně vemete songy od Cupcake s těma dle jako explicitníma textama a vložíte to do těch jako originálních věcí, což můj oblíbený je remix na znělku z, jak se to jmenuje? Akta X?
1: Jo, Akta X, myslím.
0: Smack my ass like a drum.
1: Go, go, go, go, go, go. Já si myslím, že tohle je prostě to nejlepší, co naše generace kdy vymyslela. To jsou prostě Cupcake Remixy, protože to je opravdu jako gold.
0: Cupcake Remixy a koncept vlastního státu suverénního, který se jmenuje Floptropika.
2: Floptropika je absolutně nezávislá země, samozřejmě fiktivní, ano, ale... Ten nápad zatím se musí absolutně ocenit, protože zrovna jsme na to tady během pauzy koukali, mají i oficiální webové stránky floptropica.com, kde si můžete třeba i zažádat o občanství a o vlastní osobní flop ID.
1: Já strašně potřebuji s tím pasem pak přijít na letiště prostě, že dobrý den, tady ho máte.
2: Myslíš, že by jako pasová kontrola na terminálu 2 z toho byla vyvedená z míry trošku, že no já letím do Boloni, aha, BK, Eurosummer.
0: Cupcake je jedna, co ona tam je, guvernérka nebo něco takovýhodla, jakože vím, že prezidentka je taková ta...
2: To je
0: taková
2: paní
0: ta paní,
2: Debora.
0: co má ten funeral house.
2: Ano, to je dáma, co má pohřební službu v Americe a je to absolutní diva. Doporučuji si ji dohledat, protože ona na každou takhle tu smuteční akci, kterou pořádá, tak si veme totálně nejlepší vyšperkovaný outfit, nosí úplně paruky on fleek. Myslím si, že byste velmi ocenili ten vizuál, takže doporučuji se na to podívat.
0: Yes, souhlasím. Jakože celkově ten jako Floptropika má svoji vlastní jako historii, má svoji vlastní jako i zprávy na TikToku, což prostě miluju. Kris Jenner je tam, myslím, jako vojenská generálka, nebo ministrině.
1: To má něco v armádě, no.
0: No, Trisha Paytas, o který jsme dřív mluvili, tak to je, myslím, ministrině financí, jestli se nepletu, nemám z takovýhohle. Jakože fakt je to prostě internetový fenomén, ze kterého se už jako v podstatě stala jako subkultura a už jako prostě je Floptropika. Giafei, což je nějaká čínská pseudo zpěvačka, nějaká umělá, fiktivní, nějaký hologram nebo něco, tak Cupcake a Giafei, to jsou prostě hlavní dvě jako ikony Floptropiky.
2: A oni v podstatě ten stát vedou do takové jako fiktivní Floptropika War, se jmenuje ten koncept, kde... nevím, jestli tak nějak challengeují jako nějakou basic pop culture, nebo jestli to je přesně ten důvod, to teďka úplně in-depth nevím, každopádně můžete se nechat narukovat i do Flop Tropika armády, kdybyste chtěli.
0: To je pravda, to je pravda.
1: Omg veteránský slevy.
2: A můžete jakoby serve the country, doslova.
1: Serve C-U- queen.
0: C-U-N-T.
2: C-U-N-T express.
0: Bitchkirchen. Dobrý, my pokračujeme s dalším songem a je to od běloruské skupiny Malča Dama a jmenuje se, když to zapnu, nezapnu.
1: No tak to se asi nějak
2: takhle, nejmenuje. Ten song se jmenuje, můžu to říct? Nebo je to tajemství?
1: Nevyspoileruj to.
2: Mám to držet, to tajemství, dobře. Ale radost mi to nedělá teda.
1: A tak to pust.
0: Jako já bych rád, ale mě se...
2: No tak mezi tím, než Andrej zprovozní techniku, tak si dáme takové menší okénko. Ne, dělám si srandu. Ten song se jmenuje Sudno, je super, je asi opravdu jeden z nejznámějších, jako obecně, mně přijde, že ta kapela měla obecně strašný boom pár let zpátky díky jako editům na TikToku, ale je to jeden z těch jako případů, kdy ta hudba jejich je opravdu jako dobrá, že to není jako trash.
1: Není to těch 30 sekund v tom editu, jo, ale fakt jo. Je to jako dobrá music.
2: A že když si jako pustíte ty jejich alba, tak obecně ta diskografie je super, že to není jenom ten jeden song, takový ten one hit wonder, ale jako...
1: Je to hodně jako i slavkor, jako jestli se vám líbí velký paneláky.
2: A prostě echtovní postpunk a brutalismus a hodně šedá a starý večerky, sámošky s nepříjemnýma prodavačkama a hraní si na hřišti
1: babuška.
2: Hraní si na hřišti na kovových konstrukcích, na kterých si pravděpodobně vyhodíte rameno, tak to je přesně
1: ten vibe.
0: AKA moje dětství, já jsem to zprovoznil, takže let's go.
2: Krásně.

0: Já se rád trýzním.
1: Oh nein, ein horizontal rotierendes Pferd.

0: Posloucháte Rádio 1, posloucháte Já se rád trýzním. Slyšeli jsme Malčať Dama a jejich Sudno, slyšeli jsme Bold Girl a její nový song Club Over, což je borka, kterou jsem našel na TikToku. A dělá si tu, jako celá to hudba je prostě DIY a tohle to mi přišlo jako strašný banger. Jinak omlouvám se za menší fuck up s Myší tady ve studiu.
1: My jsme to zachránili, neboj.
0: Já si to zítra vyřídím s panem Lichnovským, vlastně ne zítra, pozítří. Zdravím do Uherského Hradiště. A slyšeli jsme song, co se jmenuje Horsepower. A je to výborný mím, který já mám jako strašně rád. A je to o točícím se koni. A
1: no ono to ani není jako o ničem, to je prostě jenom točící se kůň, který se vždycky někde točí.
0: Yes.
1: A to je celý ten joke.
0: Můj oblíbený je holub teda, co jako se rotuje jako horizontálně.
2: Jako zkrátka, pokud jste lidi, kteří jako čistě cení takový ty vizuální memečka, jo, že jako nepotřebujete mít k tomu, i když tak jako memečka obecně nemají moc kontext, jo, ale pokud vám k tomu nevadí, že tam není k tomu nic jiného a máte jenom rádi čistě takový to vizuální peklo, tak myslím si, že to je right up your alley.
1: Já jsem třeba tohle dotáhla teď k dokonalosti a 3/4 mojí for you page jsou, že se to ani nehejbe, je to prostě jenom jako AI vygenerovaná fotka, kde je třeba kůň vedle Eiffelovo věže prostě, jo. A tím končíme hra, k tomu nějaká hrozná jako ear rape verze nějakých songů.
0: Oh,
1: a
0: yes,
1: nic to nedělá.
0: Oh, yes,
2: a potom ten tvůj psychotický holub, který ho mi vždycky posíláš na večer.
1: Můj holub, který na tebe mluví takhle.
2: How you doing? A já mám vždycky pocit, protože ty mi to tak vždycky takticky potutelně posíláš jako na noc, že
1: no, aby se ti dobře spalo, kočičko.
2: No já vždycky mám, jako nedokážu rozeznat, jestli už jako prožívám nějakou spánkovou paralýzu, anebo jestli jsem ještě awake, jo, je to trošku.
1: No tak to plní svůj účel aspoň.
2: Já ti moc krát děkuji.
1: Rádo se stalo.
0: Naše for you page by měly být jako studovány.
2: Oh, ještě Andrej, my jsme úplně, jak si zdravil do toho Uherského Hradiště, tak jsme vlastně zapomněli úplně na ten shoutout do těch českých Budějovic.
0: Oh yes, nám přišel vzkazík z našich nerodných, ale z našich blízkých českých Budějovic.
2: Skoro rodných, protože my jsme taky jakoby
1: za nás zajížany.
2: Yes, takže Budějce jsou nám velmi blízké srdcem i duší, takže posíláme velmi vřelé pozdravy.
0: No, možná proto máme tak jako kousali jsme se pro humor, protože jsme všichni
2: depressed?
0: Sudety people. A to to je jak takový ten
2: já mám hrozně ráda, že se nad tím dokážeme tak zasmát. Víš to, že prostě, že úplně jsi nejvíc v háji, absolutně totálně jenom it's okay,
0: to
2: it's
0: fun. To je jak takový ten mým s Lubošem Bajladorem, kdy se někdo na livestreamu psal, ptal, jestli měl soulož a on řekne antidepresiva.
2: A že má rád zajíčky.
0: Yes. Anyway, my tady máme ta shoutout pro naší posluchačku Karen. A my víme, kdo je Karen. A
1: máme, ahoj, mami.
0: Exactly. A máme tady pro ní songísku tak jako s úctou, protože je to tvoje máma. Tak si dáme,
1: ona ví, co to slovo znamená, podle mě.
0: Si dáme song, co se jmenuje Milf Money.

0: Thank you, based God. Posloucháte Rádio 1, posloucháte Já se rád trýzním. U mikrofonu pořád Andrej, u mikrofonu pořád KK a pořád Iluše.
1: Čau.
2: Ola, ola.
0: Ola, ola, práce volá. Slyšeli jsme Milf Money, Banger, slyšeli jsme Iza s Nickem a Thank you, based God z nový desky Exit u palice, kterou já miluju. A o čem chci mluvit, slyšeli jsme kapelu The Living Tombstone a jejich song Discord. A já předám slovo
1: samozřejmě expertovi.
0: Ano, na tuto tématiku. Protože teď nevím, jestli v loni nebo předloni, ale v loni jsme byli na Rokáči a tam hráli. Byli skvělí. Ale my, nikdo z naší jako party nevěděl
1: to, lore, co vím já.
0: Lore kolem této kapely a když si nám to jako spionula, tak I loved that, takže...
1: Tady jde vlastně o to, že tato kapela začala na YouTube tím, že dělali fan songy k My Little Pony generace 4. Kdo ví, tak ví. A tenhle ten song, co teď hrál, ten Discord, ten je právě originally, ještě tady z jejich starý tvorby, kdy to patří k těm poníkům. Protože Discord je záporák v tomhletom dětském seriálu. Neptejte se mě, jak to vím, je to moje obsese. A takže na tom Rokáči bylo strašně vtipný pozorovat ten stan plný těch metalistů, co tam prostě dělají ty mošpity. A teď tam třásli zadkem prostě na song z My Little Pony. A já, to je prostě moje core memory z Rokáče, tohleto.
0: I love it.
1: Jakoby jako žil tím.
0: Já jsem vůbec netušil, že jako OK, My Little Pony úplně jako mimo můj jako nějaký jako rozměr. Já vůbec nevěděl, že to má nějakou jako takovou jako komunitu.
1: Já moc nevím, jak to funguje teďkon už, jestli to furt, protože ten seriál jako skončil. Ale když mě bylo těch, já nevím, tak řekněme 15-14 let zpátky, tak reálně na internetu existovala Brony komunita, což byly dospělí lidé, kteří tenhle seriál jako sledovali a byla kolem toho tvorba právě od music přes různý fan arty, existoval Bronycon prostě.
2: Takže něco jako furíci.
1: No, jako by vlastně to byla odnož furíků, no. Oh. Jako bylo to až trošku creepy, jo, protože to je seriál fakt jako pro malý děti. Je to hezky barevný, koníčkové, jako pohoda, ale internet a dospělí mužové s dámskými postavami, že jo, jako v tom seriálu. To bylo všechno jako holky, ty koně, takže to občas zacházelo jako do nehezké tvorby.
2: Nízkoklíčově kontroverzní trošku.
1: Trošku, nebudeme. Nebudeme zabíhat do detailů. Přišlo by HR.
0: Yes. Já teďkon spustím jeden banger, který jsem znovu objevil po strašně dlouhé době a ta story zatím je, že jsem OK, přiznám se, poslouchal jsem song Bangaranga z Eurovize Hate Me For It, I Don't Care.
1: Koukal jsi na videoklip, ty jsi ho neposlouchal.
0: I'm speaking. A omylem jsem nějak jako napsal špatně ten jako název a objevil jsem prostě tohle a miluju to and it's over for you bitches.

0: posloucháte Radio 1, posloucháte Já se rád trýzním, nám právě dohrál Skrillex a hned potom 360, ale v jiný verzi, než na kterou jste zvyklí, v Medieval version, geniální věc. Tohle je už náš poslední vstup, my už pro vás máme připravený jenom jeden banger od kapely She Wants Revenge a ten song se jmenuje Tear You Apart. Já vám dvěma moc děkuji, že jste přišli.
1: My ti taky děkujeme.
2: Taky děkujeme. Shoutout Honzovi.
0: Bylo to s váma skvělý a já doufám, že si to někdy zopakujeme. A by the way, tohle je moje už 10. jubilejní vysílání.
1: Takže... Zatleskáme do mikrofonu, Andrej. Yes.
0: Děkuju všem,
1: to bude příjemný.
0: Děkuju všem, co posloucháte a see you, nebo ne, see you, hear you, haha, za 2 týdny. Tak papík.
1: Čauky, mňauky.
2: Bye.

popu. Vy už můžete vědět, že za ním najdete amerického hudebníka, kytaristu, producenta Jonathana Thompsona. Původně vyrostl v průmyslovém městečku v Texasu na pobřeží Atlantiku a později se přesunul do Londýna, kde začal také hrát s různými kapelami, ale ten svůj vlastní projekt Oppressed by the Line založil jako solovou platformu v polovice minulé dekády, kde mohl představit své nápady ze svého čtyřstopého magnetofonu do ucelených ambientně post-shoegaze elektronických tvorby. Ten název si půjčil od obrazu Yves Kleina, když navštívil v Londýně galerii moderního umění Tate Modern Gallery. No a už v roce 2006 debutoval svým EP minialbem s názvem The Cause of the Color, které se vám už tenkrát tady za čerstva před těma 20 lety nabídl, který vyšel na britské značce Club AC30, tohle tom shoegaze nebo post-shoegaze vydavatelství. A vy jste tam našli celkově 6 velmi příjemných tempo post-shoegaze elektronických věcí. Na tuhletu desku navazuje o 2 roky později svým oficiálním prvním albem Soft Focus, které vychází pro značku Drifting Falling, a vy tam najdete už celkově 10 nahrávek na polomězí právě takového post-shoegaze ambientního zvuku, IDM elektroniky, ambientní vlivu i post-roku. Každopádně skvělé album, které se vám také už v CD Non-Stopu nabídl, no a rok později v roce 2009 opět na značce Drifting Falling vychází pak jeho druhé studiové album s názvem Kiku. Tentokrát spíš takové opět mini album, které nabídlo 5 jeho vlastních věcí a také 2 remixy od projektu Winterlight či The Kawasaki. No a poté přichází dlouhá odmlka, kdy Jonathan Thompson a Oppressed by the Line mizí na více než dekádu. Tahle ta pauza byla způsobená kombinací jak jeho osobním vyhořením, životních různých jeho změn. Každopádně navrací se pak v roce 2020 nejdříve EPčkem Looking Back Moving Forward, to bylo koncem roku 2020, 4-skladbové EP postavené hodně na teskných melancholických melodiích. No a plnohodnotnou deskou pak přišel zpět až v roce 2023 právě tímto jeho třetím albem Holding Back the Tide, které dneska také uslyšíte a které se vrátilo více k těm ambientnějšímu zvuku. Celkově 7 nahrávek skladeb, které, jak sám říká, zkoumají napětí i uvolnění a je postaveno hodně na kytarových ozvěnách, feedbackách a také syntezátorových plochách. Ostatně uslyšíte také za chviličku, album si vydal v lednu roku 2023 přes svůj Bandcamp, no a jeho pak 4. studiová deska vychází hned následující rok, v polovice roku 2024 pod názvem Point Nemo. Koncepční deska inspirovaná nejopuštěnějším místem na planetě, bodem v oceánu, který je nejvzdálenější od jakékoliv pevniny. A vy tam najdete opět příjemné, hluboké, ambientně elektronické skladby s filmovější atmosférou, celkově 8 nahrávek. My si připojenáme tohoto amerického hudebníka, žijícího už v Británii dlouhá léta, Jonathana Thompsona, aka Oppressed by the Line projekt, v souvislosti s jeho stýká nejnovějším studiovým albem, 5. deskou s názvem The Carrington Event, která je pojmenovaná podle největší zaznamenané geomagnetické bouře z 19. století. No a deska hudebně zachycuje představu náhlého kolapsu moderní digitální civilizace a návratu hodně k analogovému tichu. Zvukově kombinuje syrové syntezátorové textury s jemnými ambientními opět plochami. Každopádně doporučuji producenta Jonathana Thompsona a jeho projekt Oppressed by the Line. Teď už nabízím jeho návratové album po téměř 15 letech Holding Back the Tide z roku 2023 a já vám přeju příjemný poslech. CD Non-Stop.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli.

0: Míša, jako každé pondělí mezi 8 a 10 si to tady spolu budeme užívat. Letošní léto je nějaké úplně zapečené a nedaří se mi získávat živé hosty do studia, protože všichni jsou někde po světě. Všechno se mění, už teď obsazuju září a říjen. Mám domluvený dvakrát srpen, ale dneska se podíváme do archivu a vrátíme se přibližně o rok dozadu a podíváme se do Malajzie. Hodina druhá bude plná hudby, tedy hudba za dobrou práci, kterou jsem vám sestoval tento víkend a ta pojede pěkně naživo. A pokud byste se chtěli setkat osobně, tak zítra přijďte večer, někdy po 7. hodině, do kampusu Hybernská. Tak to vše na úplně úvod. Strýček Míša, Rádio 1, Ešus a hudba za dobrou práci a Ešus tentokrát z archivu. Tak za chvíli zase naživo. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Dobrý večer tentokrát ještě jednou a to už z Ešusu. A dovolte mi, abych ve studiu uvítal mé dnešní hosty, kteří přijeli zdaleka, což mě překvapilo. Já jsem se na to zeptal až úplně na poslední chvíli. Petr, dobrý večer. Dané, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím diváky.
0: Petro, prosím tě, posuň se ho blíž k sobě, ten mikrofon, ať tě nebolej záda potom, jak jsi nakloněna. Jak jsem na vás narazil, jste se mě ptali a já to pak zkusím hledat a napíšu vám to. Někdo mi napsal, že vás někde slyšel vyprávět a že je to hrozně zajímavý, vaše cestování a vaše cesty, tak jsem vás dohledal. Napojil jsem se na vás, to bylo někdy v červnu, jsme se takhle dohledali.
2: Asi v červnu to bylo, myslím. No.
0: A dohodli jsme se na tom zářijovém termínu, protože vy jste tehdy odlítali do Malajzie.
2: Přesně tak.
0: A o Malajzii si tady dneska budeme povídat, ale fotky, které jsou v upoutávce na dnešní Ešus, ty jsou ještě z vaší gruzínské cesty.
2: Ano, kterou jsme absolvovali škodovkou minulý rok.
0: A vy jezdíte vůbec tím autem všude po Evropě?
2: Víceméně jo. Vlastně navštívili jsme i takhle dvakrát Albánii, Černou horu, Makedonii a vlastně naše první cesta, my jsme spolu s Petrou 6 let a naše první cesta vedla v roce 2019 ještě před covidem a to jsme poprvé spolu v životě jeli na cestu, která byla po Itálii až do Monaka.
0: Hele, cestování je výborný testovací projekt. Na to, jestli spolu vydržíte díl, jo, protože kdo se ne... Protože ta cesta, a to určitě mi potvrdíte, přináší tolik nečekaných zvratů, jo, tolik nutných improvizací, jo. Můžete si tisíckrát naplánovat, kam dneska dojedete a že se osprchujete na něco a najednou skončíte někde úplně v kelu, v polích, špinavý, zablácený.
1: Určitě.
2: Jo. Přesně tak.
0: A když se nezabijete tam zrovna, tak už pospolu vydržíte skoro všechno. No.
1: Jo, taky jsem toho stejného názoru.
0: Měl jsem tu jednou hosty, kteří letěli z Kanady do Mexika, tam si koupili auto a jeli s ním zpátky a když spolu těch 6 měsíců vydrželi, tak řekli, to dáme na celý život.
2: Tak doufám, že to bude i v našem případě.
0: Jo, no tak, když už jste dali s škodovkou tu Gruzi.
1: Myslím, že jo.
2: Teď to
0: Malajzii. Jinak ještě jednou děkuju, vy jste přijeli. Abych to nepoplet, teda.
2: Přijeli jsme ze Smržovky.
0: Ze Smržovky, no.
2: Ze severních Čech.
0: Já znám Smržovku jenom s tou bobovou dráhou a s Pivrncem. Jo.
2: Ano.
0: Jinak o Smržovce nevím, ale tak vůbec nic.
2: Tak to jsou takové dvě nejhlavnější věci, no, který zná asi téměř každý, kdo ví, kde je Smržovka.
0: Jinak ty jsi cestoval ještě dřív, než jsi poznal Petru, nebo respektive Petra cestovala si dřív, než jsi poznala Dana?
1: Já jsem cestovala trochu dřív, ale spíš tak jako na rodinný dovolený. Cestujeme spolu, tak to jsou takový ty cesty.
0: Ty odvážnější.
1: Trošku jako odvážnější.
0: Dobrodružnější.
2: Jo, je to tak, no. Já jsem vlastně cestoval s rodiči do Chorvatska pořád a tak dále autem. Jezdili jsme i přes cestovku a když jsem poznal Petru tady, tak se všechno změnilo a začali jsme cestovat na vlastní triko a je to závislost.
0: Je to závislost. No.
2: Je to závislost.
0: To ti nedovolí najet.
2: Ano.
0: Jinak vám, kteří nás teď posloucháte, už nabídnu, můžete vidět Petru i Dana na fotce tady ze studia, na facebookovém profilu Ešusu, kde se k nám můžete i připojit a na Messengeru případně psát, kdyby vás něco z toho povídání zaujalo. Tak začneme u konce, proč z celého světa jste si vybrali tu Malajzii loni?

0: Nebo kdo s kým přišel z toho Malajzí?
1: Vlastně to začalo tak, že my jsme vůbec nevěděli, kam pojedeme v létě. Věděli jsme, že máme 22 dní a přemýšleli jsme, jak je právě využijeme. A Dáňa potom našel nějakou super letenku do Malajzie, tak jsme řekli, proč to neskusit. Vlastně o Malajzii skoro nic nevíme, tak tam pojeďme.
0: Proto jezdí se do Indonésie, že jo? To je často Bali. Bali je prostě taková obvyklá destinace. Jo, ale Malajzie je jako taková moc ne. Já jsem si chtěl tady pustit Sandokana písničku rovno malajského tyka a nenašel jsem to úplně pravou, ale mám je tady nachystaný.
2: Dobře, dobře.
0: Tak to můžu pod nás pustit. To je jediný, co já o Malajzii vím, malajský tygr.
2: Tygr malajský, ano.
0: A já jsem si to dohledával a Sandokan je inspirován opravdu skutečně žijící osobou nějakého náčelníka Dajaků, myslím, to byly ty lovci lebek, jo, který bojoval s britskýma s těma stejnýma, který jsou v tom seriálu, jako Sandokanovejma. Akorát to nebyl ten krasavec, možná. Jako. Tak kolik stály ty letenky?
2: No, letenky stály, já jsem to sledoval, již dlouho, asi měsíc v kuse. No, nejdřív stály pro jednu osobu 40 tisíc, a pak v týdnu, samozřejmě letenky se musí kupovat vždycky v týdnu, kdy jsou nejlevnější, a 22,5 tisíce, no, nás vyšla ta letenka.
0: Jedna. Což není takový ranec, protože...
2: Není to ranec a hlavně to nebyla nízkonákladovka. Byla to lepší společnost, kterou nebudu jmenovat samozřejmě, ale...
1: To bylo vlastně poprvé, co jsme letěli s takhle asi lepší společností. Ano, většinou volíme nízkonákladovky. Takže ten let byl úplně super.
2: Úplně bomba, prostě jídlo na palubě, jo. Jako... Super to bylo, no.
0: No tak... No a měli jste plán, nebo jak... Já nevím, jak cestujete, jsou lidi, já třeba často plánuju jenom, aby jsme dopředu věděli, kam jedeme, co tam bude, ani ne tak to ubytování, to taky, jo, ale aby člověk, taky jsme jezdili na divoko, ale je to strašná škoda, když se ocitneš na novém prostoru nebo v cizím městě a tak úplně nevíš, jo, to jsme se poučili po Americe, že jsme zpětně zjistili, že jsme třeba o míli dvě míjeli úplně nádherný místa, ale jenom, že člověk nebyl připravený.
2: No jasně.
1: Já musím říct, že většinou, když připravujeme ty itineráře pro ty naše cesty, tak si nejdřív v Google mapách vyhledáme místa, které chceme navštívit. Sledujeme i různý samozřejmě itineráře ostatních cestovatelů a snažíme se vybrat ty místa, které nás zajímají a které se nám líbějí. Avšak do té Malajzie musím říct, že jsme to nechali na poslední chvíli, takže jsme tam vyloženě letěli jenom s letenkou a měli jsme zaplacenou první noc v Kuala Lumpur a řekli jsme si, že to necháme na počasí. Na osudu.
2: No, víceméně má pravdu Peťa. My jsme to fakt nechali na tom počasí, tak jsme si řekli, dobře, tak jaký bude počasí, tak podle toho budeme vymýšlet, kam pojedeme, jo, jak se zařídíme. A chtěli jsme cestovat převážně vlastně autobusama po té Malajzii a lodí na ten ostrov Tioman, který je teda pro mě osobně velká srdcovka. Mm-hmm. Pro tebe určitě taky, viď? Mm-hmm. A k tomu se ještě určitě dostaneme. A jak říkám, úžasný a vlastně my jsme neměli žádný plán, my jsme přiletěli do Kuala Lumpur a všechno jsme začali plánovat vlastně ten den, co jsme přiletěli.
0: Což dneska vlastně jde, protože když jsi v hotelu na Wi-Fi, tak i v telefonu.
2: Přesně tak.
0: Což to jako když jsem já jezdil v 90. to neexistovalo, papírová mapa.
1: Jasně.
2: No, to jo, no. To už my neznáme, bohužel.
0: No. To jako byla od vám, když jsme na celý Spojený státy měli opravdu jeden sešit a štěrkovej a v tom bylo úplně všechno, ale nebylo tam všechno. No.
2: A to byla tenkrát asi velká machrovina, když dneska to mají ty mladí nebo i my jako všechno jednodušší.
0: Strašně zjednodušší.
2: No, no.
0: Jo, tady nebylo vůbec nic. Jako.
2: Tohle ta doba je na to strašně krásná, no.
0: Ale zase my jsme, ta stará doba ti dala to, že jsi musel komunikovat s lokální komunitou, jo, aby ses dozvěděl, kde se najíš, nebo kde se má přespat, jo, nebo něco. Měli jsme seznam hostlů, jo, prostě knížku, tí jsme listovali, pak to objíždíš, zjistíš, že půlka, protože kniha je stará 2 roky, tak půlka už neexistuje. Jo, dneska se to dozvíš, když ráno zavřou, tak ty to odpoledne víš, že jo.
2: No jasně.
0: Takže to je... Ta Kuala Lumpur není Kuala Lumpur, nebo takhle, Malajzie jako celek je jeli jste spíš po městech nebo industriálních věcech nebo urbanismu, nebo jste byli i někde v přírodě?
1: Spíš přírodu jsme vyhledávali, ale máme rádi i určitě velký města, takže Kuala Lumpur pro nás byla taková bomba hned na začátku, protože tam je pravej chaos, indický uličky, čínský uličky, no prostě Kuala Lumpur to nás nadchlo hned na začátku, ale pak jsme samozřejmě vyhledávali ty klidnější části, takže jsme se snažili třeba navštívit pralesy, přelítali jsme pak i na Borneo, kde těch pralesů je spousta, takže jsme to tak kombinovali.
0: A viděli jste hodně?
2: Na těch 22 dní si myslím, že jsme viděli hodně, ale my jsme se i jako váleli u moře, jo, se přiznám. Nebo odpočinek, prostě my jsme to chtěli taky zažít, to moře, že jo, takový to, ty pláže z těch...
0: A jsou tak hezký jako na obrázcích?
2: Jsou, tady opravdu. Byli. Tady ta pláž, kde jsme byli.
0: Na Bali, na jižním pobřeží jsou špinaví, spousta igeliťáků nebo mikrotenových pytlíků.
2: Říká se, že Tioman je poslední perla Malajzie, nebo vlastně i tý jihovýchodní Asie.
0: Až takhle,
2: ano.
1: A celkově ty ostrovy vlastně kolem tý Malajzie jsou nádherný, s průzračnou vodou, s nádhernýma písečnýma plážema. Ale ta pevninská, ten poloostrov tý Malajzie, ty pláže tam taky nestojí za moc. Jo, takže fakt se vyplatí vyrazit na ty ostrovy.
0: Něco, že já si myslím, že to je vždycky tam, kde musíš překonat nějakou překážku, že tam musíš jet lodí, jo, nebo něco, což už spoustě lidí, buď tlačených časem, a nebo leností, brání, aby udělali tenhle krok. To znamená, že tam jsou ty čisté pláže, protože ta masa hlavní zůstane na té pevnině. Nebo já nevím, pevnina to je.
2: Pevnina, ano. No.
0: Tak a ještě jsem se chtěl zeptat, v Singapuru jste byli taky, že jo, předpokládám.
2: V Singapuru jsme byli taky, samozřejmě jsme jeli autobusem z města Johor Bahru, se kterým Singapur sousedí přes řeku, nebo přes moře, teď nevím úplně, co říkám správně.
0: Je to kanál.
2: Je to kanál. Uh-huh. A to byl taky zážitek na těch hranicích, protože tam vlastně procházíte normální kontrolou a mně se stala taková perlička, jestli to můžu říct, na hranicích tam nesmíš převážet nebo nesmíte převážet elektronickou cigaretu do Singapuru. Je to tam zakázaný. No a já ji měl v kapse.
0: No, a kdo ji našel? Pes? Radar?
2: Ne. Paní, která seděla u toho počítače, kde jedou ty kufry, tak si toho všimla a koukala na mě tak divně. Jo. A říkám, ty, proč tak na mě kouká? Jako fakt ošklivě na mě koukala, jo. Jak na vraha. No ale nic nikdo neřekl a pustili mě, no. A pak když jsme jeli zpátky, tak jsme si vlastně všimli, že tam je velký nápis, že se nesmí pašovat jako elektronická cigareta, takže to se Peťa docela lekla.
1: Hlavně, že jsou za to 3 roky vězení.
2: Jo, to tam taky psali, ano.
0: To bych nechtěl se dostat v Singapuru do vězení, to je to poslední.
1: To určitě ne.
0: Ani na měsíc, jako.
1: A nám vlastně stačila jenom jednodenní návštěva Singapuru, protože my jsme se ubytovali v tom malajském městě Johor Bahru a z toho jsme ráno si řekli, že odjedeme autobusem právě přes tu singapurskou hranici, jenomže jsme netušili, že na té hranici strávíme asi tak 4 hodiny, takže jsme tím přejížděním trávili na hranicích docela dost času, než jsme se vůbec dostali do Singapuru.
0: No, což mi připomnělo, já jsem to měl minulý týden přátelé z Finska a ty bydli v nějaký úplně hrozný díře, 6000 městečko na hranicích s Ruskem, jo, někde tam v té oblasti u hranic. A ty odlítali a cestou, když jeli na letiště těch 150 kilometrů, tak jim napsali, že letí o hodinu dřív to letadlo, takže jim ulítlo a strávili 9 hodin na letiště. Na malém letišti, někde v nějakém malém městě.
1: Ty jo.
0: Na jeho východě Finska. Ty měli také hezký výlet. No,
1: je pravda, že nám se taky stalo to s tím letadlem. My jsme si objednali letenku přes Air Asia a říkali jsme si, jo, poletíme. A najednou letadlo už bylo vlastně skoro plný. Už všichni byli v letadle a že se teda poletí nakonec asi o 25 až 30 minut dřív, takže jsme taky odlítali takhle brzy.
0: Jo, protože letadlo plný, tak co bychom se tady oplendovali?
2: No, plný úplně nebylo, bylo tak z poloviny, takže jsme si mohli přesednout k k sobě, viď?
0: A dobíhal někdo?
1: Ne, už nikdo nedobíhal. To oni už věděli, že už...
2: Myslím si spíš, že to nestihnul už doběhnout.
0: No a pak ještě jsem se chtěl zeptat, jestli jste se nechtěli podívat do Bruneje teda.
1: Chtěli. My jsme původně ani neplánovali, že se podíváme na Borneo. To byl taky takovej úlet, kdy jsme seděli v krásné chatičce na ostrově Tioman a já jsem hledala letenky a říkám, tak poleďme na 4 dny někam. Takže jsme nakonec zvolili Borneo a stát Sarawak.
2: Stát Sarawak, ano.
1: Takže jsme nakonec byli velmi spokojení s Bornem, určitě jsme tam neskončili. A Brunei, kdo ví, tak třeba příští rok?
0: Jo, no tak jistě.
2: Určitě.
0: Vy jste tam byli, to znamená v létě, nebylo tam vedro moc, protože to je severní polokoule, že jo?
2: No, jako...
1: Bylo i dost vlhko, hlavně sezóna dešťů teda v jedné části té Malajzie, ale já musím říct, že jsme to právě skládali, ten itinerář, tak, aby jsme se vyvarovali těm deštivým částím, takže jsme volili tu část, kde je ten ostrov třeba Tioman. Musím říct, že na Borneu nám pršelo asi nejvíc, takže tam ta sezóna dešťů byla vydatná.
2: Byla vydatná,
1: tam nám pršelo nejvíc.
2: Když to na tom ostrově Tioman je vlastně v období léta tady, co máme my, tak tam je taky léto, no. Tam je sezóna hlavní. Takže počasí bylo relativně příjemný a dokonce i svítilo hodně sluníčko, takže super.
0: Tak se vrátíme na tu cestu. Kuala Lumpur, moderní velký město, věžáky, mrakodrapy.
2: Ale i spousty historie.
0: I spousta historie,
2: no, spousty. No tak našli jsme pár nějakých historických míst, nebo... Ale...
1: No, hlavně jsme tam jeli taky za mešitama. Jo, mešity, takže to já miluju, takže já jsem si objela veškerý mešity v Kuala Lumpur a musela jsem vyrazit do indických čtvrtí, který já miluju a Indie je jeden můj velký sen, takže jestli se tam někdy vydám, tak budu moc ráda, protože ta atmosféra z těch indických uliček je prostě nádherná. Všude voní to koření, všude hraje hudba. Navštívili jsme teda i čínský čtvrti v Kuala Lumpur, ty byly taky moc fajn a na nás to město, nám se tam hrozně líbilo. My jsme to porovnávali se Singapurem, tam jsme teda byli chvilku v Singapuru, jenom na jednodenní zastávce, ale já mám asi ráda chaos. A v Kuala Lumpur byl.
0: Kuala Lumpur v podstatě stejně počet obyvatel jako naše republika.
1: Ano.
0: Jo, to je přes 9 milionů něco. Tak to se tak nahustí, že jo?
1: Směsice různých kultur, je to tam pestrý.
0: A je to město zelený nebo betonový?
1: My jsme byli v částech, které byly zelený i betonový. Měli tam nádherný parky, které byly zelený. Fakt jsme si prošli místa, kde jsme viděli místní večer právě běhat v těch barcích. Chodili cvičit a nám vlastně to město, my jsme si říkali, že to je docela fajn místo na žití. Tam je vlastně všechno.
2: Tam je vlastně všechno.
1: Je to super dostupný.
0: A smog? Doprava, chaos?
1: Světelný smog.
0: Světelný smog.
1: Světelný smog, doprava, chaos.
2: Chaos.
1: Asi kdybych to měla porovnat s ostatními státy, které jsme navštívili, tak musím říct, že celkově Malajzie mě přišly jako super řidiči. Oproti třeba Gruzii.
2: Oproti Gruzii, no, ale tak ani v Malajzii nepouštějí na přechodu. Yeah. Ani v Gruzii. Říká se, že jediná země, kde na Kavkaze pouštějí na přechodu, tak jsou Arméni, no.
0: To jsem někdo tady taky říkal, myslím, no.
2: No,
0: ale... Já jenom na to mám svůj příběh, když jsme byli v Keni u kamarádky v Nairobi, kterou jsem znal z Prahy, tak žili s manželem 6 let v Nairobi a když tam končili, tak byla poslední šance, tak jsme za nimi na asi 10 dnů jeli.
2: Ano.
0: A Marta vyprávěla veselou příhodu, že když se tam nastěhovali, jela poprvý autem, tak zastavila na červenou, čímž málem způsobila dopravní kolaps v celém městě. Že červená neznamená stůj, ale červená znamená jeď, ale více koukej.
2: Jasně.
1: Taky jsme měli takový pocit, když jsme byli na cestě v Gruzii, že červená rozhodně neznamená stůj.
2: A na Balkáně taky, ale.
1: No, je pravda, že tady v té Malajzii, musím říct, že to dodržovali.
0: Větší pořádek, jo.
1: Určitě.
2: Určitě, no.
0: Auta cyklisty, nebo jak to tam jezdí? Já totiž nevím, Kuala Lumpur je hornatý nebo placatý město?
1: Placatý. Skútry a hodně aut. A co se týče veřejné dopravy v rámci toho města, tak to tam funguje neskutečně.
0: Jako
1: tam všechno
0: dobře,
1: na sebe
0: jako
1: krásně navazuje.
2: Strašně, je to strašně moderní město, co se týče prostě infrastruktury a jak to tam prostě funguje.
1: Já jsem se tam vyznala mnohem, mnohem líp než včera v Praze.
2: No, tam prostě všechno funguje. Tam prostě fungují autobusy, jo, ty jízdní řády. Má to prostě, je to jakoby chaotický, ale má to svůj řád. Jo. A oni tomu rozumějí.
0: A ty mu ho pochopíš ho taky teda.
2: A když tam přijdou ty turisti, jako jsme my, jo, baťuškáři a to, tak oni jsou strašně milí a strašně rádi vám pomůžou.
0: Jo.
2: Ale jako opravdu.
1: Jo, ale nesetkali jsme se nikdy s tím, že by ten autobus odjížděl díl. Vždycky to odjíždělo naprosto přesně.
2: Naprosto přesně.
1: A jsme byli překvapení, protože já jsem byla před rokem na Srí Lance a tam byl problém zajistit vůbec nějaký autobus, který projížděl kolem, natož vědět, kam jede. Takže tady to bylo super, všechno označený, fakt jsme věděli, co kam jede, lístky jsme kupovali přes aplikaci Redbus snažili jsme se vždycky kouknout dopředu, jestli mají místo a bylo to super.
0: Cenově jízdenka na hromadnou dopravu Kuala Lumpur.
2: No tak třeba dobře, tak to si pamatuju, když jsme jeli na to Batu Caves, to je ta 43-metrová hinduistická socha boha Murugana.
0: Už to tady vidím, no.
2: Tak to jsme jeli vlastně z Bank Negara, z centra města, bylo to nějakých 11 až 13 kilometrů, myslím, že. A tam a zpátky stála jízdenka na osobu 25 korun.
0: No, takže já se koukám na tu vzdálenost, která je poměrně, to je daleko, že jo?
2: Mm. No, jeli jsme vlastně vlakem, jo? Tam
1: krásnej,
2: je i metro.
1: Krásnej, klimatizovaný vlak, nádherný.
2: Takže úplně jako zadarmo, no.
0: No a když se na to koukám, Lord Murugan Statue, hezký?
2: Moc lidí. Takhle, moje kamarádka tam byla před covidem ještě a vlastně tam moc turistů nebylo. Ale teď byla asi ta sezóna, tak jako hodně lidí tam bylo, no. Hodně turistický místo, že jo, tam je atrakce, ty opice kolem, který kradou turistům ty foťáky, jo.
0: Opravdu jako kradou. Zažili jste něco?
2: Nezažili, ale slyšeli jsme o tom.
1: Jo. Od známých.
2: No, známých, no.
0: No a ty jeskyně zatím jsou umělý, nebo pravý, nebo já se tady koukám?
2: Ty jeskyně jsou vlastně vytesaný člověkem. Nějak nevím plně jak a je to teda hinduistický chrám a je to vlastně nejsvatější místo a nejdůležitější místo pro Indy mimo Indy, jo. No.
0: Koukám na to, to je moc hezký.
2: No.
1: Krásný místo.
2: Protože v Malajzii je pouze 57% jako typických Malajců. Teď nevím, jak se jim říká, Péťo, nevíš?
1: Taky se nevzpomenu.
2: Ten název.
0: No.
2: A vlastně zbytek jsou...
0: Malajci tady píšou.
2: Malajci.
0: 57% Malajců.
2: No a zbytek jsou Číňani a Indové, no. Vlastně. A Číňanů tam je teda hodně. Hodně Číňanů. Hodně. Je to tam vidět, no. V tom Kuala Lumpur. A
1: ty čtvrti, těch je tam spousta.
2: Ty čtvrti, tam jich je spousta.
1: A projevuje se to vlastně i na tom jídle, že jo? Protože...
0: To jsem se chtěl zeptat, no, jak se to odráží? Jestli se dá říct, že je něco malajského, nebo už je to...
1: Ne, já bych řekla, že se dá říct, že je něco malajského. My jsme určitě hledali nějaký tradiční jídlo, protože my vždycky, když cestujeme, tak se snažíme najít něco, co je tradiční.
0: Nevyhledáváte teda hranolky? A...
2: Ne, určitě ne.
1: Ne.
2: To určitě ne.
0: A fast foodový řetězce, jako jo.
1: A tak zkoušeli jsme nějaký fast foodový řetězec.
2: Jo, tak taky jsme si řekli,
1: určitě,
2: zkusíme nějaký fast food.
0: My jsme ho vyhledávali, že tam byly vždycky záchody a
1: dalo
0: se
1: umýt
0: to. Když jsme cestovali po státech, jak jsem říkal, takže jsme se tam vždycky ráno sešli se s bezdomovcem a čistili jsme si zuby jako na záchodě.
2: jo, no, akorát nevím, jak je to v jiný části Asie, ale nevím, doufám, že to můžu říct, doufám, že to nikoho neurazí. Když v Malajzii jdete na záchod, tak tam toaletní papír teda rozhodně nehledejte, no.
0: A tam jsou evropský záchody nebo na šlapky?
1: Jak kde?
2: Jak kde? Hotely mají samozřejmě
1: klasický
2: evropský záchod.
1: Evropský.
2: No, ale jinak nádraží a různý takovýhle...
1: Mají turecký záchody.
0: Jsem tam, Dane, maminka je Zora?
2: Maminka je Zora, ano.
0: Takže zdravíme maminku, můžu pozdravit, maminka sleduje.
2: Jo, zdravíme maminku.
0: Takže na záchodě není papír.
1: Ne, ten tam nebyl, ten tam nebyl.
0: Co vás tak překvapilo ještě mimo papíru na záchodě? Teď beru obecně Malajzi, jestli tam byly nějaký další takovýhle kulturní šoky.
1: Mě překvapila určitě vyspělost Malajzi, já jsem to nečekala. My jsme ty letenky koupili docela na poslední chvíli a vlastně já jsem si ani tolik nezjišťovala. Já jsem říkala, dám na první dojem, dám na to, jaký to tam bude, projedem si to tam a uvidíme, jak se to postupně bude měnit. A já musím říct, že jsem byla překvapená z té vyspělosti toho státu, protože třeba v porovnání s tou Srí Lankou musím říct, že tady všechno mělo řád, všechno fungovalo a překvapili mě lidi, protože nečekala jsem, že Malajci budou takhle fajn, příjemní.
0: Možná to souvisí s tím, že Petra je učitelka, jo, takže věci musí mít řád. Jo.
1: Ano.
2: Jo, tak já mám...
0: Ale věcech musí být pořádek. A děti poslouchají dneska.
1: Jo, většina, jo.
0: Takže musíme zůstat jako v těch slušných věcech, jo, tady aby děti. Dobrá, tak opustíme Kuala Lumpur a kam jste se jeli podívat dál. Co jste měli v plánu, co si našla teda, co chcete určitě navštívit?
1: Pak jsme měli v plánu ten ostrov Tioman, takže
0: to
1: hnedka...
0: Pulau Tioman.
1: Ano.
0: Já už jsem si ho našel, to je relativně velký ostrov.
1: Takže vlastně hnedka ten druhý den, co jsme byli v Kuala Lumpur, tak jsme ráno chytili autobus směrem do Mersingu, což je vlastně přístav na malajské pevnině. A od tam teď jsme pak se snažili dostat trajektem na ostrov Tioman. Veškerý ty lístky jsme kupovali přes aplikaci a ty lístky, které jsme měli koupený přes tu aplikaci, jsme museli vyměnit za papírové lístky na nějakém tom námořním, nějaký tý námořní budově. A ještě jsme si pak k tomu museli koupit vlastně poplatek k tomu ostrovu, což jsme nevěděli, tak nám to na poslední chvíli tam někdo řekl.
0: To jsou takový ty turistický poplatky.
1: Ano, turistický poplatky. Takže by nás
2: na ostrov, no.
1: Jako nepustili ani na loď, ale nakonec všechno dobře dopadlo. A taky si pamatuju, že on to nebyl úplně velký trajekt, jo, ona to nebyla zase tak velká loď. A ten den to docela dost houpalo. A taky si pamatuju, že zrovna v tu hodinu nám přišlo přes drozda upozornění na výskyt tsunami na Filipínách. Tak jsem si tak jako říkala, ty jo.
0: To není zase tak daleko.
1: A my teďka zrovna vyrážíme, takže nebylo to úplně příjemný, docela to houpalo.
0: Já jenom říkáš drozdovi, já vždycky, když jedu, tak se do drozda registruju. Doporučuji všem, to je vlastně aplikace nebo systém provozovaný ministerstvem zahraničních věcí, kdy napíšete od kdy do kdy a kam cestujete a přes kontakt, který tam necháte, vám můžou chodit právě nějaký upozorňovací SMSky, které se týkají té vaší destinace, o čemž by člověk třeba tam díky neznalosti jazyka, jo, že v novinách tam můžou psát o tsunami, ale vy vidíte.
1: Jasně, a to je aktuální.
0: Ti neřekne nic, jestli je to recept na nedělní polívku nebo varování před tsunami, že jo?
1: Ano. Ne, určitě doporučujem.
2: Určitě doporučujem, protože vlastně nám to varování přišlo, nebo mě, teda na maila.
0: Jo.
2: Když jsem pak chytil data už na Tiomanu, tak jsem se podívala, byla to tam, no.
0: Já jenom pro zajímavost, Tioman je 20 km dlouhý, 12 km široký, takže to není vůbec nic velkýho. A zdá se mi, že jsou to pláže a lesy.
1: Ano, ano, určitě. Je tam nějakých 7 rybářských vesniček, které vlastně nejsou vůbec propojený žádnou cestou, nebo asi by se dala najít nějaká cesta tou džunglí, ale většina z nich není propojených, takže se tam fakt přejíždí lodí. A my jsme vlastně úplně prvně bydleli ve městečku, nebo v rybářské vesnici, která se jmenovala Genting. Tam jsme sehnali úplně krásný ubytování v takovém chatičkovém rezortu. Byli jsme tam skoro sami a bylo super večer pozorovat všechny ty vopice a veškerý ty živočichy, které tam nad tou střechou běhali a skákali. Takže tohle
0: tak
1: bylo super.
0: S tím spousta lidí má problém, že když leží v posteli a gekon jim přebíhá po stropě.
1: Gekon mi nevadí. Bála jsem se něčeho jiného.
2: On tak hezky piští, ten gekon.
0: Čeho se bála?
1: Já jsem nechtěla potkat pavouky velký, nechtěla jsem. A
0: byli tam?
1: Podařilo se mi žádnýho nepotkat, takže jsem byla vlastně ráda.
0: No, když zavřeš oči, tak, no. Tak tam není, že? No a pak jste vyrazili teda kam z Gettingu, protože potom to je západní pobřeží.
1: Jasně. A potom jsme právě z toho Gentingu vyrazili zase zpátky do Mersingu na pevninu, protože jsme ten den koupili letenku na Borneo. Takže jsme se museli dostat z Mersingu do městečka Johor Bahru, což je vlastně městečko nad Singapurem. A z toho města z letiště nám odlítalo letadlo večer na Borneo. Takže to bylo takový jako saska, jestli to stihnem, nestihnem.
0: A vraceli jste se na ten ostrov potom?
1: A pak jsme si řekli, že se na ten ostrov znova vrátíme, ano, protože se nám tam tak moc líbilo a my máme rádi místa, kde není moc turistů. A tady jsme jich fakt moc nepotkali.
2: Ale navštívili jsme pak jinou vesnici, trošku veš položenou. To se jmenovala ABC Chalet.
1: Takže to jsme pak bydleli trošku
0: to
1: výš.
0: To jsou přímo nějaký kemping. Ne?
1: Jo, to je taky chatičkový
2: rezort.
1: A většina lidí říká, že na tady ty malajské ostrovy objednává ubytování třeba půl roku dopředu. Tak my jsme to ubytování objednali ten den ráno, co jsme jeli tím trajektem a sehnali jsme. Měli jsme štěstí, bylo tam.
2: Že se uvolnilo.
0: Kolik tam stojí to ubytování takhle? Na Tiahuanu.
1: My jsme tam bydleli nějaký.
2: My jsme to měli nocí. Na 5 nocí za 2 500 korun ze snídaní.
1: A starali se o nás krásně.
2: Takže
0: byla masáž.
1: Ne, to nebyla. Ta nebyla. Ale tam to bohatě stačilo, všechno to prostředí krásně.
0: Co dávali k snídaně, to vím.
1: Oni mají tradiční pokrm, naši lemak, což je vlastně rýže vařená v kokosovém mléce a podávaná s ančovičkama a dokonce i s fazolema, takže tohle to tam servírovali a pak klasicky se snažili evropský snídaně, takže vajíčko, párek,
0: jo.
1: Ale výborný, všechno měli výborný.
2: No, ještě bych doplnil, že Malajci snídají smaženou rýži, smažené nudle a takovýhle věci ještě, takže a i klidně smažené kuře k té rýži. Takže to pro mě byl třeba šok, jo, že nedostaneme chleba prostě, nebo jogurt, těšil jsem se strašně na jogurt, že se dám, ale to bohužel neproběhlo, no. A samozřejmě ovoce ještě, čaj, káva.
0: Ovoce, tam, toho je tam spousta, ne?
1: Nádhera, všude. Ovoce.
2: Mango.
1: Super, každý den jsme nakupovali spoustu a spoustu ovoce. I když je pravda, že na tom ostrově byl teda v té vesničce konkrétně Genting, byla jenom jedna malá sámoška, takže tam jestli měli 3 nějaký jabka a 1 dračí ovoce, takže jsme všechno hnedka vykoupili ráno a asi na ostatní už nezbylo.
2: A ještě bych chtěl říct takovou zajímavost na tom Tiahuanu. Musoula tam byly vlastně v tom Gentingu 2 markety, jo, kde seděly ty prodavačky zahalený a já jsem si tam nakráčel a nesundal jsem si boty v obchodě. No, tak jsem dostal pěknýho... Pěknej CR jsem dostal od paní prodavačky a musel jsem si zout boty, no. Tam je prostě zvykem na těch vesnicích, že když jdete k někomu domů, tak si musíš zout boty, no. Takže to jsem nevěděl a pak už jsem si na to dával bacha.
0: Zase teď to reskě, ty
2: vole. A potom ještě jedna taková zajímavost, co mi teďka vlastně napadlo. Kupoval jsem si tam pivo a musela svolat celou vesnici, protože nebyla schopná ho namarkovat. Ona nemůže šáhnout na alkohol jako muslimka, ale my jsme to nepochopili, takže jsme se divili, že jsme způsobili takovýhle poplach, takže přiběhli další 3 borci nějaký a namarkovali a prodali
0: nám
2: to.
1: Ale prodávali ho.
0: Tak jestli každý prodaný pivo vyvolá prostě takovýhle rozruch.
2: Nevíme.
0: No možná se byl po dlouhý době někdo, kdo chtěl pivo vůbec.
2: je to možný.
0: Jaký bylo teda?
2: Bylo dobrý. Singapurský, myslím. Tajský. A jmenovalo se Tiger.
0: No jistě, Malajzie, jak by jinak mohlo být. Pojďme se podívat do toho města Johor Bahru. Mm-hmm. Tam jste byli nějakou dobou, protože jak to souvisí se k Singapurem, jestli to je ovlivněný tím, jo, jestli to je něco takového, jako když u nás lidi bydlí u německých hranic a jezdí pracovat do Německa, pendleři každý den, jestli je něco podobného i tam.
1: Ano. Jo, je to přesně na ten způsob. Právě proto možná, jak jsme ráno vyrazili do Singapuru z toho Johor Bahru, tak jsme se zasekli v tady té šílený zácpě a proto všechno tak dlouho trvalo, takže lidi pravidelně přejíždí do práce do Singapuru. Hmm. Co jsme tak pochopili, protože těch aut z té Malajzie jelo velmi, velmi mnoho. Ale my jsme v Johor Bahru bydleli vlastně jenom jednu noc, jinak jsme to měli jako takovou základnu, odkud jsme vylítali. Takže my jsme odtamtud vlastně letěli na Borneo a pak jsme odtamtud letěli i zpátky do Kuala Lumpur, když už jsme končili naši cestu.
0: Tak se pojďme pojádat na to Borneo teda, na Sarawak. Jaký ano. Bylo Borneo? Bylo Borneo jiný než ta pevninská Malajzia a jiný než ten ostrov?
1: Ten ostrov byl dost zelený, to bylo dost podobný, bych řekla, jako to Borneo, ale my jsme nebyli vůbec v severní části Malajzie, tu si necháváme na příští rok, takže těžko říct, jestli můžu celou pevninu porovnat s tím Bornem, ale Borneo za mě bylo krásný, já jsem si splněla velký sen, já jsem se vydala do džungle a byla jsem naprosto spokojená.
0: Jak kolik jste strávili v džungli?
1: My jsme strávili v džungli jeden den, ale teď už vím, že bych tam strávila víc dní, že bych si tam zaplatila ubytování na noc a přespala přímo v té džungli, kde se to dalo.
0: Můžeš tam bez průvodce nebo musíš?
1: Může se tam bez průvodce, avšak my jsme nenašli moc informací k tomu, takže my jsme přiletěli do Borneo. My jsme přiletěli na Borneo, vlastně do toho státu Sarawak.
2: Do města Kuching.
1: Hned na letišti jsme museli vyplnit imigrační kartu, protože se tam vstupuje jako do dalšího státu, ač patří teda Malajzii. A hned potom jsme se vydali půjčit si skútra. Takže to byla taky taková premiéra. Dáňa řídil vlevo. Byl to trochu chaos. Ale nakonec si myslím, že jsme to zvládli docela dobře. A hned ten další den, že my jsme na Borneu byli jenom 2,5 dny? Jsme tam byli krátce?
2: Tři.
1: A hned ten první den jsme se vydali do Národního parku Bako, což je nejstarší národní park na Borneu. A my jsme o něm nenašli vůbec žádný informace. My jsme našli jenom, kolik stojí vstupný. A že se tam jezdí nějakou lodičkou. Tak říkáme, riskneme to. A přišli jsme tam a potkali jsme tam nějaký Španěle, který s náma sdíleli loď, takže jsme se vydali s loďkou směrem k té vstupní bráně do Národního parku a bylo nám řečeno, že vlastně průvodce nepotřebujeme. Jediný co, tak já jsem musela jít na tu recepci a tam jim nadiktovat, který ty trasy si vybereme, že ten den půjdem. Takže to jsem jim tam napsala do knihy, aby oni věděli, kde nás když tak hledat. Hmm. Takže jsme si vybrali nějaké tři trasy.
0: Já se koukám, že Bako je poloostrov. Mm-hmm. Jako, a jsou tam nádherný scenérie na moři.
1: Jsou.
2: Jo, můžu potvrdit. Úžasný.
0: To, co vidím tady na obrázku, to tam je.
1: To tam je.
2: Já to tam je.
0: Vidím tohleto.
2: No jasně, to
1: ano,
2: tam je.
1: To tam je.
2: Jo.
0: Sakra.
1: Nádhera, takže jsme vlastně vyjeli tou lodičkou a dovezli nás na pobřeží, tam nás vyhodila, tam byla vstupní brána do toho národního parku, kde začínalo několik trailů, které byly třeba hodinový, dvouhodinový, některý byly třeba i na víc hodin a vlastně tam bylo i to ubytování, takže lidi, kteří si zaplatili 2 dny v džungli, tak mohli se tam ubytovat a jít třeba na noční prohlídku džunglí.
2: No, my jsme tam hlavně jeli kvůli Nosálovi, kahoun nosatý.
1: Opicím nosatým.
0: To je skvělej, kahou je výborný.
2: To je vlastně...
0: To je člověk, on má obličej člověka.
2: Ano, ale on žije pouze na Borneu.
1: Takže
2: nikde
1: toho jsem
2: na světě
1: chtěla,
2: nežije.
1: Toho jsem chtěla vidět.
2: To pro mě bylo, že ho prostě musím vidět. A potkali jsme tam i Čechy, viď?
1: No.
2: A některý z vyprávění takhle i říkali lidi, že ho třeba ani neviděli, jo?
0: A vy jste ho viděli.
1: A my jsme ho viděli.
0: A viděli jste samce nebo samice?
2: No, tak to vám to ti neřeknu.
0: Samice má špičatej nos a samec má takovou tu placku, co mu visí přes...
2: Tak to byl
1: spíš
2: samec.
1: Spíš to byl placatej nos, ale nám se tam jenom rychle myhla ve strumu, ale viděli jsme ji, takže něco jsme zachytili.
0: Samec má špičatej nos a samec má takovou tu placku, jak vypadá tak bobří ocas, visí mi to přes
2: tak to byl samec určitě.
0: A on, když do ní jako fouká, nebo já nevím, piští, tak ono to vydává ten zvuk, kterým lákáte sami. Mě v páté třídě srazilo auto a když jsem byl v nemocnici, tak mi ty lidi, kterým jsem já vběhnul pod auto, ty v tom byly úplně nevinně, jo. Tak mi darovali knihu o zvířatech a tam byl kahou nosatý právě.
2: Aha.
0: A já jsem prostě se zamiloval do té opice. A on hlavně má výraz člověka. On opravdu ten v obličej má jako člověk.
2: Má.
1: To je pravda.
2: Pro mě to byl neskutečný zážitek a každý
0: by ho měl vědět. To jste měli kliku, no. Teda.
1: Ukázal jo. se nám až při odchodu. My jsme prošli několik těch tracků v té džungli a nic. Viděli jsme teda makaky a stříbrný opice, viděli jsme teda i hady, ale pořád ta opice nic, já jsem hrozně ho chtěla vidět, takže jsem říkala musíme. A pak, když jsme odcházeli, že už půjdeme na loďku, že už je čas odjezdu, tak se tam najednou ze stromu začal prostě se tam objevil, tak jsme tam hned běželi a měli jsme z toho velkou radost, protože to je velký zážitek.
0: Bylo tam hodně, jako teď, když jste šli do toho národního parku, bylo, já mám třeba zkušenosti z keňských národních parků, že byly přeplněný lidma, jako jo, že se tam jezdilo jenom autama, musel si mít průvodce a že tam bylo hrozně narváno, jo.
2: Nepřišlo mi ani, že tam bylo tolik narváno tak nějak normálně, jako...
0: Jo, nebylo to jako, když jdeš na Sněžku, že?
2: Ne, vůbec ne.
1: Dokonce jsme i na některých těch trecích
2: byli sami. Jo, občas prostě potkáš někoho...
1: Jako koukala jsem pořád pod nohy, aby se tam něco nezjevilo, ale musím říct, že měli to všechno krásně značený, takže člověk se asi fakt nedokáže tam ztratit. Mají to tam super zajištění.
2: Nebylo tam narváno, no, bylo to úplně v pohodě.
0: Já se tady koukám na kahou a právě mám ho tady.
2: Jo.
0: Já teď hledám tu sameci, jestli má jak moc, ale to se možná pamatuju, že má trošku jiný ten nos než samci, no. Jo, ty ho mají takhle menší, jo, vidíš, že má tu špičku a samec má.
3: No, tak to byl samec.
2: To byl určitě samec, jo.
0: Jo, tady je samice vidět, takhle, samice mají takhle.
2: Ne, tak to byl samec.
0: Samec, teď no, je tak to máte kliku teda, jako.
2: A nebyl zrovna malej?
1: No, nebyl.
0: A co jste ještě viděli teda za zvířátka?
1: Pak jsme viděli stříbrný opice, makaky, určitě jsme viděli i, no, my vlastně nevíme, co to bylo za druh hada, protože jsme ho viděli z dálky, ale ty lidi před námi, co tam šli, tak říkali, že viděli zmy zelenou, takže tu už jsme bohužel minuli.
2: To byla velká
0: to vlastně
2: škoda.
0: Taková velká zoo, že jo?
2: No, taková velká zoo, no. A viděli jsme šakují ty divoký prasata, teď nevím, jestli to říkám správně, jak se jmenujou úplně. Jo.
1: A krokodýly jsme neviděli, ale všude byly velký výstražní cedule na to, že samozřejmě v té řece a pak i u toho pobřeží se ty krokodýly vyskytujou. Ale neviděli jsme.
2: A to mě teda hodně zamrzelo. To mě hodně zamrzelo, že jsem neviděl krokodýla v přírodě, no.
0: Já se kouknu, jak se to prase jmenuje, protože to mě taky vůbec...
1: Já se teď nemůžu vzpomenout.
0: Prase vousaté, no.
1: Jo,
2: jasně. Prase vousatý, no. Ano.
0: Já mám tyhle prasata, tyhle věci spojení s knížkou Švýcarský Robinson. Já nevím, jestli jste to četli.
2: Neznám.
0: To je v podstatě Robinson Crusoe byl sám a Švýcarský Robinson je, když ztroskotá celá rodina.
2: Jo, takhle.
0: A v těch ilustracích bylo tohle štětinatý prase nebo podobný. Tak to mi uvízlo z dětství zase. Prostě na hlavě. To jsou ty momenty, co tě pak provází celý život. Jo, takový ty flashbacky.
2: Jo,
0: malinký. No a... Co dál teda na Bornou bylo?
1: A druhý den jsme se vydali do přírodní záchranné rezervace orangutaní, která je v tom Saravaku. A zase potkali jsme tam právě Čechy den předtím v tom národním parku Vako a ty nám říkali, tyjo, my jsme tam byli ráno v té rezervaci orangutaní a my jsme viděli jednoho jenom z dálky. No tak my jsme tam dorazili asi v 8:30, dojeli jsme tam teda slavnostně na skútru, bez nehod. A krásně jsme je všechny viděli, nad hlavou. No, krásně.
2: Od samce po samici až po malý.
0: No. A v záchranné stanici jsou, je to jako zoo, nebo je to polozoo?
2: Je to taková polozoo, protože oni tam krmějí.
0: Tam to vlastně není umělej prales, jako je to u nás.
2: Ne.
0: Tam je to přírodní
2: tam prostor. Tam je to normálně přirozený prostředí, akorát, že prostě se na ně tam můžete jít podívat a oni dokážou vlastně nalákat, aby ty turisti je viděli. Ale jsou vlastně musíte tam dodržovat určitá opatření, jo, nesmí se dělat hluk, jo, všude jsou nápisy be quiet, takže...
0: Dodržujou to lidi, nebo ne?
2: Jo, byl tam klid. Samozřejmě malí děti, kteří jsou v kočárku, tak ty to neovlivňují.
1: Tam na to ty strážci, dohlížej. Ty ochranáři dohlížej.
2: No.
1: Ty tam byli.
0: Tohle pro mě, to jsem měl blízko k tomu, že někomu zardousím. Když jsme čekali v San Diego v zoologické zahradě na kiwi, kdy jsme byli v pavilonu, kde byly skla, tma, nějaký infračervený světlo a už ten kiwi pomalinko začal velízat a přiběhlo dítě a prasklo rukama do toho skla. Takže kiwi na věky zmizel zase zpátky.
2: No, no tak to, to...
0: To jsem byl hodně smutný, my jsme tam seděli půl hodiny a čekali v té tmě.
2: Co bych to asi vzdal, no.
0: Až kiwi vyleze, jo. Jinak zoo v San Diego, kdybyste tam jeli, tak to stojí za to. Jo. Mm-hmm. Když jsem tam držel kus květu nebo kus papáje a přiletěl kolibřík a jedl mi to od ruky, jo, tak to bylo... Mm-hmm. Tam jste ve velkým voliérce, která je plná kolibříku. Jako.
2: Aha, aha.
0: A lítají kolem tebe. Jo.
2: To může být taky zajímavý.
0: No, to je taky zajímavá zkušenost byla. No, to teda. No tak příště.
1: Tak příště.
0: Ještě dáte. Ptáci tam byli někde na tom Bornou? Něco o ptácích jsme nemluvili.
1: No, krásně zpívali, ale žádný jsme neviděli.
2: Ne, neviděli jsme nic.
0: No a ta záchranná stanice, tam jich bylo hodně těch orangutanů.
1: Tam jich bylo hodně. Tam byla celá rodinka vlastně.
0: A to bylo jako, že zachránili třeba nějaký zraněný nebo opuštěný mláďata. To neskoumali jste?
1: To jsme neskoumali.
2: To jsme neskoumali, no.
0: Já jsem v Keni viděl záchrannou stanici slonů právě. A to, když místní, protože sloni vypásali, že jo, potravu stádům domorodců, tak oni zabíjeli těhotnou slonici, vždycky vybírali, protože slonice je těhotná 2 roky přibližně a mezi tím ještě kojí toho předchozí sluně. Takže oni vědí, že když zabijou slonici těhotnou, tak zabijou velkýho slona, slona v ní a to mládě, který zůstane opuštěný, protože ono jinou matku nepřijme.
2: Jo.
0: Takže ta organizace, kterou platili manžele Angličani, tak odchytávala tyhle opuštěný malý slony a dávali je do útulku v podstatě, kde pak uměle krmili a vypouštěli ven, tak jsme tam byli se na ně koukat, jo, aby jsme podpořili útulek. Mm-hmm. Že oni to platili všechno ze svýho.
2: Mm-hmm. Jasně, jasně.
0: Takže to bylo, tak jsme viděli takovouhle záchrannou stanici zase.
2: Mm-hmm. Zajímavý.
0: Tak vidíte, že toho ještě máte, co vidět.
2: Máme toho ještě hodně před sebou.
0: Vy jste ještě mladý. Jako. No a na Bornou jste byli tady 2-3 dny jenom? Nebo?
1: 3 dny, ten poslední už jsme navštívili akorát město Kuching, takže jsme si prošli nádherný svítící město, teda v noci bylo úplně nádherný, přes den taky, tam je taková dominanta, ten parlament.
2: Jo.
1: Tam je krásný parlament v tom Kuchingu. Prošli jsme si veškerý
2: tak ty... je to hlavní město státu Sarawak.
1: Prošli jsme si veškerý ty uličky a nám se tam moc líbilo, takže jestli na Borneo, tak určitě bych se ještě jednou do Kuchingu podívala, ale teďka primárně máme za cíl se podívat do toho severního státu Sabah.
0: Na Pevninský.
1: Na Borneu.
0: Mm-hmm. Jo, už to vidím, Sabah. Jo, tady úplně na severu. No. A tam je něco speciálního, nebo?
1: Tam je taky spousta těch pralesů, takže já se budu těšit.
2: A je tam nejvyšší hora Malajzie.
1: Ano, Mount Kinabalu.
2: Mount Kinabalu.
0: Já to koukám Gunung.
2: Gunung Kinabalu, 4011, myslím.
0: A vy jste i kopcolesci, že byste...
1: Máme rádi vysokohorskou turistiku, ale v normě, normě nelezeme. No. To ne,
2: já určitě ne. Já který se bojí vejšek, tak...
0: Já nemůžu na rozhledne, já mám...
2: Ne, já taky ne.
0: Se mě lidi smějou, jo, ale říkám, hele, já mám prostě vnitřně takový pocit. Nechci tady popisovat přesně, co se děje v kterých částech mého organismu, ale prostě nejde to. To
2: mám to podobně.
0: To tělo to prostě nedá, jo.
2: No, nedá. Mně taky ne. Péťa, ta by to dala asi, ale...
0: Já vždycky čekám dole a říkám, že musím hlídat psa.
2: Nějaký výmluvy si hledáš.
0: A to se přijme, no. Já nejsem kopcolezec, no. Mm-hmm. V Kuchingu, co se týče toho té městské kultury, jak jsi říkala, že jste lezli po mešitách v Malajzii, nebo v té pevninské Malajzii, tam byli taky, nebo nebyli na Borneu? Já právě nevím, jak je Borneo jako na tom.
1: Byly tam mešity?
2: No, v Kuchingu byla mešita, která plave na vodě, myslím.
1: Ano.
2: Ale už nevím.
1: Ale to byla asi jenom jedna jediná, kterou jsme viděli.
2: Ale to byla jedna jediná, no. Ale taky zpívala, myslím.
1: Jo, taky
2: zpívala.
1: Taky měli modlitby.
2: Jako moc hezký místo, no.
1: Ale jinde jsme si nevšimli mešit. My jsme dost projížděli vesničkama na tom skutru, což bylo super, že jsme si projeli.
0: A dostali jste se jako mezi místní lidi? Nebo byli jste za exoty, když jste někam dorazili, nebo byli zvyklí na turisty?
1: Byli jsme trochu za exoty, protože na nás ukazovali na silnici a zdravili nás, když jsme tam jezdili na skútru mezi nima.
2: Jo, to je pravda, to je pravda.
1: Že nebyli zvyklí. A hlavně dáním to pořád stáčelo doprava, doprava, takže oni mu ukazovali, ať jede doleva, doleva. A občas jsme byli za exoty, ale oni už jsou asi na turisty zvyklí, takže...
0: Jo, jo, tak když jsme jeli z Prahy autem do Irska, tak jsme vyjeli z přístavu a na prvním kruháči jsem to vzal na tu naší stranu teda. což bylo, mě to připomnělo hned takový to, jak říkali, na D1 senior jede v protisměru, jo, u velké Býteše. No tak, a člověk je zvyklý, viď?
2: No, člověk je hodně zvyklý. Mě to chvíli trvalo, než jsem se tam orientoval, protože já jsem si půjčil toho skutra, nebo my jsme si půjčili toho skutra a dostal jsem ho z prázdnou nádrží. Ale týpek říkal, který nám to pronajímal, že no problém, boss. Jo? Jestli prostě, jeď si natankovat. Já s tím nemám problém. A já říkám, aha, ale já říkám, ale já mám problém. že prostě mi to máš dát s plnou nádrží. No problém, tady je benzínka, pohoda. Jo, takže neřešák. Teď v noci, že jo, já jsem vlastně nikdy neřídil skutra. To byla moje premiéra.
0: Já jsem v životě neřídil jednostopý vozidlo.
2: No, takže já jsem vlastně poprvé v životě v zahraničí řídil 125 skútra a měl jsem si dojet na tu benzínku a ještě se řídí vlevo. No, trošku malinká hádka proběhla mezi náma. Lehká nervozita byla i na benzínce, protože mi to nešlo natankovat. Já jsem nějak tu pistoli blbě držel a nevím, ale nakonec to dobře dopadlo a cesta zpátky do hotelu už byla v pohodě, no, takže tam už jsem se zvyknul a pak už jsem normálně jako předjížděl ty auta, ty kolony, jo, mezi autama, už jsem byl zvyklý z toho auta z Balkánu, že jo, řídím a z Turecka a tak, takže otrkal jsem se hodně rychle, jako.
0: Tam se to švihali teda, jako.
2: No, potom už jo.
0: Tak teď jsme u veselých příběhů, tak nějaký další veselý příběhy, jako když jste fasovali motorku, jestli jste se tam... Měli jste někdy strach? Byl tam moment, kdy jste se báli třeba?
1: Já musím říct, že v té Malajzii vůbec ne.
0: A opice vám nic nebrali z kabelky, že jo? Takže...
1: Ne.
2: No právě, že ne. Ty opice tam nejsou tak drzí úplně.
1: V těch neturistických
2: oblastech, kdežto třeba na to Batum Caves, jak jsme byli, tak tam, že jsou zvyklí na turisty, ale na tom Tiomanu prostě si dávali ty opice takový jakoby odstup. Jo. Byli divoký prostě, jo, že nebyli zvyklí na tu civilizaci, no.
0: Takhle na Gibraltaru jsou jako ostrý, no.
2: Jo, moje maminka tam byla na Gibraltaru a z vyprávění vím, že jsou dost ostrý.
0: Jo, tam jsou zvyklí hodně na lidi, jako.
2: No, no. Ale nebyli jsme, nevím, nemůžu.
1: Ale jinak musím říct, že fakt v té Malajzii, v tom mě taky vlastně překvapila. My jsme se tam nebáli. Já musím říct, že i kdybych tam měla jet sama, tak bych se tam asi sama vůbec nebála. Já jsem se tam cítila hrozně příjemně.
2: Jako Malajzie je fakt jedna z nejbezpečnějších zemí v jeho východní Asii a nevím, jestli to asi, nebo nevím, jestli to hodně z diváků ví, ale, nebo z posluchačů, tam je ještě stále trest smrti v Malajzii. Takže ty lidi se tam jsou jako hlídaný a dost jako se tam k sobě chovají hezky. Jo, že skoro nikde žádný bezdomovci nebo takhle
0: je
2: něco.
0: Je tam hodně policajtů nebo...
2: No, já si myslím, že právě...
0: Nebo ozbrojených složek na ulici.
2: Není, právě že není. Právě že ty policajti tam vlastně nemají ani žádnou práci.
1: Na nás to tak působilo,
2: takhle
1: nevíme,
2: to na mě
1: jak
2: působilo.
1: To je.
2: Nevíme, jak to je, samozřejmě, ale takhle to na mě působilo. Že ty lidi jsou...
1: No, nebála jsem se.
2: Disciplinovaní.
1: Nebála.
2: Jo, s respektem. Třeba, jo, já teďka to tady nechci vytahovat, ale. Třeba u nás někteří občané, jak se chovají, tak to tam prostě není. Jo? A je to asi daný i tím, že vlastně v Malajzii Malajci nesmí pít alkohol. Mm. Jo? Takže
1: žádné výtržnosti?
2: Tam vlastně muslim si nemůže koupit alkohol. Tam se proti tomu jako dost vymezuje. No.
0: Já tohle zajímavý, když jsem byl poprvé v Turecku nebo v Istanbulu, tak vlastně chlapi večer seděli v uvozovkách v hospodě,
2: ano.
0: Pili čaj, mm-hmm. Maximálně kouřili vodní dýmku. Mm-hmm. A to nebylo všude, jo, to byly opravdu nargilery, mm-hmm. extra. A bavili se u toho, jak kdyby byli piclí. Jako,
2: ano.
0: Je pravda, že když jsem za den dal 10 čajů, tak jsem také cítil lehce zjitřený organismus. Jako.
2: No, já jsem taky vypil hodně čajů za den, protože nás, když jsme vlastně jeli do té Gruzie, tu cestu, tak nás furt někdo zval na čaj a tam to roste na silnici v tom severním Turecku. A těch čajů bylo tolik, že mi pak to neudělalo dobře na palci dole, no. Že já mám dnu.
0: Jo.
2: Takže to nebylo moc příjemný, no. To se mi hezky rozjelo.
0: No, tak vydat. Kdyby někdo se třeba inspirován vámi chtěl do Malajzie vydat, tak říkáte letenka 22. A lítá se přímo, nebo se lítá s přestupy? Nebo vy jste letěli jak?
2: Letěli jsme z Prahy s přestupem v Abu Dhabi. My jsme měli hodinku a 45 minut čas na přestup, krásně to vyšlo a do Kuala Lumpur, no. Takže úplně na pohodu.
0: Cenově teda ještě, možná už jsme to nakousli, jenom jak to, my jsme mluvili o tom ubytování na tom ostrově a jinak třeba co se týče jídla, mluvili jsme o těch 25 korunách za tou hromadnou dopravu.
2: Ano.
0: Kdy jste jeli konečně nějak daleko. Jídla třeba kolik stojí, nebo za kolik se dá najít. Že něco jiného je street food asi a něco restaurace, jo, nebo.
2: Jasně, no tak co se týče třeba nádraží, kde jsme čekali, třeba v Johor Bahru, tak já jsem si dal porci rýže smažený, jo, s kuřátkem. K tomu jsme si dali fresh juice a vlastně ta rýže stála samotná 15 korun, jo. 10 korun stalo ten kousek toho kuřete, takže to máš 25 korun. Mm. A ten fresh juice stal většinou kolem 35-40 korun, jo.
0: Takže to, úplně. To bylo co? Vymačkaný ovoce.
2: Vymačkaný ovoce, no. Mm. Buď to kiwi, mango,
1: mrkvovej,
2: anebo jablkovej. Jinak
1: jablečnej.
2: Vlastně jablečnej. Mm. Jinak ani jiný příchutě v celý Malajzii ani neměli, jenom většinou takovýhle fresh. No.
0: A míchaný nebo čistý vždycky?
1: Čistý?
2: Řekl bych, že čistý. Mm.
0: Čistý.
2: No.
0: Tak to není ani drahý, ne?
1: Ne, není.
0: Jo, nějaký zdravotní problémy nebyly?
2: Ne, vůbec, protože oni, když ti třeba když si dáš nějakou limču, jo, třeba s tím, není to úplně fresh, ale třeba půl fresh a půl voda, tak oni ti dají převařenou vodu, teplou, a oni pak do toho nasazí hrozně ledu, takže úplně v pohodě.
0: Tak jde o to, z čeho je ten led, že jo?
1: No.
2: To nás taky
0: to
2: napadlo.
0: To nechci zdrašit.
2: No, ale ne, úplně v pohodě to bylo.
1: No, fakt byli v pohodě celou dovolenou.
2: No, jako musím zaklepat, že jsem to ani nečekal.
0: Jo. Jo, jídlo, to bych si dal, tak jsem dostal zase chuť na něco.
2: Mm.
0: Já mám vždycky hlad, jo, když se tady povídám o těch cizích zemích, protože já, jako říkáte vy, že když teda už jedu přes půl země koule, tak se tam nebudu spát hranolkama mraženým.
2: Přesně tak.
1: No jasně.
0: Ochutnám to. Je to jídlo ostrý, nebo?
1: Jo, ty jídla... Takhle, my jsme dost navštěvovali i indický restaurace. A vždycky jsme se předem číšníka ptali, jestli to je no spicy. Nebo jsme mu jako naznačili, že chceme no spicy. On říkal a přesvědčoval nás, že to je určitě no spicy a že žádný problém, co
2: no
1: děláme.
2: No problém, říkal.
1: No a nebylo to no spicy.
0: No jasně, takže no spicy znamená, že ti to vyrazí zuby.
1: Jo,
0: a když
1: jo.
0: Je to spicy, tak ti to utrhne i zadek. No. Jako
1: ale pak se jeden přišel omluvit a říkal, že už chápe, že pro nás to pálivý je, ale pro ně, že ne, takže už příště nám řekne dopředu.
0: Tak ono u nich to hraje, je to problém dezinfekce, protože když se najíš toho ostrýho, aspoň to jsem někde četl, že ti to, že žaludek vyprodukuje okamžitě HCL, čímž to pozabíjí všechno, co je živý v tom, jo, takže je to daný nutností spíš, než že by jim to chutnalo.
2: Mm. Aha, to jsem nevěděl.
0: Ale zvyknou si, že si zvykneš, no tak to je jako u nás, jo, prostě.
2: Ale oni to mají ale jako extrémně pálivý.
0: Jo.
2: To se nedá jíst. Jako v té indické jedné, jak jsme byli, to jsme si dávali ty roty, vlastně to je tradiční malajský... Tradiční indická placka, jo, roty. A to dostaneš s takovou vomáčkou a jedna byla pálivá a druhá byla taková...
1: Říkal no spicy.
2: No spicy, ale taky pálila, dalo se to, jo. No a ta roty prostě...
1: Ne, byly ty jídla dost kořeněný. Byly dost kořeněný.
0: To je indický.
1: Ty indický převážně, ale musím říct, že i ty malajský. Když jsme pak už nechtěli nic pálivýho, tak jsme právě si dali ten jejich tradiční naši lemak, tu rýži vařenou v kokosovém mléce. To nebylo pálivý.
2: To nebylo pálivý, to je pravda. No.
0: S rozinkama měli jste to jako snídaně, ne potom?
1: Snídaně, oběd i večeři. Někdy.
0: Až takhle. Takže teď jsme se bavili o jídlech. Vstupní do těch národních parků to bylo kolik?
2: To bylo trošku dražší.
1: Do té orangutaní rezervace, teď nechci lhát, jestli se to pohybovalo kolem nějakých 80 korun. A do toho národního parku Bako, jak jsme byli na Borneu, tak tam ten vstup, to teď si nevybavím, ale k tomu vstupu se dokupovala ještě lodička, kterou právě nás přepravovali směrem do toho národního parku. A když jsme si zajistili ještě nějakou jinou dvojici, která jela s námi, tak jsme to měli levnější, takže to bylo super. Že...
0: Ale bylo to zase v řádu 10 korun nebo 100 korun?
1: 100 korun. Tam to bylo 100 korun. Tam se platil poplatek tomu národnímu parku.
0: Ale to nádhera. Jsou zase dobře investovaný peníze.
2: No určitě. No vlastně nejdražší, co se týče dopravy nějaký v té Malajzi, tak byl vlastně ten trajekt na ten Tioman. Je to asi 60 kilometrů na ten Tioman, myslím, že už jsi to říkal, ale nejsem si teďka jistý. A tam a zpátky zostálo teda 1500 korun za oba.
0: Jo.
2: Do přepočtu. Myslím si, že nějak tak to bylo, nebo 1400, jo. Takže, ale tak jako kde ty trajek,

0: nějakou delší cestu, protože Vánoce jsou dlouhé letos. Pak určitě plánuju já něco na jarní prázdniny a no, tak potom tam jsou ještě nějaký Velikonoce, nějaký svátky, ono, se dá vždycky něco vymyslet.
1: My jsme byli s dcerou na její jarňáky, protože to se musí využít.
0: Jasně, stačí.
1: A to byl, nebo když byl jeden rok blbej, že bylo teplo, tak jsme letěli do Istanbulu, protože jí vyšly jarňáky někde na duben, nebo já nevím, jaký takovýhle nesmysl. A ještě to byla tehdy zima, kde nebyl sníh už ani v Alpách. Tak jo, jsme jasně. Letěli do Istanbulu. Hmm. Jestli neznáte, byli jste v Istanbulu?
2: Byli jsme
0: tam autem.
2: Autem.
1: Jo.
2: No.
1: To bych nedal.
2: A pak jsme právě jeli do té Gruzie tam odsaď.
1: Já jsem tam byl už asi 6x.
2: Aha, my poprvý, no.
1: Istanbul je teda téma srdcovka, jo. To vám pak tady ukážu.
2: Dobře, nám se nám taky líbilo, no.
1: Bezva. Tak jo, tak my si pak naplánujeme na dálku další setkání tady. Jak se zdraví teda v Malajzii?
2: To nevím, ale vlastně já neumím žádný slovo, akorát vím, jak se řekne zákaz kouření, a to je Dilarak Merokok.
1: Tak Dilarak Merokok, to se nesmí ani tady v rádiu, s tím se rozloučíme.
2: Přesně tak.
1: Děkuju vám moc za návštěvu, šťastnou cestu domů.
2: My děkujeme za pozvání.
1: Zdravíme ještě maminko jednou, jestli vydržela až doteď.
2: Ano, zdravíme.
1: No a uvidíme se. Takový byl dnešní Ešus. Já vás pozvu příští týden, si tady budeme povídat, já jsem to jméno zase zapomněl, už jsem se koukal, s Monikou a budeme si povídat o Islandu a pravděpodobně i o Ukrajině, protože aktivně jezdí na Ukrajinu a pomáhá tam lidem, že tam vozí peníze a nějakou i fyzickou pomoc, a o tom si tady budeme povídat. Tak jo, děkuji vám moc.
2: My taky děkujeme.
1: Stříček Míša, Ešus, Rádio 1. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se stříčkem Míšou.
3: Reklama Rádia 1. Dobržská brána, to je jazz i multižánr v jednom hlasu. Přijďte s námi oslavit dekádu hudby a setkávání v jedinečnosti času. Dobržská brána v Pouští do Pošumaví magickou hudbu. Vstupte do ní ve dnech 14. a 15. srpna i vy. Mediálním partnerem je Rádio 1.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Volk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Reklama na Radio 1.
6: Just one look at you. And I know it's going to be a lovely day.

Dobrý večer vám ze studia Rádia 1, dnes již po druhé přeje Strýček Míša, hudbu za dobrou práci, která poběží příštích asi 51,5 minuty, nám otevřel urugvajský DJ, jehož jméno jsem zapomněl právě, ale vystupující pod jménem Minister of Soul. A takhle se pohrneme dál, budeme střídat nějaké ostřejší kytary, něco odpočinkového, prostě tak, jak mi to padalo pod ruku. A sestavoval jsem to včera od 10. hodiny dopolední a končil jsem někdy pozdě večer a zase jsem naposlouchal mraky jiných skladeb. Strýček Míša, Rádio 1 a hudba za dobrou práci.

Snad byste mohli vědět, co za hudbu, tady mi něco zní někde melem. Vrátím se k tomu, co jsem chtěl říct. Už teď můžete najít na Instagramovém účtu Strýček Míša celý playlist dnešní hudby za dobrou práci. Právě nám dozněla skladba číslo 4. To jenom, abyste viděli, a půjdeme do 5 a takhle se pohrneme. Skladby dneska celkem 16. Frčíme dál.

A přichází čas loučení. Přeji vám všem příjemný zbytek dnešního večera z Rádiem 1. Stejně tak jako úterý, středu, čtvrtek, pátek, pak bude neděle a potom zase pondělí, kde se tady ve studiu objeví jako vždy v 8 hodin večer strýček Míša, tedy já. Mějte se krásně a uslyšíme se za týden.

tvorivého popu napříč všemi pestrými zákutími queer světa letí i k tobě. Každé liché pondělí od 10 večer na Rádiu 1. Tak si nasaď měkké bačkůrky, připrav se nejen na hudbu a vykrucaj s námi.

0: Ahoj fanoušku, ahoj faninko, vítám tě u dalšího teplého proudu na Rádio 1. Dneska jsme začali nezvykle, tak trošku jakože klubově, abychom si vytvořili atmosféru pro dnešní rozhovor. Dneska tady nejsem sám, mám tady dneska výpomoc a to proto, že nás čeká za... Vlastně přesně za týden nás čeká začátek mého velmi oblíbeného letního lidskoprávního festivalu, kvůli kterému se tady vlastně scházíme už po čtvrté, mám ten pocit, protože, a jo, my už jedeme čtvrtý ročník teploprodu, super, takže tím pádem je to ano, po čtvrté. A tím festivalem je Prague Pride, což je jeden z největších, možná největší lidskoprávní festival v Praze určitě, v České republice možná, asi vlastně jo. Já se tady na to vždycky ptám a vždycky se shodneme, že asi jo. Akorát, že prostě jednoduše se na něco zeptat vždycky musím, takže se ptám obvykle na stejné otázky, co se Prideu týče, protože tady mám pokaždé jiného hosta, tak využívám toho, že ušetřím nějaký čas na přípravu. Dneska je tu se mnou Dorota Vašíčková z Brusunová, programová anonkstam potutelně usmívá, už to slyšíte, už to dejchá do toho mikrofonu. Je to z Brusunová programová ředitelka a já ji u nás vítám. Ahoj Doroto.
1: Ahoj fanoušstvo.
0: Ano, a jedeme korektně, fanoušstvo, já stále používám fanoušku a faninko, je to věkem, ale korektní jazyk používám taky, když je to potřeba.
1: Já ani nevím, jestli je korektní, ale vlastně, co jsem přišla do Prideu, tak se to všude píše a mě to vlastně strašně baví.
0: Jo? Vytváříš si jako svoje vlastní tvary?
1: No, a je to takový hravý a vlastně se tím jako rozbíjí trošku ty zavedený normy, což si myslím, že je taky jakoby dobrý trend, co Pride všude vnáší, takže...
0: Jo, takže Prideové lesbictvo tě naučilo používat prostě... ani vědí, je tak o slovo, takže...
1: Programové partnerstvo.
0: Programové ředitelstvo. Máme tady programové ředitelstvo Dorotu Vašíčkovou a budeme si povídat o tom, jak bude letošní ročník Prague Pride vypadat. 16.
1: Ano,
0: je 16. že jo, letos je to 16. ročník. My se každý rok, my queer lidi, se setkáváme s tím, že minimálně jeden, až dva, až tři lidi denně se nás zeptají, proč ten Pride vlastně potřebujeme. Proč ho potřebujeme, Doroto?
1: No, potřebujeme ho ze spousty důvodů a jakoby Pride úplně obecně je nejenom oslava, nejenom vlastně jakoby přehlídka výkladiště prostě spousty úžasných queer kulturních a nejenom kulturních akcí, ale je to taky protest, který neustále má připomínat prostě jsme tady a budeme tady a byli jsme tu vždycky a z tohohle důvodu je potřeba neustále vlastně a bude tady potřeba, dokud prostě se ty podmínky úplně nenarovnají.
0: A dokud se nepřestane dít to, co se stalo o víkendu.
1: Rozhodně, myslím si, že zrovna teďka teda ta odpověď, jakoby ano. Nevím, kdo se bude dneska ptát zrovna.
0: Já myslím, že se podle toho, jak reagovalo čtenářstvo a pisatelstvo na sociálních sítích, tak si myslím, že se budou ptát stejně. Uh-huh. Stejně tak, jako se ptají i nadále na Slovensku po té tragédii v teplárně, uh-huh. Tak já myslím, že tohle je takový evergreen, který v podstatě nikomu nevysvětlíme, respektive nevysvětlíme to člověku, který v životě nezažil žádnou systémovou diskriminaci a který nezažil diskriminaci v jenom stran toho, jak se narodil a koho má rád. A který nepochopí, že nebo lidi, kteří si můžou vzít kohokoliv, kdykoliv, jakkoliv mít rodinu s kýmkoliv, kdykoliv, jakkoliv, tak nikdy nepochopí, že my to vlastně stále nemůžeme. co se české legislativy týče. Prosím tě, co bys tady vlastně vzkázala těm jedním slovem, těm, kteří stále říkají, že už ty prajdy nepotřebujeme a že se jenom tak jako vystavujeme a předvádíme a že tím, že se producírujeme, tak si vlastně sami škodíme.
1: Přijďte na Pride.
0: Já jsem přesně věděl, že to řekneš a jsem strašně rád, že to říkáš, protože to je vlastně jediná odpověď, protože a to si dneska řekneme velmi zevrubně, Pride není jenom ten průvod, Pride není jenom Mejdan, i když my se tady dneska, co se hudby týče, tak trošku jakoby uděláme. Pride není jenom Mejdan, ale tak třeba loni, myslím, a i předloni, to byly téměř 200 akcí za celý ten týden.
1: Je to tak, to se poměrně drží i letos. Jsem ráda, že jsem úplně neklesla tady kvantitativně ve své nové roli. A ano, letos máme kolem 200 akcí. Ono je docela složitý jakoby určit ty parametry, jak se to počítá, ale mám takovou tabulku a tam už jakoby ta dvoustovka jako...
0: 200 řádečků tam
1: je. No.
0: My se k ní dostaneme za chviličku, protože co je vlastně ještě jedna důležitá věc, kterou je potřeba zmínit na začátku, abychom jako věděli tak jako vlastně o co jde. Tak každý ten festival má nějaký svoje motto. Nějaký téma, který to tak všechno pěkně jako zastřeší a dramaturgicky se k němu ten program vztahuje. Jaký téma je letos? Mě to teda docela zajímá, protože já bych potřeboval vědět, co mám vzít na sebe v tu sobotu.
1: Já myslím, že je úplně výborný téma pro letošek a to je Časy se mění.
0: Okay.
1: A myslím si, že jakoby je fakt zvolený prostě všeobjímajícím způsobem. Mm-hmm. Měli jsme za sebou spoustu turbulentních politických změn, které určitě queer komunitu nějakým způsobem ovlivnily již a ovlivňují stále, ale i tak vlastně se v tom dá najít spousta dalších vlastně odkazů, se kterými my programově pracujeme. Mm-hmm. Pro mě osobně je to hodně o nějakém mezigeneračním střetu, nějaký mm-hmm. mezigenerační vlastně promluvě, o které dost akcí vlastně máme, kde se tam bavíme, ale i třeba vlastně o pohledu do historie, protože queer komunita historicky opravdu do hluboký historie vždycky měla nějaký jakoby způsoby adaptace, na který se mohla odkazovat, nebo s nima pracovala, vůbec to, jak o sobě mluvili, prostě něčím prostě skrytým, takovýma nevyprávějnýma dějinama, který právě jako tímhletím chceme poukázat. No a obecně i to, jakoby kam se posouváme, no, takže ta časovost prostě a co nás čeká, jak se to změní.
0: Já třeba silně vnímám, anebo je pro mě důležitá jedna věc a myslím si, že o tom je i tenhle ten pořad a to je to, že, nebo tak, jak já chci tenhle pořad dělat, je to, že pro mě je strašně důležitý, že ty queer, a nemám to strašně rád, příběhy, protože dneska má příběh každý kafe, každá marmeláda, každá sedačka do auta je prostě s příběhem, ale že tu queer historii, queer současnost i queer budoucnost, čím dál víc vyprávíme my queer lidi, když to dřív jsme byli odkázaní především na to, jakým způsobem nám dovolili to vyprávět, nám to dovolila vyprávět heterosexuální většina. A myslím si, že Pride je jeden z těch jako opravdu dobrých nástrojů, jak ten náš život vlastně říkat po svým a říkat ostatním, že vlastními slovy a autenticky tak, jaký je. Máš nějaký ohlasy na to, jak na to letošní moto? Už na to někdo nějak jako reaguje? Nebo...
1: Hele, asi vlastně ne, okay. Jakoby v tomhletom smyslu, že by někdo jakoby vyloženě řekl, to je ale blbost prostě, nebo jakoby nejlepší moto za ty roky, to ne, myslím si, že vlastně jakoby docela zapadá do toho, jak se ty mota vlastně jakoby tvořily a tvoří. Mm-hmm. Ale když už bych teda jako zmínila jednu konkrétní akci, tak my jsme rozjeli, letos jsme zkusili takovou věc a to je anketa celonárodní, po všechně, anketa jedna, a jmenuje se to největší
0: češstvo.
1: Češstvo, přesně tak. A tím jsme se vlastně snažili právě jakoby udělat i nějaký nový typ akce, který bude jako průřezový a bude se snažit vlastně ukázat queer historii trochu jinak. Je to taková provokativní věc, klidně si můžeme říct, o čem to vlastně je, ale co chci tam jako hnedka zmínit, je to, že vlastně tam máme prostor pro ty komentáře a ty jsou vlastně moc pěkný a tam vyloženě vidím, že přesně jakoby ty lidi jako vnímají prostě to, že je tady nějaká historie, která nebyla vyprávěná, že jsou rádi i oni jakoby členové prostě, nebo oni jako prostě queer lidi jsou queerstvo. Rádi, že vlastně queerstvo je rádo, že se může prostě jakoby dozvědět něco o nějakých nových vlastně ikonách té queer historie.
0: Já jsem se té ankety zúčastnil někdy před týdnem a musím říct, že spoustu těch lidí jsem neznal. Že spousta těch, myslím, že možná klidně dobrá polovina. Jakože že fakt, že některý samozřejmě, jo, Jirka a Hromada, pro které jsem nakonec hlasoval, protože prostě, protože si prostě myslím, že v té moderní historii queer je to zásadní postava. A tak pro ní jsem hlasoval, ale bylo tam, vlastně jsem, když jsem to četl, tak jsem si říkal, že ty lidi dělali věci ve své době, v tom v rozsahu, v jakým mohli, jakým jim vlastně jakože to prostředí, společnost a politický režimy, protože pokud si dobře pamatuju, tak jsme i v první republice, že?
1: Jo, myslím, že
0: nebo tam šel někdo i podle mě i konec 19. století, ne?
1: Ano, přesně tak, myslím, že nejstarší je Karásek z Lvovic, ano.
0: Ano.
1: Tak když si řekneme rovnou...
0: Přes 300 letí.
1: Když si řekneme rovnou, tak vlastně jako je určitě strašně moc způsobů, jak bychom něco takového mohli vlastně jako navrhnout, ale vlastně dejme tomu autor tady týhletý debaty, Matěj, nebo autor tady týhletý ankety nebo toho konceptu, Matěj Forejt, je historik a vlastně chtěl, aby to vycházelo prostě z nějaký fakt jako ambice prostě být historicky vlastně ověřitelný fair. a fair vlastně. Takže ve spolupráci ještě s dalšími historiky, konkrétně ze Společnosti pro queer paměť, tak jsme si určili prostě nějaký základní pravidla. Třeba, že nevyautováváme nevyautované, což by samozřejmě byla ohromná legrace prostě, ale jakoby nešli jsme do toho, že bychom prostě jakoby šli přes ten pojem jako nějaký jakoby představy toho queerness, prostě toho vlastně, že ty lidi se fakt jako už nějak takhle jako veřejně identifikovali a byli tak jakoby nějakým způsobem vnímaný i tou společností. A potom jsme teda jako volili jenom mezi již zesnulými, protože jsme si nechtěli jakoby dovolit nějaký jako kontroverze prostě ze současnosti. Prostě.
0: Chápu. Velmi mě to zaujalo, velmi ty osobnosti zaujaly a jenom jsem chtěl dokončit tu myšlenku předtím, že vlastně je to strašně těžký posoudit, protože většina z nich působila nebo dělala něco pro nás všechny v době, kdy ta možnost byla cokoliv udělat, především jako pro nás, byla silně stížená. Takže je vlastně těžký posoudit, nebo kdo z nich udělal jako víc. Já mám rád svoje, mám tam samozřejmě svoje oblíbence a nakonec jsem hlasoval pro toho Jirku.
1: A bylo to i proto, že jsi ho jako pamatoval prostě, jako že ze své doby.
0: Jo,
1: prostě.
0: No, my jsme se znali, takže...
1: Tak, ještě i takhle jako vlastně.
0: I z toho důvodu. Jo. A my jsme se seznámili v, tehdy to bylo Café Éra a bylo to u příležitosti toho, když jsem já s Danem Kupčovským a s Markem Mojžíškem prezentoval takovému trošku širšímu fóru první koncept Prideu. Jakože vlastně tam jsem seděl u svého počítače, teď jsme to tam jakoby prezentovali, protože jsme to předtím několik týdnů připravovali a on tam vlastně přišel tehdy ještě s Jamilou Stehlíkovou, ta se tam vyautovala. A takže to bylo takový, jakože to bylo vlastně moje první setkání jako s Jirkou. Takže z tohohle důvodu, myslím si, a že vlastně to jakým způsobem on jako dokopal tu společnost a politickou reprezentaci k tomu, aby schválila první zákon o registrovaném partnerství, byl vlastně jakože strašně důležitý.
1: Letos slavíme by the way 20 let.
0: Jo?
1: Takže, jo, 36.
0: Přestože Dorota není kvír, tak má... Tak má tak
1: ne, já si myslím, že jsem kvír. Jako jo? Já jsem... Okay. Nebudu asi takhle dohloubky, ale jako identifikuju se rozhodně kvír.
0: Okay.
1: Já prostě teďka jsem jakoby v hetero vztahu.
0: Ok, super. Tak nevyautovám. já autuju jenom po krytce. A no nic, my jsme si udělali takový jakože krásný úvod, předskok k tomu, o čem se budeme povídat. A teď si zase na chviličku zahrajeme a pak se vrhneme už konkrétně na program letošního Prague Pride, což je téma dnešního teplého proudu.
1: Těšánky.
0: Těšánky. Hrajem.

0: Alison Goldfrapp a před ní Debbie Dawson, moje dvě oblíbené písničky, které jsem hrál nedávno a dneska jsem je zařadil protože proč ne. Máme dnešní díl je o Prague Pride, který začíná příští pondělí na Střeleckém ostrově. Já se to teď budu plést, protože ten letos je to na dvou ostrovech, jsou ty hlavní, dějou se ty hlavní věci. A začínáme na Střeláku a budeme končit na Štvanici, je to tak, že jo? Doroto.
1: Jakoby, jestli myslíš průvod, tak ten začíná na Václaváku.
0: Ne, myslím celý festival.
1: Ano, takhle, ano. Začínáme na Střeleckém ostrově a končíme na ostrově Štvanice. Je to tak.
0: Kolik těch festivalových míst vlastně je?
1: No, to jakoby těch hlavních venue, který vlastně jsou pod patronátem toho Prideu, tak máme Pride Village, mm-hmm. ta je právě na Střeláku, mm-hmm. a je to asi taky jakoby nejvíc různorodý. Mm-hmm. Tam opravdu jakoby můžete jít prostě v kterýkoliv čas a něco si tam najdete. Mm-hmm. Potom máme Pride House, to je vlastně jakoby si myslím taková třeba víc klidné místo, ale je tam spousta akcí, třeba podcastů, jsou tam hlavně diskuze, různý workshopy a to je ve Francouzském institutu.
0: Okay.
1: Pak máme Pride Youth,
0: Institut,
1: to je vlastně pro ty... Cože?
0: Institut France.
1: Pak máme Pride Youth, to je vlastně další ostrov na Kampě a je to ve Skautském institutu a to je vlastně sdružuje různý akce pro lidi do 30 let.
0: Chodí tam nutrie.
1: No... A jiný chlupatý věci.
0: Přesně.
1: A pak máme Pride Park a Pride Cafe, abych nezapomněla, ano. Tak Pride Cafe to je vlastně v Café Dorado v zahradě Kinských a je to vlastně hlavně pro expaty, takže pokud máte nějaký kamarády, co mluví jenom anglicky nebo prostě nemluví česky a chcete si s nima užít prostě jako nějaký akce vložně pro ně, tak si vybírejte tady na těchto těch místech.
0: Tak to je super. No. A Štvanice pak.
1: A pak Štvanice a to je Pride Park a to tam samozřejmě končí takový středobod celé téhleté oběžné soustavy. A to je ten průvod, tak ten končí v Pride Parku.
0: Ano,
1: a tam bude teda spousta stagí, hudby a další věcí.
0: Tam budu mimochodem i já na té největší na Green Stage, to budu moderovat. Jsem se tomu zavázal, takže to nezruším.
1: Jo, ale jenom bych teda řekla, že my máme tyhle ty venues, mm-hmm. ale pak máme fakt neuvěřitelně moc skvělýho obsahu i různě po Praze, mm-hmm. kdo má prostě třeba, mm-hmm. ještě bych zapomněla na Pride Cinema, to je v Edisonu. Mm-hmm. Jsou pěkný kvír, současný filmy, mm-hmm. Ale jakoby vlastně spousta akcí nejrůznějších místech, můj takový jakoby letos myslím, že je fakt jakoby zajímavá věc, tak je Pride Ride, kdo jezdíte na motorkách, tak v neděli spolek LMC, tak bude vyjíždět na motorkářskou kvír jízdu, myslím, že jedou k Máchovu jezeru.
0: Ok, kolik jich bude? Zpátky.
1: To se neví.
0: Okay.
1: Kdo přijede,
0: a budou moje taková otázka, jak ještě další je obvyklá, jak se mezi těma jednotlivýma stanovištěma projdu pohybovat, tak teď mě napadá, jestli by nás nechtěli kluci jako vozit. Třeba.
1: Jo, jakoby zeptám se, možná to bude oboustranný meč prostě.
0: Okay, fotky. Chceme vidět fotky. My jsme tím vlastně, o čem teď mluvíme, o tom, kolik je těch míst, jak jsou rozdílná, co se na nich jako děje, tak se vracíme oklikou k tomu, co jsme naznačili na začátku, že festival není jenom průvod, festival není jenom mejdan, festival je několik desítek, vlastně téměř 200 akcí různého typu. A my se teďka začneme bavit o tom, co bude předcházet tomu průvodu, ten se necháme na příští vstup a budeme mluvit o tom, co se bude dít ten týden vlastně od pondělka příštího, to je třetího, do řekněme do pátku, protože sobota už je průvod. Tak na co se můžeme těšit?
1: No, rozhodně bych jakoby zmínila, že každý den ve Village bude nějaká akce i večer, nějaká hudební a začínáme zahájením. Na tom zahájení vystoupí mimo jiné matka českého dragu Čiči Tornádo a Jancina, který se vyautoval se svou novou drag personou Čikačeka Palasanta, což si myslím, že jsou unikátní kombo. A takže doporučuji si zajít i na zahájení. V úterý tam máme queer DJstvo z Belgie. Uh-huh. To bude taky určitě moc fajn. A ve středu máme akci, kterou letos děláme poprvé. A to je Stage Out. Pracovní, který už tak zůstal název. Ne, myslím, že pracovní byl nakonec vlastně jiný. Tak pardon. Yeah. Tenhle ten byl úplně původně byl definitivní. A jedná se o naši snahu o talentovou show. Oh. Takže budeme mít vlastní talentovou show. Oh. Udělali jsme open call, kdo se chtěl přihlásit s tímkoliv, takže mladý, anebo klidně ani ne mladý, ale prostě vír umělectvo. Začínající umělectvo bude souzeno dvojicí Jana Patočková a Sebastian Šikl a bude to krásná show.
0: Okay. Když je ve středu?
1: Ve středu je to od 6.
0: Kolik se přihlásilo účastnictva?
1: No teď, když jsem koukala, tak tam bylo nějakých 12 lidí, což je vlastně dost ideální. Vlastně. Já jsem totiž hrozně nechtěla jako vybírat, jo, že bych musela být jako před tím, že by tam bylo prostě jako 60 lidí. Já jsem řekla, to nedáme za ten večer.
0: Okay.
1: Tak jsem vlastně ráda, že to je tak, jako, že to akorát stihneme.
0: A je to Village, Pride
1: Village.
0: Je to
1: ve Village,
0: což znamená na Střeláku. Což znamená s Nutriema. Takže tam bude Pakočka a Nutrie budou hodnotit v porotě.
1: Pakočka a Nutrie.
0: My, když mluvíme o Pakočce a o Nutriích, tak ono ve Village nebudou jenom kočky a Nutrie, ale bude tam je vždycky strašná spousta nejen programu.
1: Já jsem chtěla jenom dát, bude tam ještě Bobr Party.
0: Bobr Party.
1: U těch zvířátek.
0: Takže lesbictvo. Aha. A chápu to správně?
1: Je to tak. To je v pátek, máme lesbictvo. Bobr Party. A to bude skvělý, přijede Ginny Lemon, což je drag queen. Můžou fanoušci a fanouškyně znát z RuPaul Drag Race UK.
0: Aha, okay. Jak se to jmenuje?
1: Ginny Lemon present Eurotrash, nebo Eurotrash present Ginny Lemon.
0: Bude letos i nějaký drag kings?
1: No, vidíš, nevím. Nevím. Já totiž nevidím do všech těch vlastně drag show, který jsou jakoby v těch různých menších klubech, takže tam možná budou, ale na stage myslím, že drag kinga letos
0: podle
1: nemáme.
0: Podle mě i Queer Eye tady letos, nebo není?
1: Je.
0: To znamená, tam bejvaj.
1: Jo.
0: Tam podle mě budou. Já jsem totiž chtěl říct, než jsem do toho skočila samozřejmě, tak jsem chtěl říct, že v Pride Village kromě programu Pakočky a Nutrií bývá vždycky strašná spousta dobrýho jídla, dobrýho pití, aktivistických stánků. Takže se můžete najíst, napít, u toho čerpat informace o tom, jak být dobrým člověkem, a hraje tam, no tak to jsou ty, že jo, to jsou všichni, no přesně tam jsme fér, investice a všechno to tam jede, takže to je o tom, jak přesně, jak se zlepší. A většinou tam hraje nějaký DJstvo, je to tak? A
1: bude hodně jukeboxu letos a hodně speed datingu vlastně, jakoby se můžete
0: na Střeláku,
1: ale máme speed datingy i jinde, jsou i specializovaný speed datingy, nějaký pro expaty třeba, i když nějaký pro anglicky mluvící jsou teda i na Střeláku. A nějaký speed datingy máme taky jako s vínem speciálně, teda 18+, což já jsem možná zkušený. Ale máme i speed friendingy, nemusíte jakoby jít jenom po těch jakoby romantických linkách, ale máme i tady tyhle, dejme tomu.
0: Což je samozřejmě prideovský příspěvek k tomu, aby se mezilidská komunikace přesunula aspoň na chviličku i mimo online prostor. A jsem rád, že tam je speed jak jsi říkala, speedfriending?
1: Speedfriending, ten konkrétně je v Pride Youth, teďka nevím den, ale v
0: to Pride nevadí. Vy se totiž všichni, my tady nejsme od toho, abychom vám říkali, v kolik a kde přesně ty akce jsou. My jsme tady od toho, abychom vám řekli, že vy si můžete jít na
1: www.prakpride.cz/festival.
0: Lomeno festival a tam to všechno máte.
1: A nebo zadejte normálně do vyhledávače Prague Pride Festival program.
0: Přesně.
1: Jestli jsme to úplně neskonili, tak byste
0: www.tečka. Není to jenom PP, víte, je to Prague Pride a psáno dohromady, že?
1: Jo.
0: Podle mě. A když ne, tak oni vám to inteligence najdou. To je úplně v pohodě. A no a vy vlastně, ještě jsem chtěl já podotknout, že ta Pride Village, ten střelák, že je po celou dobu festivalu velmi hojně využíván jako odpočinkový místo, jako místo, kde se schází přátelé, hodně mladých lidí tam využívá, já jsem tak všiml, že tam vždycky válí na těch trávnících, krmějí nutrie, povídají si spolu, je to prostě najednou komunitní místo, který celý týden slouží jako místo klidu a bezpečí přímo v centru města u řeky a je tam vždycky strašně dobře. Já jsem tam loni dokonce potkal heterosexuálního syna své kamarádky se svými kamarády a bylo jim tam hrozně dobře. Řekla, že se jim vůbec jako odtamtud nechce. Takže tak. My se zahrajeme teďka a pak si budeme povídat o ještě nejen o průvodu, ale o dalších nějakých jako zajímavých věcech. Protože třeba, já to řeknu rovnou, Dorota je tvůrkyně takového strašně zajímavého festivalu. Strašně zajímavého festivalu, který bude v rámci Prideu mít svoje dozvuky. Já jsem si to tady pracovně nazval, jako, že to je takové jako dohoňování. A ona vám pak řekne víc. Je to strašně jako cool. A já se na to těším, co nám o tom jako řekne víc. Tak pustíme si Douja Cat, A Jealous Type. A pak tam máme Sabrina. Já dneska hraju opravdu tematicky v blocích. Sabrina Carpenter a její Juno.

0: dnešním teplém proudu s mojí dnešní hostkou Dorotou Vašičkovou z Prague Pride nejen, že boříme společně patriarchát, ale boříme také představu o tom, že Prague Pride, velký a dnes už opravdu letitý lidskoprávní festival, je jenom mejdan s holejma zadkama a se spoustou alkoholu. Dotkli jsme se toho, nebo dotkli. Už jsme dost zevrubně hovořili o tom, že letošní Prague Pride bude jako již tradičně obsahovat v podstatě téměř 200 akcí. A z nich jsme některé už představili jsme festivalová hlavní místa, kde se festival odehrává, hovořili jsme zevrubně o Pride Village. Já jsem dneska v očistě na nohách, pardon, já už moc ani neartikuluju. Ale teď máme ještě předtím, než se dostaneme na ten mejdan, na ten průvod, na ty krásný holý zadky, tak ještě budeme chvíli hovořit o těch akcích, které nejsou až tak úplně obvyklý. A teď si úplně popřu to, co jsem říkal teďka ty 2 minuty a poprosím Dorotu, aby nám představila jeden takový velmi mě zajímající.
1: Já si furt říkám, jako, že prostě nejsou to jenom holý zadky.
0: Nejsou to jenom holý zadky, teďka představíme i holý předky.
1: No, to Radek tady brousí kolem toho, že vlastně my v rámci Prague Pride letos budeme uvádět i duhové ozvěny nového festivalu P-Fest, což teda se přiznávám, že si přihřívám polívčičku, protože je to vlastně festival, který taky dělám jako přímo já, a je to festival alternativní pornografie. A budeme vlastně dělat ozvěny těch nejlepších queer snímků, který mohli diváci vidět na našem festivalu, který proběhl letos v únoru a bude zase promítaný v Biooku a jo, určitě přijďte. My vždycky říkáme, že lidi se nás totiž velmi často ptají, jaký je to vlastně koukat na porno s poustou lidí v sále. A my teda jakoby hodně dbáme na to, že je to safe space a že se tam všichni mají cítit bezpečně, ale zároveň si myslím, že to fakt
0: ruce
1: jako
0: na peřinu, prosím vás, ruce na peřinu, ne pod peřinu.
1: Tady ne. ale zároveň je to fakt jako unikátní zážitek. Hodně se nám osvědčilo, když tam vlastně šli nějaký páry spolu, Aha. Protože oni se pak jakoby zvládnou, když jim vlastně někdo promítne něco, co oni by si jakoby vlastně nebyli schopní jako ať už přiznat, nebo vlastně i najít, jakoby, okay. Jo, že ty snímky jsou hodně často tak jakoby úplně jiný, že vás to ani nenapadne nic takového hledat, tak vlastně jsou si pak schopní jakoby o té své sexualitě i o tom, co třeba v tom vztahu prožívají, tak je to taky jakoby dobrý icebreaker prostě, který jakoby nabízíme. Jo. Takže to se nám fakt jako osvědčilo, že hodně párů říkalo, že jo, jakoby třeba se mi to ani nelíbilo, ale jsem fakt rád, že jsem to viděl prostě a že jsme se pak o tom bavili, jako jestli by se nám to líbilo.
0: Nebo přemýšlím, s kým na to půjdu. Se sousedkou.
1: No, ale jako, nevím, ještě jsem neslyšel, aby tam někdo vzal mámu, ale...
0: Jo, no to by v mém případě asi nezafungovalo. Když mluvíme o filmech, tak my jsme to nakousli v jednom z předchozích vstupů. Jedním z těch hlavních míst, kde se celý festival odehrává, je kino Edison, Edison Hub, který mimochodem je vlastně strašně cool. A je tam cool kavárna a dá se sedět venku a je to vlastně u Jindřišské věže. Je to tak naproti Jindřišské věži?
1: Je to tak.
0: Co tam bude letos za filmy?
1: Letos tam budou filmy vlastně docela taková jakoby přehlídka toho nejlepšího jako za poslední roky. Zmíním Pilion, což je film právě o BDSM komunitě, nebo BDSM vlastně jako kinku.
0: Ty předsudky dneska nezboříme,
1: ne. Tak kdo má předsudky, bude je mít dál, jakoby s tím. Úplně dneska nemám tendenci nic dělat. Ale potom Princezna kosmolesba, což bude určitě skvělý film, animovaný.
0: Ta byla na Mezipatrech loni.
1: Jo, a to jsem ještě teda chtěla zmínit, že vlastně kromě Edisonu skvělou vlastně jako přehlídku spousty filmů bude promítat právě i Mezipatra, který mají jako v rámci doprovodního programu, tak promítají před Krosem a pak promítají v Letňáku v Kinského zahrada.
0: Taky. Okay,
1: takže jestli máte nějaký anglicky mluvící kamarády, tak myslím, že aby si užili Pride, tak můžete zajít na nějakou akci
0: kamarádstvo
1: do Pride Cafe a pak si zajít ještě do Letňáku na film.
0: Ježiště, ale to je fakt super. A na ten Pilion se docela těším. Já jsem to nějak jako prošvih. Kosmolesbu asi nepotřebuju, ale ten Pilion, na to se těším. Co tam, co teď, já jsem měl na jazyku úplně, na něco jsem se chtěl...
1: No, jakoby když jsme u těch filmů, tak no. Já vlastně jako můžu klidně pokračovat, protože vlastně takovým jakoby hodně výrazným vstupem je vlastně, že budeme mít předpremiéruji, dokonce dvě zajímavých českých počinů nových. Jedno to prostě jsme počítali s tím, že to prostě musí vyjít, a to je, že budeme mít předpremiéru nového filmu Šimona Holého, Čika Čeka, která proběhne v Pride Houseu, právě v tom francouzském institutu. A potom, což je vlastně docela čerstvá novinka, tak u nás na festivalu se bude promítat předpremiéra vlastně novýho seriálu pro mladý Filtr z tvorby České televize. Okay. A to bude takový intimní příběh o, nevím jestli coming outu, ale spíš takový letní lásce dvou mladých kluků. Takže taky moc doporučuju, to bude v kině Atlas.
0: Tam hraje ten
1: Antonio Šoposky tam hraje.
0: Ano, a ten, ježišmarja, no, to je jedno, já mám strašně špatnou paní na jména, ale chtěl jsem nalákat na jeho krásnou tvář. A to se zapomněl, jak se jmenuje. Nevadí. Odskočíme od pornografie, odskočíme od kosmolesby. Bude i letos v rámci Prideu nějaká akcička pro homověřivky?
1: Ano, určitě. Ve spolupráci vlastně se spolkem Logos, tak opět se pokonají dvě nedělní akce, v neděli před a v neděli po. A budou to dvě mše, každou slouží jiná, myslím, že i jiná kongregace, z jiný kongregace, ale to se nejsem jistá, každopádně jiné kombo vlastně jakoby těch...
0: Věřivců.
1: No, jsem chtěla říct prostě jako těch farářů, ale já se teďka nejsem jistá, jestli jsou vždycky faráři a už jsem se naběhla. No každopádně bude to v kostele Martin ve zdi v neděli 2. Tam já se půjdu pomodlit, aby to všechno dobře dopadlo.
0: Martin ve zdi je na Smíchově, ne?
1: Ne, to je v centru taky.
0: Počkej.
1: U Bartolomějský.
0: Jo, takže to je ten katolický.
1: Ne, rozhodně není katolický, myslím, že je evangelický.
0: Ježiš, tak já jsem úplně mimo tím barem.
1: No, jako...
0: Asi jo, vy.
1: Já mám taky takový předsudky trošku, že kaťáci by nám asi jako jo, ve svém kostele tohle nedovolili.
0: No, starokatolická jo.
1: Jo.
0: Starokatolická jo. Ale jinak jakože katoliban asi ne, no. To je pravda. Okay. No tak teď opravdu jsme tu reputaci nenapravili. Co tam máme? Motorkáři jsme. Motorkáři. Co máme pro lesbictvo? Něco? Máme něco speciálního pro... ten bobr? To bude, bude polízanice náhodná.
1: No já vlastně, jakoby to takhle jako se snažila jako nebrat úplně, okay. Ale máme krásný prostě jakoby vlastně taky jako mainstreamový věci. Aha. Já vlastně bych fakt všem doporučila zajít si na nějakou hezkou debatu do Pride Houseu. Aha. Budou prostě na super témata. Jsou tam historický témata, který dělá prostě historik Ladislav Jackson, nebo právě budeme mít debatu právě k největšímu queerčeštvu, jak se vybíralo, co tam jsou za jednotlivý lidi. Potom máme debatu o queer lidech v médiích, kterou uvádím nový magazín Kult, tak vlastně budou tam lidi ze Seznamu i lidi prostě z Českého rozhlasu.
0: Erik Bartoš
1: je tady, ano, Erik Bartoš vede Kult a myslím, že v téhle debatě je jako respondent, že se tam napsal a že to moderuje někdo jiný. Ale jako dává úplně smysl, on taky prošel jakoby více médiama. Já jsem se s ním bavila, že jsme se snažili jakoby to skládat tak, aby tam vždycky byl nějaký mezigenerační střed, takže jakoby tam by mělo být jako víc generací.
0: Jo, super.
1: A nebo debata o tom, jak se randilo a randí queer lidem, ta bude, myslím, ve čtvrtek, taky od Kultu a můžu nalákat, bude tam skvělá psychoterapeutka, myslím, že se jmenuje Eliška Minářová, která právě se zaměřuje na randění hlavně trans lidí.
0: Aha, ok. No, tak teď si pomaličku tu reputaci napravujeme. Vylepšujeme.

0: kamarád a oblíbený spisovatelstvo. A tu debatu bude uvádět Honza Dlouhý, který dělal na Českém rozhlasu podcast o literatuře, pokud si správně pamatuju. Jo, lit.
1: Jo,
0: no to bylo o literatuře, to nebyl klid. To byl lid. No, super. Pustíme si písničku a pak se pustíme na průvod. Mm-hmm. Pak se pustíme do průvodu a tak. Takže ježišmarja, boříme patriarchát a mít je tady.

0: Grace Jones, jedna z nejvíc queer, nekvír osobností populární hudby, doperformovala I'm Not Perfect, But I'm Perfect For You a předtím moje milovaná Justify My Love v interpretaci její původní autorky Ingrid Chavez. On si autorství této písně usurpuje léta sám pro sebe jenom Lenny Kravitz a s ním Madonna, ale před pár lety soud dal zapravdu Ingrid Chavez a museli jí přiznat tantiemy, protože ten základní motiv z Justify My Love je od ní. Tak to je taková, to byla taková odbočka k hlavnímu tématu, nebo k jednomu z hlavních témat Teplého proudu, a to je popová muzika. Ale my jsme tu dneska především kvůli Prague Pride, který začíná za týden, příští pondělí, 3. srpna. A se mnou je tady dneska nová programová ředitelka Dorota. A my jsme teďka dospěli už přes všechny možný různý typy kulturně různých akcí, filmů, pornofilmů, seznamování bohoslužeb, motorkářských přehlídek, vystoupení, přednášek a tak dále a tak dále. My se pomaličku dostáváme k té nejviditelnější a nejhlučnější části Prague Pride, a tou je pochod. Kdy, jak, odkud, kam, co sebou, co dělat, co nedělat.
1: Určitě. No, pochod je určitě prostě takový jako slunce tady celé téhle té oběžné soustavy. Prostě. A loni v něm bylo snad přes 60 000 lidí, tak není úplně důvod se domnívat, že by to bylo nějak výrazně jiný letos. A takže se připravit na spoustu lidí. Tady bych chtěla jenom malinkou odbočku, že pokud vlastně jako vám spousta lidí nedělá dobře, jste třeba neurodivergentní nebo máte vlastně jako problémy s davama, tak nic se neděje, můžete podpořit Pride i jinak, nemusíte vyloženě do průvodu, a máme akce vlastně Slow Pride, takzvaný, který je právě pro tyhle ty neurodivergentní lidi. Okay. Ale...
0: Nebo když si koupíte špatný drogy.
1: Taky. Když si koupíte špatný drogy, tak prostě pak vyčilíte prostě na štvanici, to je jako v pohodě, si myslím. Tam bude místa dost. A trávy snad taky. A, no, ale jako jinak prostě je tam přihlášeno spousta skupin, tak já nevím přesně kolik, to jsem si naběhla, ale začíná se ze spodní části Václavského náměstí.
0: Můstek.
1: Budeme chvilku tam povídat a potom se vyráží.
0: Pak se zaspívá hymna a dese.
1: Ano. Dese letos nová trasa, která je o něco delší. A takže taky má být veliký vedro, takže všem doporučuji vzít si vodu. My tam teda na to budeme myslet a měly by tam být nějaký cisterny s vodou, ale jakoby fakt na to myslete, má být vedro a prostě jakoby...
0: Fakt jo.
1: No.
0: Budu zdechat.
1: Je to tak, no. A jde se, chvilku se jde i po magistrále, přesně vám to neřeknu, protože tohle si fakt nepamatuju, kudy se přesně jde. Ale jakoby, myslím, že to neminete, jo. Jakože vlastně tím způsobem, jako ten, jako ten, kdo půjde v čele, ví kudy, a to vám může stačit vlastně.
0: Víceméně. Ono to tak nějak víceméně asi bude jasný, za kým se jde. A ono to většinou je tak, že na začátku průvodu jdou skupiny s transparenty, partneři, sponzoři, samozřejmě vedení Prideu a lidskoprávní organizace, třeba Jsme fair a tak dále a tak dále. A tím pádem vlastně není úplně jednoduchý
1: uhnout.
0: Jo, není úplně jednoduchý se splést.
1: Jo, no a nejdůležitější je, že teda pak jakoby dojdeme na ostrov Štvanice, mm-hmm. jak už se řeklo, tam jako se bude chillit, bude tam spousta jídla, bude tam taky jakoby ten jiná verze vlastně toho lidskoprávního jarmarku, kde mm-hmm. se můžete podívat zase na nějaký jako pěkný stánky a dozvědět se, co se všechno nabízí pro queer lidi za různý spolky, možnosti, mm-hmm. nebo jenom možnosti zábavy, taky to je jedno. No a pak už začíná program celého Pride Parku, který poběží cca od té druhý, třetí do 10 hodin. Do 10 hodin a je tam celá duha těch stage. Největší je zelená stage, trošku vtipně. Je vlastně taková fotbalová, ale v úvozovkách vlastně hlavní headlinerku tady týhletý stage je Naomi Larrain, což je bývalá fotbalistka, švýcarská zpěvačka a interpretka. Pak máme Yellow Stage, to je současný DJstvo, takový vlastně trošku Berlin vibe.
0: Německo-švýcarsko. Já jenom, než si Dorota vzpomene na ten zbytek, tak mně přijde strašně jako vtipně. Já jsem se dneska mi Kamila poslala vlastně o čem ta zelená stage bude, protože já ji budu moderovat. Takže pokud se chcete někdo přijít pomazlit, tak klidně přijďte, budu tam prej, asi budu muset být nějak dřív, takže asi nemůžu do průvodu, ale to ještě nevím.
1: To se stihne.
0: Jo, stihnu to?
1: Určitě.
0: Okay. Tak budu tam nejpozději od 2, při pozdě, a do těch 10, a je to strašně vtipný, protože já o fotbalu vím úplnou piču. Bude to téma bude fotbalový, tak já se na to strašně těším, že to je jeden z největších paradoxů mého života, že budu moderovat fotbalovou stage.
1: Já si fakt nejsem jistá, jestli jsme to prostě jenom nevymysleli, tak jako, aby to mělo nějaký, jako, něco tam vtipnýho.
0: Okay. Mám zelený fotbalistický šortky doma.
1: Jo, to si nevím.
0: Akorát, že jsem v nich nikdy nehrál fotbal.
1: To nevadí.
0: Dělal jsem v nich úplně jiný věci.
1: Šortky se hodí, bude vedro.
0: Vezmeme si je, to je zelená stage, pak je yellow stage, tam bude DJstvo a pak jsou jaký máme barvičky.
1: Máme hodně DJstva, pak máme ještě oranžovou stage, uh-huh. tam bude hlavně oldies, hlavně prostě...
0: To je ta popová?
1: Taková nostalgie popová, uh-huh. ano, takže prostě vtáhne vás to do minulosti, když jste v té minulosti nežili, tak vás to tam vtáhne.
0: Tak vás tam vtáhne?
1: Jo. A pak máme Pink Stage, mm-hmm. tu s láskou, jo, mm-hmm. nazýváme táboráková stage. Okay. To je prostě taková písničkářská stage, kde si můžete... můžete si sednout, bude tam vystoupení, ale určitě si můžete pak jakoby říct nějakou, jakože a pojďme si spolu zaspívat nějakou od srdce. Zabékat, přesně tak. Ale ohýnek nebude, takže to je jenom spíš jako táboráková stage ze srdce prostě.
0: Můžete si vzít notebooky a můžete si ohýnek přehrávat z YouTube.
1: Vykašlete se na notebooky, to zvládnete i bez nich.
0: Kdybyste chtěli táboráček, můžete si klidně udělat takhle.
1: A pak bude Purple Stage, která vlastně je jediná, dejme tomu, stage slova trošku. Okay. A tam budeme mít debatu, kterou pořádá spolek Consent, nebo neziskovka Consent. Potom tam bude vyhlášení výsledků největšího queer češtva.
0: Okay.
1: A pak tam budou Pride Voices, což budou prostě takový jakoby trošku politický řeči od srdce, od mladých queer lidí. A na závěr večera od 8 tam bude karaoke, takže budete mít i šanci si trošku zaspívat, kdybyste chtěli.
0: No, to je všechno, nebo máme... Mám nějaký zakončení v neděli? Někde určitě, ne?
1: Jo, v neděli, no kromě toho, že teda jakoby myslím, že je úplně všude, prostě v každém klubu after party, jo, prostě jo, jo, v tu jo. sobotu. A fakt si nebudete moc vybrat kam dřív. Naše oficiální je v Burze 4, takže jenom přejít přes Holku do Holešovický tržnice, tam okay. do klubu.
0: Jo, jo, jo.
1: Ale je jich jako fakt spousta, takže si určitě vyberete v tu sobotu a můžete padit do kolika chcete a až se pak budete chtít jakoby užít klidnou kocovinu, tak právě v Pride Café.
0: To Burza 4, to je v tom, jak byl ten bordel?
1: Tak to ti nepovím.
0: Okay.
1: Ale zeptám se na to, protože mě to zajímá. Ale nevím. Ale,
0: já nepomáhám.
1: Pride Café bude, bude závěrečný piknik.
0: Okay. Takže, a oficiálně končí Pride teda v neděli na Střeláku, ne?
1: Není to na Střeláku, je to v těch Kinských zahradách.
0: Aha,
1: na Střelák okay. už neběží. Ano, to je taky taková změna.
0: Aha, okay.
1: Všechno to můžeme svést prostě na finanční prostě situaci Prideu, o které se taky pojďme malinko pobavit, tady si to trochu ukradnu. Že vlastně jakoby... i s tím motem časy se mění, tak prostě ta podpora od těch firem, můžeme zatím hledat politiku, můžeme zatím hledat ekonomickou situaci, těch důvodů může být víc, ale prostě nějakým způsobem klesá. Takže vlastně Pride vlastně musí letos nacházet různý způsoby, jak šetřit a jak jako vlastně vyhledávat různý alternativní formy, kde jak nabízet pořád jakoby dostatečně velký program, na který jsou vlastně jakoby účastníci zvyklí, ale i tak vlastně přinášet, ale i tak vlastně jakoby přinášet a nacházet nový způsoby, jak se financovat. Takže, a já jsem to měla říkat asi od začátku, ale několikrát, ale na celý Pride platí doporučené vstupné, můžete ho zaplatit kterýkoliv den, můžete ho klidně zaplatit na každý den zvlášť, kdy tam budete, to je na vás, ale je to 200 korun. Není to povinné, pokud prostě jako nemůžete zaplatit, tak nezaplatíte a můžete si i tak užít Pride, ale já bych ráda jakoby zdůraznila, že je to opravdu něco, kde pracujeme prostě s nějakým jakoby faktem toho, že to bude něco, co nás podpoří v tom fungování pro ten další rok.
0: Já doufám, že nebudou lidi remcat, protože prostě za 200 korun mají obrovskou spoustu programů, obrovskou spoustu kvalitního zázemí, kvalitní ochranu, a to myslím ve všech směrech, velmi kvalitní produkční zázemí a tak dále a tak dále. A vytváříme na 7 dní nebo nakolik báječný, bezpečný prostor pro všechny queer i nekvír lidi. A tak já doufám, že 200 korun nikoho nezabije. To je dneska, kolik stojí cigarety? 140, 150, tak něco, ne?
1: A myslím, že máčka už možná i ty 200.
0: Fakt, jo? No, tak to je cool. Když jsem koužil, jak stali 20. Ale...
1: Je to ta nostalgie, kterou zažijete na Orange Stage.
0: Přesně tak. Doroto, chceš nám ještě něco hezkého říct o Prideu?
1: No Pride je prostě ohromná jízda, je to takový ride prostě a já to moc jakoby všem přeju, aby se ho užili a je to strašně moc, ty jsi měl totiž v těch navržených otázkách, že se budeme bavit o tom, kdo nejvíc remcá, jo, a vlastně mně to přišlo jakoby hrozně hezky, jako faktor toho, že jsem si uvědomila, že se mi hrozně líbí, že ty lidi jako remcají, že to jako vlastně považují za svý, ten Pride, prostě, že jakoby, já jsem totiž pracovala dřív několik let v České televizi a na tom vlastně bylo vidět, že jakoby to je ta naše česká televize, takže my máme právo remcat. Jakoby říkat prostě, co tam má a nemá být. Prostě. A takže se mi jako vlastně líbí, že Pride je taková česká televize všech českých queer lidí. Prostě.
0: A to je vlastně docela hezký, to je vlastně docela hezký úhel pohledu, protože já zase jsem ten typ, že jak se na tom i trošku jako podílím, tak si říkám, co by ještě chtěli, víš, jakože parchanti nevděční. Ale asi jsem prostě už jenom stará. Už jsem prostě jedna stará kráva a říkám se prostě, co by ještě chtěli. Prostě mají se jednou za rok zvednout prostě prdele od těch joysticků a počítačů.
1: Ale já ti řeknu přesně, co by chtěli, protože to víme, podle všeho z těch jako dotazníků zpětné vazby. A všichni byste chtěli Madonu.
0: Madonu. Jo, to je super. To je super.
1: Doufám, že ji dneska zahraješ, protože prostě Madonu.
0: Hele, víš, že Madonu klidně můžu zahrát. Já jsem tady měl točit, ale já jsem měl o Velikonocích o ní speciál. Mm-hmm. Jakože o tom, že ta je jediná jako jistá z těch tam všech těch celého toho jako tý vlastně zvláštní netradiční rodiny, že vlastně, že jo, veď, jakože tak, no, to je jedno, do toho se pouštět nebudem, tak jsem si řekl, že prostě zahraju Matku Bohorodičku, udělal jsem si o ní celý speciál a bylo to super. A protože jsem byl obrovský fanoušek Madony, když jsem byl v pubertě, a i pak teda, a teď mám hroznou radost z toho, že ta její nová deska je prostě strašně cool.
1: Mm-hmm, to je super.
0: Jakože fakt je dobrá. A mohla by jako přijet, no, myslím, jakože, což mě vlastně, ještě poslední otázka, když si představím Madonu, tak se mi vybavilo jenom, bude přístup na Štvanici bezbariérové?
1: Ano. Ano, jo. Ano, bezbarvý přístup. Vlastně jako by všechny naše venue s výjimkou Pride Youth, kde se dá být jako vlastně venku, ale bohužel ten samotný skauťák jako není, ale jinak všechny jo. Jsou bezbariérový.
0: Takže Madonu by mohli přivést taky. Ono už tam moc nechodí, no.
1: Ona už moc nechodí.
0: Ona jí moc nechodí.
1: Aha, jakoby... No, já jsem myslela, že myslím třeba nějakou gotickou Madonu, že by mohli jako přivést prostě jako na rudlu. Prostě.
0: Ne. No tak oni tuhle tu by taky mohli přivést na rudlu. Protože jeden rudl by vezl basy s pivem, druhý by vezl Madonu. A myslím, že by to bylo přesně to, co by udělalo jako, Pride-Pridem.
1: Hele, tak ono je jako 11:30, tak já můžu třeba prostě dát nějaký jako závazek, že slibuju, že jestli prostě všichni účastníci fakt zaplatí ten dobrovolný příspěvek, tak my uděláme všechno pro to, aby přijela Madonna.
0: Tak jo, tak já moc krát... Já moc krát děkuju, Doroto, my se určitě uvidíme příští týden a vám všem... vám všem přeju hezký Pride příští týden, protože jsem přesvědčen, že na něj přijdete. A já tady s váma ještě půl hodinky budu. Dorota se loučí za celý produkční tým Prideu. A tak a hrajem a Madonna to nebude a bude to Kim Petras a bude to Party Till I Die.
1: A já se teda loučím. Ahoj.
0: Dobrou.

Dnešní teplý proud pomalu, ale jistě končí. Budu hrát ještě dvě písničky, ale předtím se s vámi rozloučím. Dnešní díl byl o tom, že příští týden se v Praze odehraje velký lidskoprávní festival, na který se můžete přijít podívat. Jmenuje se Prague Pride. Bude se na něm odehrávat téměř 200 různých kulturních akcí a já vás na ně srdečně zvu a zvala vás na ně i moje dnešní hostka, ředitelka programu Prague Pride Dorota Vašičková. A já doufám, že jste si z našeho povídání odnesli představu o tom, co Prague Pride vlastně je. A pokud jste si mysleli, že je to jenom mejdan s holejma zadkama v sobotu v poledne na Václaváku, tak já doufám, že vás náš dnešní díl přesvědčil o tom, že Prague Pride je opravdu mnohem, mnohem, mnohem víc, než jak nás často spodobňují média. Dnešní teplý proud končí, já se s vámi loučím, uslyšíme se zase za 14 dní a to bude po Prideu, takže bude veselo. Mějte se hezky, těším se na vás a teďka je tu Jessie Ware.

vlastenecké kolony a štěkání psů je něco, co k tomu patří a pokládá mi zlehka na tvou uši. Nechtě ona, ty tím prvním, co úsvit spatří,

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.